0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po druhé Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro, zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténali. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Národní písničku Koupím já si koně vraný, která je současně tak tesklivá i zas furianská, jsme vám hráli v úpravě Jana Slimáčka a v podání plzeňského lidového souboru řízeného skladatelem Zdeňkem Lukášem zpíval Jaromír Horák. Snímek pochází z roku 1972. To by bylo 36. A po 9 letech strávených v Československém rozhlase v Praze byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání. To jest, ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Pantone.

kroků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století. Nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Na dlouží krouží komáří hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec nejznámější, ale pozor, tak, jak ji určitě neznáte a beze zpěvu, zpívat si můžete sami.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a podruhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortez. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne a ne se jí zbavit. Velké město a jeho nástrahy, kterých se tak báhla moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

Hned ta o 10 let mladší verze z roku 1950, i když pro mě v tomhle roce tehdy ještě neexistovala.

Za Leopoldem Korbařem jsem byl dokonce jednou u něj doma. Bydlel ve vilce na stráni nad Podolím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana Al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech, četl jsem na nich básně. Zatímco on mě udivoval a dodnes udivuje tím, že hraje všechno od Bacha až po současné skladatele z paměti, bez not. Ptal jsem se ho, jak si může pamatovat celé skladby, a on mi vysvětlil, že mu pomáhá paměť prstů. Zázračná věc, řekl jsem si, to bych měl taky mít, když celý život píšu, nejdřív na psacím stroji a dnes na počítači. Jenže jsem zjistil, že u mě to platí jen částečně, bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať nablízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustme minulost, vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Nahrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mně má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, co jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus, říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím. Mluv, kapelníku, mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou, jak mu jeho trubka pěkně hrála, když si pro ní a pro svou kapelu upravil slavný menuet Luigi Boccheriniho.

Jak jsem to říkal minule, že teprve tři tvoří společnost, tak si dáme Ibsen do třetice. A to v písni, kterou si přivezl, tuším ze Švýcarska, když tam byl s Valdemarem Matuškou, na dvě písničky dirigovat významný zahraniční orchestr. Myslím, že Mnichovskou filharmonii, ale na tom nezáleží. Důležité je, že to bylo na mezinárodním festivalu, jehož prezidentem byl Charlie Chaplin a uváděla ho britská herecká hvězda Peter, já nevím, jak se přesně čte, Ustinov. Říkal jsem mu, myslím, Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, pro Milana Chladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A tu si teď poslechneme.

0: Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal ne sedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. K tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když Jirka, my jsme mu říkali Šebas, když na ní napsal úplně jiná slova do svého pořadu Cimršantán a chtěl, abych ji spolu s ním a s Martinem Zágravským a s Karlem Bartoníčkem zpíval, neodolal jsem a souhlasil. V jeho Šebánkově kabaretní české verzi je to oda na vynález zdrhovadla. Zip.
1: Nad obzory Kolorádo.

0: Argentinská vláda padla, v zemi vládnou zdrhovadla.
1: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkl je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná, její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Hlanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože se mi našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky, a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové. Bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr, tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš, se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl. A jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádaly. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly z obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu Ogaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

čím dnešní vzpomínání zakončím. Dlouho jsem dumal a dumal a pak jsem na to káp. Valčíkem. A nejen takhle dajakým. A zahraným nejen takhle dajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá. Doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře, Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
6: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radu.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct?
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vracívám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona, osi vás, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme. Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrkal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, přímo. No, Strossmayer.
2: A kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No, toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vy račte být takovej jakoby velice povědomej ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct? Ano, no, dělal.
2: Dělal.
3: No, ano, tak. To byla krásná doba. No, to byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat.
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Osobně.
3: Ten vrátnej, no, seba práskačkama, seba fousama.
2: No jo,
3: ve tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Moji nadřízení si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda.
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál.

0: Ale pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka vlevo dole. Hmm.
1: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
0: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
1: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
0: No, ano, ano.
1: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
0: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tudle jsem se Kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
1: Ne. I s příslušenstvím?
0: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
1: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? No tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
0: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Visihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
4: Který to byl, prosím, ještě jednou
3: 79.
4: rok?
3: Minulého století.
4: Ježíš, to jsem byl mladý kluk a to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem hrával.
3: Tak to
4: hrával,
3: musel být Silvestr.
4: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
3: I v únoru? No, ne, pardon, tak to tam, bylo odbočení.
4: No, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
3: No, jasně.
4: Ale jinak jsme hráli každý den. Mm-hmm. To byla těžká doba pro DJ.
3: Ano, tak hej, pane disc-jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím. Jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky na D1-ku neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je... Humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
3: Hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemníková, zdraví pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci tak jáčko.
1: Máme zapsáno, Stando, mějte se.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakován, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima díky, dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak si s tím řetízkem na splachování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte? Ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Kdežto, když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, Hergo, tomu to ale myslím. Kam ten
10: chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano, já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to úplně ví od dětka, koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak se tam říká, tedy jdu preventivně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: No, tak já si vás napíšu.
9: Fajn.
8: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlustvy si hák.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se hranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já tež ne.
9: To si myslím.
8: Ože my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i o pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: Ne, to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezli. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina. No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Helejte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a Petr Salova, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad dvacítkou.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, tak že by to mohl být.
3: Já jsem si nechal nalít šilkaj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano! Faktická, já jsem si se dneska lidé pozvál hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota, takže Luďku, ahoj. Dobrý večer, vážení psáte! Chlastáte? To ne, že bychom v Praze nebyli, taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat. A dalšího, koho se pozveme, je také velice dobrý komik Jaroslav Šercl. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál, skupina Opus, ono tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady krtek od buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Bond. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Nám by postil?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil. Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Z Bojkovic. Zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhra, pardonu tě tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady David. Zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby. A za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete tam hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, děkujeme. Máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Elbina z Vltavu. Zdravím vás, pánové. A... Říkánka, vy jste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava, je tam Kučera a Salava.
4: No, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme. Pěl,
4: díky.
9: Kterého s Borabánkou, pan Salava, určitě by měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně.
9: A
6: vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně, no. On by... Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní, díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme, dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila posluchačka Českého rozhlasu 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm. A všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla Žiže, živá žena první ano. V naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnul, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk? To je dobré, také sami tam lubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. jsme v Evropě, no. Lidé, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstlo, co? To se včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužan na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nechce tam se hotové. Nebo to čaj, to se šlo taky v lánžeky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednu peněženka z kabelky pryč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, važe vám na nuša. Ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítil a nevěděl jsem, že aj krade. Ha! Říkám, jsme v Evropě, no. Ale říká na druhé straně lidé, zase můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelkaj podnikat, závodně pleteme košíky, no. Co kdyby jsme si někam vyrazili? A jak by ho náledí, tak se by už kubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. Pane to by říká, že kapr nekouše kapr džudžlá, no. Zase další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, lidé? Tetino, kde jste byla na dovolené? Taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okupal jsem se v barelu Šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela sivá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty byli, kam si se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatli přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolence. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, kde je to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě na čančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště, couvajíc. Takže taková vycouval hodina, doslova. To jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotval, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem anebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, druhý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Můj kamarád, ať vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak, díky na celou.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolnek, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mhm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale no, nepochází od tamtud, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav z Karoviné, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano. Dobrý den, pane doktore.
7: Dobrý den, pane Náhlovský, posaďte se.
8: Tady, děkuji vám.
7: Se. Kdy jste tady u nás byl naposled?
8: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
7: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
8: To ještě žádný úkon neudělal, jako.
7: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
8: Jo, aha.
7: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
8: 120 korun za zeptání?
7: Ano.
8: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
7: Tak drahý, no tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
8: A taky velký návaly, ne?
7: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
8: 70%?
7: No.
8: A já byl bez na rentgenu v prosinci před válcem.
7: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... helejte se víc, tak já si vás teda... Já si vás poslechnu. Vy vyhrňte něco, nebo...
8: Vyhrňte něco.
7: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
8: Já dýchám.
7: Si fix, nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
8: Já umím rozmělka.
7: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenovej snímek plic. Helejte se, to není radostný pohled.
8: No to...
7: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
8: Ne.
7: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
8: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
7: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
8: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
7: No. Hlejte se, posaďte se, co zrak?
8: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brejle, ty oči zvětšej.
7: Brejle zvětšej oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
8: Dalíte
7: se, vidíte tu tabulku?
8: Tady? Jo, vidím, to vidím.
7: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
8: 3.
7: Výborně.
8: 7.
7: Správně.
8: 6. 3.
7: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
8: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
7: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
8: Zrak
7: v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
8: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
7: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
8: Zdrav, 1950.
7: No.
8: Tak já mám tady 2000, teda, pane doktore, a tu 50 si nechci jako ryško.
7: To je v pořádku, ano, ano.
8: Jste mě řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
7: To se prohnete.
8: To se prohnu.
7: To se prohnete, meniskus je drahej.
8: To je nedrahej.
7: Na to budete mít, ježiš, ale helejte se.
8: To jsou 100 000.
7: To jde opravdu řádově 100 000, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
8: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
7: Na hypotéku, ano, ano.
8: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
7: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvady už je dneska za 5 000.
1: Se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Od příštího týdne začne deratizace kanalizační sítě v Pardubicích. Čtvrtý pardubický obvod chce vysadit stromy v Pardubičkách a části Studánky. Prezident Pavel přijal na Pražském hradě v podvečer premiéra. A nás čeká slunečno, polojasno až skoro jasno, teď ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Pardubické vodárny budou od příštího týdne hubit potkany v kanalizaci. Pracovníci odborné firmy rozmístí nástrahy do kanalizačních šachet po celém městě. Deratizace má zabránit přemnožení hlodavců a potrvá do konce října. Jejich množení můžou omezit i samotní obyvatelé, a to třeba tím, že nebudou splachovat zbytky potravin do kanalizace, říká mluvčí vodovodu a kanalizací Pardubice Vendula Horáková.
3: Právě zbytky potravin představují pro hlodavce snadno dostupný zdroj potravy a vytvářejí jim vhodné podmínky k životu a rozmnožování. Prosíme proto obyvatele, aby potravinové zbytky nevhazovali do toalety ani nevylévali do odpadu.
2: V Chrudimi bude pokračovat obnova sloupu Proměnění Páně. Barokní památka na hlavním náměstí patří mezi městské dominanty. Restaurátoři v loni dokončili práci na čtveřici soch. Opravené jsou kašny. Další etapa má stát 1,5 milionu korun a termín dokončení je stanovený na prosinec. Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
4: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
2: Jde třeba o zákon ke znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Prezident se v poslední době dostal s vládou do sporu třeba kvůli své účasti na summitu NATO v Ankaře nebo vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. A pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, to taky včera schválila vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku místo současných 18. Takzvaný lex kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít taky nově obce, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
5: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
2: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová nebo Hospodářská komora.
1: Počasí.
2: A předpověď na úterý. Čeká nás slunečno, bude polojasno až skoro jasno, teď ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší denní teploty vystoupí k 21 až 24 stupňům Celsia. Na horách naměříte 14 až 17. Vítr slabý, rozptylové podmínky teď ráno a večer nepříznivé, přes den dobré. Tlak slabý až mírně klesne, biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Už po ránu čerstvá nehoda teď hlášená ze Svitavska, nejvytíženější silnice v regionu 1/35. Je to ve směru od Litomyšle za Nedošínem na úrovni Tršku. Havarovala dodávka a jsou tam všechny složky integrovaného záchranného systému. 4,5 minuty po páté. Prosím, jezděte po ránu opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezké ráno, my se vrátíme v čase o 2 roky zpátky do září 2024, kdy povodně zasáhly taky Chrudimsko. V Rosicích u Chrasti se říčka Žejbro vylila z koryta a voda ohrozila několik domů. Jedním z nich byl dům Lenky Kohoutové a její rodiny. Tak právě její příběh nabídneme hned v zápětí. Hrát vám budeme písničky, které nestárnou. Michal Tučný, Rád se brouzdám rosou, taky bude skupina Black Milk, Václav Neckář a nebo teď Michal David a jeho Perpetuum mobile. Tak hezké vstávání.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ústalý nás, dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Lásta není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Hej, se fajn, máš co si chtěla s tím, já už víc.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, za 2,5 minuty bude 17:45, vám všem přejeme pokud možno hezké ráno. Americkou televizní cenu Emmy získal v kategorii komedie seriál Widow's Bay. V kategorii drama druhý rok za sebou uspěl seriál z lékařského prostředí Urgent a cenu za nejlepší miniseriál má DTF St. Louis o milostném trojuhelníku. Změněný seriál Widow's Bay překonal rekord cen Emmy v kategorii komedií získáním celkem ocenění, včetně cen za nejlepší komediální seriál a nejlepšího herce. A kolik těch cen bylo, tak to agentura ČTK zatím neuvádí, odkazuje se na agenturu AP, to číslo tady vypadlo, takže pochopitelně doplníme postupně. Je úterý 15. září roku 2026. Před 2 lety, v polovině září roku 2024, zasáhla Česko povodeň. V Pardubickém kraji stoupala voda mimo jiné na Chrudimsku, v Rosicích u Chrasti se vylila z koryta řeka Žejbro a evakuovat se muselo 12 domů. Opravy většiny z nich trvaly měsíce, jak zjistila reportérka Milena Vápeníková.
1: Přestože místní lidé jsou na zvýšenou hladinu řeky zvyklí, v roce 2024 přišla voda v rozsahu, který nikdo nečekal. Vzpomíná dnes Lenka Kohoutová, která se s manželem a 3 dětmi také musela evakuovat.
2: Popravdu jsme to moc nečekali, protože ty povodně jsme tady zažili víckrát. To vlastně nejhorší, co se tady stávalo, když potom přišla větší voda, tak si to zkrátila, takže tekla voda tady po silnici, ale do domů se to nikdy nedostalo a vlastně nebyly žádný závažnější škody.
1: V roce 2024 vytrvale pršelo několik dní a zvýšení hladin řek se čekalo. Přesto v Rosicích nejčernější scénář nepředpokládali.
2: V průběhu soboty a průběhu noci, tak jsme si říkali, je to dobrý, tak vlastně to bylo to nejhorší, ale pak vlastně jsme se probudili, když jsme nějak tak šli zkontrolovat třeba kolem 10. hodiny řeku, tak potom jsme viděli, že ta řeka zase jde nahoru.
1: Takto jsme zachytili aktuální situaci před 2 lety v našem vysílání.
3: Tady jsou klíče od baráku. Tady, teda mám. A tady je vedle.
4: Chcete jí pomoct, kluci?
3: Celý nahoru. Nebojte.
4: Tak zadní nohy už tady jsou, nebojte se. Držím. Nebojte, držím.
3: No. Zamknout.
5: Vy jste teď evakuovali invalidního pána Tomáš Freiberg, dobrovolný hasič z Rosic.
6: Jednoduché to není, ale je to dobrovolná práce a děláme to srdcem.
1: Voda se dostala nejen na zahradu a k domu, ale pochopitelně i dovnitř. První dny Kohoutovi především vyklízeli a zachraňovali to, co ještě zachránit šlo. Návrat k běžnému bydlení ale nebyl otázkou několika týdnů.
2: Možná bych řekla, že to trvalo přes rok. I teď si myslím, že pořád tady mám takový nedodělky a v podstatě to předěláváme postupně. Pořád ještě co dělat.
1: Povodeň zasáhla také fungování celé rodiny. Myšlenka, že by dům u řeky opustili a odstěhovali se jinam, se sice na chvíli objevila. Nakonec ale zvítězilo pouto k místu a rodinným kořenům.
2: Asi ta rodina, jsme se naučili trošku i fungovat jinak, i nějak si tak trochu vystříc, i když samozřejmě je to těžší, přece jenom jsou to 3 děti, jeden už je dospělý, dcera téměř taky dospělá, syn vlastně chodil do 3. třídy, takže ten byl nejmenší. Toho občas ještě tak jako musíme ujišťovat, že opravdu se nic nebude dít, když bude prostě delší dobu pršet, protože přece jenom asi na něm to trošku psychicky nechalo i nějaký strach, že se toho obává, ale myslím si, že trošku jsme se i víc si semkli, i nějak tak jsme se naučili víc možná odpočívat, rozložit ty síly i tím, že si pomáháme, tak jakoby známe se líp.
0: Celé vyprávění a vzpomínky Lenky Kohoutové na povodeň před 2 lety jste mohli slyšet v pořadu na nedělní vlně z Pardubic pod titulem Křižovatky. Najít ho můžete i teď na našem webu pardubice.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tři minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Pardubice. Nejvyšší soud Spojených států, ve kterém mají převahu konzervativci, zamítl snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami. Ty rozhodnou, kdo bude ovládat Kongres USA. Oznámili to tiskové agentury, ty píší o neúspěchu a porážce prezidenta Trumpa u nejvyššího soudu. Rozhodnutí umožňuje americkým státům pokračovat v rozesílání korespondenčních hlasovacích lístků podle postupů, které uplatňují už léta. Další zprávy chystáme na půl šestou a dnes bude v Pardubicích dopravní konference, setkání odborníků a firem v oblasti dopravní infrastruktury s diskuzemi o dopravě nejenom v Pardubickém kraji za účasti představitelů dopravních institucí. Tím přesným místem, kde se dopravní konference odehraje, je kongresové centrum Paláce. V Žamberku zasednou zastupitelé na městském úřadu v 16 hodin, projednají projekt Svět záchranářů, směnu pozemků, změnu územního plánu a nebo nominace na cenu města Žamberka za letošní rok.
1: Počasí.
0: I nadále se bude oteplovat, v Pardubickém kraji dnes naměříme 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia a vrchol oteplování by měl přijít zítra, kdy se budeme pohybovat někde kolem 25, možná i 26 stupňů. Dnes na obloze polojasno, skoro jasno, po ránu místy s mlhami anebo nízkou oblačností, dnešek bude bez srážek se slabým proměnlivým větrem, rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, přes den většinou dobré.
1: O čem se mluví?
2: V září si připomínáme Dny evropského dědictví, které mají mimo jiné poukázat na ohrožené památky. Jaké takové máme v Pardubickém kraji? Co je vlastně ohrožená památka? Proč některé historické objekty dál chátrají, zatímco jiné se podaří zachránit? A může nové využití dát památce druhý život? Odpovíme ve čtvrtek v 17.30 v pořadu O čem se mluví.
1: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: Český rozhlas Pardubice za 6 minut bude 17:30. Česká režisérka Viktorie Štěpánová dnes na filmovém festivalu v Torontu převzala stříbrného studentského Oscara, kterého získala v kategorii alternativních a experimentálních snímků za film Volklor. Snímek se kvalifikoval do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů, jak už dřív informovala Akademie filmového umění a věd, která minulý měsíc vyznamenala celkem 12 studentských filmů. Česká režisérka byla ve své kategorii vyznamenaná společně s dvojicí dalších tvůrců. No a další zprávy nabídneme o 17:30. Dnes je mimochodem mezinárodní den demokracie, který se poprvé připomínal v roce 2008. Vědí předškoláci, co demokracie znamená a co je na ní dobrého? Na to se jí zeptala Tereza Beránková.
1: Víte, co to je demokracie?
2: Že se tam třeba něco staví.
3: Vyrábějí tam něco.
4: Mám tam

0: Myslíš, a když jich bude víc, tak ti vyhrajou.
1: A co je na demokracii dobré?
2: Já se můžu vybrat, že můžu hlasovat, kam jít.
3: Že můžu říct, co chci.
1: Co to znamená, když můžeme o něčem hlasovat?
4: Můžeme si třeba vybrat, kam chceme jít.
2: Můžeme si vybrat každý, co chceme.
1: O čem všem můžeme hlasovat?
4: Co chceme za Pikachu třeba.
2: Kam půjdeme se školkou. Třeba na procházku.
4: Třeba, že bychom mohli zůstat doma místo jít do školky.
3: A nebo místo být doma, než být v práci.

0: dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: A uslyšíte Petru Beránkovou, jsou tady zprávy.
5: Půl šesté.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Hygienici letos v létě zkontrolovali napříč Českem 1300 letních táborů, udělili 53 pokut v celkové výši 170 tisíc korun. Nejčastější nedostatky se týkaly nevhodného skladování potravin, zásobování pitnou vodou nebo poškození lůžkovin a plísní. Podobné závady zjistili hygienici i v kraji Pardubickém. Celkem tady zkontrolovali asi třetinu letních dětských táborů. Hlinsko na Chrudimsku změnilo systém placeného parkování. Zpoplatněné plochy můžou nově řidiči využívat půl hodiny zdarma. Vedení města tak chce zlepšit dostupnost centra pro případy, jako jsou rychlé nákupy nebo třeba návštěvy úřadů. Řidiči na Trutnovsku se nedostanou přes přejezd v Babí směrem na Žacléř. Správa železnic ho uzavřela kvůli špatnému stavu, ho dělníci do čtvrtka opravují. Objížďka vede přes Bernatice. Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Včerejší schůzka vládních špiček konečnou shodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dnes začínají platit další 50% americká cla na zboží z Kanady. Týkají se například matrací, motorových člunů nebo golfových vozíků. Washington a Ottawa jsou v současné době ve vyhrocené obchodní válce. Spor se promítá i do chování spotřebitelů. Například Kanaďané výrazně omezili cesty do Spojených států a začali bojkotovat americké výrobky. Nové brněnské hlavní nádraží by se mělo začít stavět nejdřív na začátku 30. let, uvedla to zpráva železnic. Doteď přitom jako termín zahájení stavby železničáři uváděli rok 2028. Náklady na přestavbu zpráva železnic už dřív odhadla na víc než 70 miliard korun. Nové hlavní vlakové nádraží v Brně má vzniknout v místě dnešního dolního nádraží. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás slunečno, polojasno až skoro jasno, teď ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a biomírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: 2,5 minuty po půl šesté ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Jak už víte z našeho vysílání, možná vážná nehoda se stala na 35. na Svitavsku u obce Tržek. Havarovala tam dodávka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A jak se vyrábí Fernet, legendární alkoholický bylinný likér, to uslyšíte po 21. hodině v pořadu Příběhy slavných značek.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Mekyš Birka ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3 minuty před 6:15 v úterý 15. září a my teď možná budeme první, kdo vám přečte dnešní noviny. Zdravíme s Petrou Beránkovou, hezké ráno.
1: Věřím, že určitě první dobré ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: I když byly letní měsíce výrazně suché, dodávky pitné vody zůstávají v Pardubickém kraji stabilní. Omezení odběru bylo nutné jenom na Lanškrounsku. Na Pardubicku vyšší spotřeba vody kvůli dřívějšímu napouštění bazénů společně se suchem zvýšila počet poruch i kontaminaci surové vody pesticidy. Dodávky pitné vody pro 160 000 obyvatel ale neohrozila. Vyplývá to z jednání zástupců kraje, kteří jednali s vodárenskými společnostmi o dopadech letošního sucha. Kraj se chce do budoucna na podobně suchá období připravit investicemi do propojování východočeské vodárenské soustavy a centrálního záložního systému pro případ krizových situací. Další detaily najdete v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: Část Maštalí má podle státu zůstat rezervací, i o tom Jakube píše dnešní Pardubický deník. Ano, míříme a zůstáváme v Pardubickém kraji, i když i do Chrudimského deníku státní agentura ochrany přírody a krajiny navrhuje zachovat nejcennější část Maštalí u Proseče na Chrudimsku jako přírodní rezervaci a okolní lesy chránit mírněji jako přírodní památku. O podobě ochrany rozhodne Pardubický kraj, který loni navrhoval současnou rezervaci zrušit a nahradit ji novými chráněnými územími. Teď má rezervace přes 1000 hektarů, podle návrhu kraje by se její území zmenšilo asi na polovinu. S návrhem agentury nesouhlasí například Litomyšl, která v Maštalích vlastní lesy a chce v jejich části dál běžně hospodařit, včetně těžby dřeva, zjistila ČTK. Já ještě doplním, že Pardubický kraj v červenci 2025 oznámil záměr zrušit stávající přírodní rezervaci Maštale a místo ní vyhlásit novou menší přírodní rezervaci Nové Maštale a samostatnou přírodní památku Roudnická Rokle. Návrh měl příznivce i odpůrce, proti němu se například vymezila 5 občanů v petici.
0: Podíváme se taky k sousedům do archeoparku Pravěku ve Všestarech na Královéhradecku, kde připravili atraktivní akci. V sobotu mezi 10. a 17. hodinou tam oslaví pravěké dožínky. Zájemci se poučí o kulinářství našich předků, budou i ochutnávky. Dozvědí se, jestli Keltové pili kouzelný nápoj. V 15.30 bude rituál vděčnosti za úrodu. Dožínky oslaví v Pravěku ve Všestarech, o tom informuje na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, 6:45. Zpíval Paul McCartney v úterý 15. září. Vy už od nás víte, že americkou televizní cenu Emmy získal v kategorii komedie seriál Widow's Bay, v kategorii drama druhý rok za sebou uspěl seriál z lékařského prostředí Urgent a cenu za nejlepší miniseriál má DTM v St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku. Zmíněná hororová komedie Widow's Bay o komunitě na ostrově v Nové Anglii čelící staleté kletbě ovládla předávání cen Emmy a překonala rekord v kategorii komediálních seriálů. Agentura ČTK už konečně uvedla, že získala celkem 14 ocenění, včetně ceny za nejlepší komediální seriál a 3 hereckých cen. Odkaz je tady na agenturu AP. Další zprávy nabídneme přesně v 6 hodin. A teď se jdeme najíst, i když hodně rychle. Jedlík rekordman Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky má za sebou víkend plný lahůdek. V sobotu si připsal v Litomyšli na Food Day festivalu další rekord, tentokrát v pojídání žabích stehínek. Nechal si jich naservírovat 2 kila. Jenom pro představu, organizátoři mu jich dali 100 a výsledný čas 9 minut 47 vteřin. Špatně mu nebylo, na festivalu si pak ještě dal burger a šašlík. Podle svých slov má trochu kachní žaludek. Hned v neděli si Jaroslav spravil chuť v Brně na marmeládových slavnostech, kde za 5 minut snědl 1,5 kila malin. Zahalet nebude ani příští víkend, kdy se chystá v sobotu na Food Fest do Ústí nad Orlicí. Tam se pokusí o rekord v pojídání vinné klobásy. Počítat se to bude tentokrát ne na kila, ale na metry. Třeba Jitrnic dřív snědl za 5 minut 3 metry.
1: Počasí.
0: A jdeme se podívat na dnešní počasí. Noc byla poměrně chladná, teploty nejčastěji v Pardubickém kraji mezi 10 a 7 stupni Celsia, ale přes den se ohřejeme, to bude 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Dnes vůbec nebude pršet, naopak na obloze čekáme hodně slunce, polojasno až skoro jasno, jenom teď ráno místy s mlhami anebo nízkou oblačností. Vítr dnes bude slabý, proměnlivý, s rychlostí do 15 nebo 20 km za hodinu.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, chili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: užívat svět.
1: Olga Lounová bude jednou z hvězd 14. pohřebačského jarmarku už 28. září od 9. do 17. hodiny. Kromě ní dorazí do Opatovic nad Labem pohřebačky i Miroslav Táborský jako patron celé akce, anebo Andrea Kalivodová. Z místa se několikrát živě přihlásí zmíněného 28. září Český rozhlas Pardubice a nabídneme vám exkluzivní rozhovory. Další z rozhovorů vás čeká ve vysílání i dnes po 13. hodině. Na mysli máme pořad Alex a host s moderátorkou Alex Minářovou. Tak co bude tam?
2: Býval vynikajícím boxerem, dodnes se věnuje trénování, objevil se v několika filmech a maluje. Hostem Alex a host bude Rostislav Osička. Ptát se ho budu na boxerskou kariéru, současné bojové sporty i plánovanou výstavu jeho obrazů. Po 13. hodině se na vás těšíme.

0: nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Stavba nového kruhového objezdu v Holicích na Pardubicku nabírá zpoždění. Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Americký nejvyšší soud zablokoval pokus Donalda Trumpa změnit těsně před listopadovými volbami pravidla pro korespondenční volbu. A nás čeká slunečno. Polojasno až skoro jasno, teď ráno místy mlhy, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Nová okružní křižovatka v centru Holic na Pardubicku na silnici 1/36 letos nevznikne. Silničáři posouvají stavbu na příští sezónu. Důvodem je zjištění, že jsou pod úrovní křižovatky duté podzemní prostory související s původní historickou zástavbou. Nález potvrdil následný archeologický průzkum. Podrobnosti dodává mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Zahájení realizace stavby nové okružní křižovatky plánujeme na jaro 2027. V rámci stavby proběhne archeologický výzkum, který provede památkový ústav a následně na základě výsledků tohoto průzkumu budou realizovány další stavební práce.
0: Čtvrtý pardubický obvod chce vysadit stromy v Pardubičkách a části Studánky. Radnice si nechala vypracovat analýzu, podle které na řadě míst chybí dostatek stínu. Nejmíň zeleně je v okolí průmyslového areálu krajské nemocnice a mezi Kyjevskou a Zelenou ulicí. Nové stromořadí obvod plánuje například ve východní ulici podél železnice. Roste zájem o doučování, ať už kvůli prospěchu nebo kvůli přijímacím zkouškám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
3: Ale není to tak, jako že by se mohl přihlásit kdokoliv do toho programu, ale je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip na někoho, že vědí, že ze sociálně slabé rodiny, a jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
0: Pomoc s doučováním nabízí třeba i Člověk v tísni, Dropin, Nadace Terezy Maxové a další. Kapacity ale bývají často naplněné a je potřeba se o pomoc přihlásit včas. Slovenská webová stránka Novatours nabízela falešné zájezdy. Zneužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář, se slovenským webem totiž nemá nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci asi cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V tuto chvíli už je stránka mimo provoz. Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa. Nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení, o které americký prezident na poslední chvíli usiloval, měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve potom jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některým lidem k volbám.
1: Počasí.
0: A nás čeká slunečno, polojasno až skoro jasno, teď ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17, vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V Heřmanově Městci se mění dopravní režim u nádraží, radnice zjednosměrní příjezd z Jiráskovy ulice a zároveň zmenší parkovací plochu v prostoru křižovatky. Uvolněný prostor tak umožní bezpečný průjezd vozidlům záchranných složek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pro řidiče budeme mít něco i za chvíli. Poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice. Bude to konkrétně řidičská abeceda, v ní vám až do konce září každý den radíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých často chybujeme. A dnes se vrátíme na kruhák, dozvíte se, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu právě na kruhovém objezdu. A přidáme muziku, nejenom za volant, Marii Rotrovou píseň To nic, skupina Krištof, Do nebe se propadám. Těšit se můžete i na Celine Dion, Pavla Bobka nebo teď Leška Semelku. Tak vám všem přejeme hezký den a zdravíme zvlášť Jolany a Jolanty, které slaví svůj svátek, a to nejlepší i vám k narozeninám.
1: Dobré ráno.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: by, jak žil bych rád.
1: Za 4 minuty bude 6:45, posloucháte úterní ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice, dnes je 15. září. Teď si s námi můžete znovu osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.

0: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
1: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
0: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
1: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
0: A jak je to tedy s tím výjezdem?
1: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: A zítra si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. No, je to docela věda.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Krásné ráno s naladěným Českým rozhlasem Pardubice přejeme v úterý 15. září, skoro 3 minuty po 6:45. V Králíkách na Velkém náměstí dnes bude Světový den první pomoci od 9. do 13. hodiny. Ukázky z činnosti dobrovolných i profesionálních složek integrovaného záchranného systému změří vám krevní tlak, krevní cukr, glykémie a tak dále. To všechno tedy už dnes v Králíkách. A v Domě techniky v Pardubicích v malé zasedací místnosti bude v 17 hodin přednáška a dozvíte se, jak vybrat sociální službu, o alternativách péče tam bude řeč, jestli pak víte, kde hledat pomoc a na co máte nárok. V 17 hodin Dům techniky Pardubice.
1: Počasí.
0: Sluneční den, takový bude dnešek v Pardubickém kraji, polojasno až skoro jasno, teď ráno výjimečně s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty odpoledne vystoupí až na 23 stupňů Celsia, na horách to bude do 17 a vítr dnes jenom slabý proměnlivý.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice.

0: Za 7 minut bude 6:30, posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 15. září. Ve spotřebitelském servisu dnes připomeneme jedno další pravidlo při reklamaci. Záleží totiž na tom, kdo výrobek kupoval, jak nám teď popíše Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan René. Ten dostal k životnímu jubileu navigaci do auta i se všemi doklady. Po čase došlo k poruše, takže výrobek odeslal na adresu prodejce. Po 30 dnech zavolal prodejci, jak reklamace probíhá, jenže dostal odpověď, že on výrobek u nich nekoupil a tudíž se reklamací ani nebudou zabývat. Pane posluchači, prodávající má bohužel pravdu, protože záruka je poskytována pouze prvnímu kupujícímu a dále je nepřenosná. Výrobek tedy musí reklamovat ten, kdo ho koupil. Případně s dárcem se pište jednoduchý doklad, kde původní kupující převádí spotřebitelská práva na vás a tento doklad pošlete prodejci.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Petra Beránková zprávy.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Půl sedmé. V Pardubicích vznikla petice za záchranu dvou vzrostlých kaštanů v místní části Spojil. Provozovatel plynárenské sítě je chce pokázat kvůli rekonstrukci plynovodu. Stromy rostou v ochranném pásmu a k jejich pokácení proto není potřeba povolení. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Skuteč na Chrudimsku bude mít nový rozhlas. Město získalo dotaci na modernější technologii, která by měla být spolehlivější. Kompletní výměna celé sítě bude stát přes 6,5 milionu korun. Výměnu radnice plánuje na příští rok. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Na podvečerní schůzce se shodli, že je důležitá koordinace, například v otázkách zahraniční politiky. Mluvili například ale i o novele stavebního zákona a znovu zavedení EET. Tyto návrhy má teď prezident posoudit. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování. Ve Francii budou demonstrovat tisíce policistů, a to za lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platu. Stěžují si taky na nízký rizikový příplatek. Hlavní protest plánují předpolednem v centru Paříže. Reagují tak na neúspěšné jednání s ministrem vnitra Laurentem Nunezem ze začátku září. Zemřel americký módní návrhář Bob Mackie. Bylo mu 87 let. Na sociálních sítích o tom informovala jeho rodina. Mackie proslul výraznými kostýmy, které tvořil například pro zpěvačku Cher nebo britského hudebníka Eltona Johna. Za svou práci byl třikrát nominovaný na Oscara a na vítězství proměnil 9 z více než 30 nominací na televizní ceny Emmy. Podílel se taky na tvorbě oblečení pro panenky Barbie. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás slunečno, polojasno až skoro jasno, teď ráno výjimečně s mlhami nebo nízkou oblačností, denní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 2,5 minuty po půl sedmé přesně, o nehodách nevíme. Jedna důležitá informace ze silnic Moravská Třebová a tam probíhá závěrečná etapa oprav ulice Lázeňská. Rekonstrukce probíhá postupně už 4 roky. Řidiči proto musí v následujících asi 2 měsících počítat s dopravními komplikacemi.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Právě dnes startuje nový ročník hokejové extraligy, a to předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem. Naplno se soutěž rozběhne o den později, neboli zítra, kdy se do ní zapojí i obhájce titulu z Pardubic. Východočeši budou mít znovu ty nejvyšší ambice, stejně tak, jako tomu bylo v uplynulých ročnících. Víc uslyšíte za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za 6 minut bude 6:45 a my teď zdravíme od dnešních novin s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: Ranní kávě, denní tisk.
1: Do začátku října mají obce i veřejnost možnost se v procesu EIA vyjádřit k dokumentaci vlivů plánované čtyřproudé silnice 1/73 mezi Svitávkou a Starým Městem. Trasa tvoří severní úsek budoucího propojení dálnic D1 a D35. Měřit má skoro 37 km a povede v koridoru takzvané Hitlerovy dálnice. Stavba podléhá kompletnímu posouzení vlivu na životní prostředí na základě rozhodnutí krajského úřadu, píše Mladá fronta Dnes.
0: Nová bronzová kašna na náměstí Bohuslava Martinů v Poličce nabízí vedle vody taky malou hru pro všímavé návštěvníky. Mezi kapradinami a dalšími rostlinnými motivy se na jím plášti ukrývá drobná ještěrka. Podle pověsti přináší její trojí pohlazení zdraví, štěstí a důvod vrátit se do Poličky. Ještěrku není na nové kašně snadné objevit, malé zvíře odpočívá na kameni uprostřed bronzového reliefu, který zdobí motivy lesní flóry, kapradin a rostlin rostoucí v okolí pramenů a studánek. K tajemnému detailu už vznikla taky pověst. A tu si můžete přečíst na stránce dnešního svitavského deníku.
1: Banky pochopily, že hráči počítačových her už dávno nejsou partou teenagerů zavřených doma u monitoru. Představují totiž početnou a ekonomicky zajímavou skupinu klientů. Finanční instituce tak soupeří o jejich pozornost. Pro banky je gaming způsob, jak se dostat k mladé generaci. A ideálně ještě předtím, než začne řešit první větší úvěr, hypotéku anebo investice. Mezi hráči jsou navíc vedle studentů i jejich rodiče, řadoví zaměstnanci i lidé na odborných a taky manažerských pozicích. Typickému českému hráči je přitom mezi 15 až 44 lety. Jako klient má tedy dlouhodobou perspektivu.
0: Tak jsme si přečetli Hospodářské noviny a vám všem přejeme pěkné ráno.
1: Dobré ráno.

0: Je úterý 15. září. Ranní společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice za půl minuty 6:45. Zdravíme i do Chrudimi, tam bude ve 14 hodin zajímavý program, který připravil spolek Hurá na výlet. Moderna nás nezastaví, bezpečné nakupování po internetu s Lukášem Wolfem. Začátek tedy ve 14 hodin v Chrudimi. Z místa se odpoledne živě přihlásí i náš regionální stopař.
1: Počasí.
0: Bude krásně, bude slunečno, bez deště, teploty 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý proměnlivý a na obloze polojasno až skoro jasno, jenom teď ráno výjimečně s mlhami anebo nízkou oblačností. Ještě doplníme rozptylové podmínky, teď po ránu a večer nepříznivé, ale přes den většinou dobré.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Pardubice, 3,5 minuty po 6:45, úterý 15. září. Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Nováka se sfavorizovaným domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině v Modeně porazili postupně Řecko 3-1, Švédsko 3-2 a Slovensko 3-0. Dnešní duel začíná ve 21 hodin a 5 minut. A taky se bude hrát hokej. Předehrávka prvního kola mezi Karlovými Vary a Třincem tak odstartuje nový ročník extraligy. Dalších 6 zápasů je na programu zítra a to vstoupí do nové sezóny i obhájce titulu Dynamo Pardubice. Východočeši po 2 prohraných finále uspěli a po 14 letech získali titul. Nejvyšší ambice mají i teď. Tak budeme to všechno sledovat pozorně v celé sezóně, třeba i s naším podcastem Hokej speciál, který budete moci pravidelně slýchávat vždy ve čtvrtek odpoledne a pak samozřejmě v té rozšířené podobě taky na našem webu pardubice.rozhlas.cz. A prvním hostem bude přímo náš sportovní reportér Ota Gutwirth.
1: Před minulým ročníkem extraligy hlásil majitel klubu Petr Dědek, že je klidný a na novou sezonu se těší. A jak je to teď?
2: Letos ještě klidnější. Je fajn po těch 6 letech, vlastně při zahání mojí 7. sezóny, tak kam jsme ten klub posunuli a snažíme se každým rokem ho posouvat dál. Samozřejmě mám velkou radost toho, že jsme po 14 letech přivedli titul sem, no, zpátky vrátili pohár. Ty obrázky, když to vidíme, tak to jsou prostě obrovské emoce a těším se na další sezonu, no. Takže klidnější.
1: Po 2 prohraných finále to konečně vyšlo a hráči zvedli na konci dubna nad hlavu mistrovský pohár.
2: Dokázali jsme to, což bylo naším cílem a teď už nejenom hráči, ale celý realizák a i to vedení prostě spadnul nám kámen ze srdce, je to za námi a teď už to můžeme užívat. Teď už nám nikdo nebude říkat, prostě čekáte na titul, prostě máte drahý tým, jo, prostě už to je za námi, dokázali jsme to a teď to budeme posouvat a dál a ty kluci a všichni jsou hladoví po dalším úspěchu a kvůli tomu to děláme.
1: Pardubice mají už několik let ty nejvyšší ambice a tlak na tým a hráče je. Pomoct by jim ale přece jen mohlo právě to, že ukončili čekání na titul. Pokračuje hlavní trenér Dynama Filip Pešán.
3: 100% to určitě tu kabinu trošičku uklidní. Na druhou stranu zase musím říct, že je to taková návyková látka trošku a pomáhá to možná i koučům v tom, že ta nastavená cesta je správná nebo byla správná, tak proč ji nezopakovat znova?
1: Tým měl svou sílu už v minulé sezóně, ale i když se to zdálo skoro nemožné, tak ještě posílil. Do mužstva přišli 3 noví útočníci a co jméno, to pojem.
3: Všechny ty velké příchody značí to, že hráči se nevrací jenom kvůli penězům, ale kvůli kvalitě ligy a častokrát si vybírají místo renomovaných zahraničních lig tu českou, protože mnohdy krát ta česká extraliga předčí kvalitu těch zahraničních soutěží.
1: Pro trenéry nebývá jednoduché ukočírovat kabinu, ve které je tolik hvězd. Je potřeba jim naslouchat a taky komunikovat.
3: To by koučové byli hlupáci, kdyby se hráčima takovéto kvality o hokej nebavili. Čerpáme i od nich my jako realizační tým samozřejmě. A jak jsem říkal, minimálně ty 3 posily hrály v moderních klubech, v moderních ligách a tam se to opravdu už jenom jako na ortodoxní posty nehraje, takže pro ně to žádná změna není.
1: Říká hlavní trenér pardubických hokejistů Filip Pešán. Nový ročník extraligy rozehraje Dynamo stejně jako v loni domácím soubojem proti Hradci Králové. Z Pardubic, Ota Gutwirth, Český rozhlas.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Lidé v Pardubicích protestují proti kácení kaštanů kvůli rekonstrukci plynovodu. Americké vesmírné síly potvrdily rozmístění zbraní na oběžné dráze. Pardubičtí hokejisté budou obhajovat extraligový titul. A nás na východě Čech čeká slunečno, polojasno až skoro jasno, denní maxima až 23 stupňů Celsia. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. V Pardubicích vznikla petice za záchranu dvou vzrostlých kaštanů v místní části Spojil. Provozovatel plynárenské sítě je chce pokácet kvůli rekonstrukci plynovodu. Stromy rostou v ochranném pásmu a k jejich pokácení proto není potřeba povolení. Úřad navíc nemá možnost kácení zakázat. Potvrzuje vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.
5: Provozovatel plynárenské soustavy je oprávněn kácet dřeviny v ochranném pásmu této soustavy v průběhu její rekonstrukce. K tomu není potřeba žádné povolení ke kácení, tudíž do toho orgán ochrany přírody a krajiny, to znamená odbor životního prostředí magistrátu, nemůže zasahovat.
4: I přesto ale provozovatel sítě zvažuje v současnosti jinou variantu, aby bylo možné dřeviny zachovat. Most přes Labe u Vysoké nad Labem zůstává kvůli stavební údržbě úplně zavřený. Práce začaly s novým školním rokem a potrvají do pátku 18. září. Řidiči mezi Vysokou a Opatovicemi nad Labem musí do té doby využívat objízdnou trasu přes Zborovskou ulici v Hradci Králové. Uzavírka platí jenom pro auta, pěší můžou most po dobu oprav přecházet po lávce na jeho okraji. Na trase dálnice D11 u Předměřic nad Labem silničáři zprovoznili novou oboustrannou odpočívku. Každá část nabízí 14 stání pro kamiony, 28 míst pro osobní auta i plochy pro autobusy a karavany. Stavba začala před půl rokem a ředitelství silnic a dálnic za ní zaplatilo přes 160 milionů. Státní podnik tak podle generálního ředitele Radka Mátla reaguje na celostátní nedostatek parkovacích míst pro nákladní dopravu.
6: K tomu roku 2026 už by to mělo být přes 4 tisíce stání pro nákladní automobily s tím, že bychom do roku 2031 se chtěli dostat až přes 6 tisíc. Věřím a doufám, že se nám to povede. Jenom v tom letošním roce bychom měli zprovoznit 290 nových parkovacích stání pro nákladní automobily na 6 odpočívkách a v roce 2027 by to mělo být dokonce 505 stání na dalších 11 odpočívkách.
4: Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze Země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům.
0: Sport.
4: Začíná nový ročník hokejové extraligy, první kolo je na programu ve středu, dnes se bude hrát předehrávka mezi Karlovými Vary a Třincem. Titul obhajují Pardubice, které získaly mistrovský pohár po 14 letech. Víc dodává hlavní trenér pardubických hokejistů Filip Pešán.
7: 100% to určitě tu kabinu trošičku uklidní. Na druhou stranu zase musím říct, že je to taková návyková látka trošku a pomáhá to možná i koučům v tom, že ta nastavená cesta je správná nebo byla správná, tak proč ji nezopakovat znova.
0: Počasí.
4: Nás čeká slunečno, polojasno až skoro jasno, teď ráno výjimečně s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty vystoupí ke 20 až 23 stupňům Celsia. Na horách naměříte 14 až 17 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno a večer nepříznivé, přes den většinou dobré. Tlak slabý až mírně klesne, biojednička. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: 4:17 ranní špička v centru Pardubic. V tuto chvíli se stojí v ulicích Pražská a Teplého. Tam se jede průměrnou rychlostí zhruba 30 km v hodině. Délka téhle kolony asi 1,5 km. No a 2,5 km má kolona od Chrudimi 37. Je tam tedy lehká dopravní zácpa.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ještě jenom lehká.
4: Lehká zácpa, tak krásné ráno.
8: Po 7:00 máme. Jsi říkala po 17:00, víš?
4: Aha.
8: Abychom někoho nevyděsili. Krásné ráno mám všem.
4: S Petrou Beránkovou, která má top formu po ránu.
8: Je úterý 15. září. Dětský domov v Moravské Třebové si připomíná 100 let od svého vzniku. Za tu dobu se přestěhoval a změnil taky způsob péče o děti. Dnes funguje jako komunitní bydlení. Jak vypadá, tak to uslyšíte za chvíli v reportáži. Písničky, které nestárnou, čas je proti nám, Helena Vondráčková, taky třeba Brontosauři, Růže z papíru. A teď děkujem, že si, to je pozdrav zo Slovenska od skupiny No Name. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý den.
0: Dobré ráno.

0: Za 4 minuty bude čtvrt na 8, posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 15. září. Ukrajinské síly během noci znovu zaútočily v hloubi Ruska. V samarské oblasti podle médií napadly rafinerii v Syzrani a v rostovské oblasti ve městě Taganrog poškodili sklad druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon. V Kyjevě mezitím ruský dron zasáhl čerpací stanici, kde zranil jednoho člověka, uvedli místní úřady. Celou situaci dál sledujeme a chystáme taky zprávy na 7:30. A teď informace přímo z Pardubického kraje, konkrétně z dětského domova v Moravské Třebové. Ten letos slaví 100 let. Za tu dobu několikrát změnil působiště a proměnil se i způsob, jakým děti žijí. Z ústavního zařízení se postupně stalo komunitní bydlení. Jak domov vypadá dnes, tak to zjišťovala reportérka Věra Pavlasová u ředitele Libora Širůčka.
1: V roce 1926 v Moravské Třebové vznikla vlastně první opatrovna při menšinové škole, která byla vybudovaná na místě dnešní Charity. Z této péče se potom vyvinula další péče o děti ohrožené a o děti bez možnosti být ve vlastním domově.
2: Kdy se domov přestěhoval tady do těchto prostor na ulici Jekatila?
1: Domov se původně z té první opatrovny stěhoval na ulici Ráskovu a potom v roce 1937 už sídlil na téhle adrese.
2: Jak vypadal dětský domov při jeho založení?
1: Děti byly ubytovány společně v jedné nebo dvou místnostech. Bylo jich spoustu na jednom místě v patrových postelích a opatřovalo se pro ně jídlo a ošacení.
3: Na začátku 90. let, kdy byl ještě dětský domov, vlastně klasický internát.

0: Státního typu. 20 dětí bylo v podstatě ve 4 místnostech, víceméně ve 2 velkých.
1: Popisuje situaci z konce minulého století vychovatelka Eva Izáková.
0: Dnes máme 2 skupiny, které jsou v původních prostorách dětského domova. Jedna a druhá skupina má svůj domeček vedle v zahradě. Ještě tady jsou 3 byty pro starší děti a byt pro děti ve věku 15 až 18 let se nachází na druhém konci města.
2: My jsme hlavně pracovali na tom, aby děti mohly bydlet a žít v prostředí, které se co nejvíce podobá běžné domácnosti, aby na každé skupině měli vlastně své zázemí, včetně kuchyně, koupelny a všechno, aby měli tak, jak chceme mít i u sebe doma. A v tomhle trendu chceme pokračovat. Chceme, aby se děti, ale i ti, kdo k nám přijdou na návštěvu, se necítili jako v ústavním zařízení, ale jako v běžné domácnosti.
1: Co tedy ještě chcete tady dodělat? Vy jste minule říkal, že chcete něco zlepšit na zahradě.
2: V zahradě chtěli bychom mít takový kruh s ohništěm, místo, kde se dá opékat nebo grilovat. Chceme tam mít malý altán, který je oddělený od zbytku zahrady a potom pár ovocných stromů, keřů, které se dají využívat i v kuchyni.
1: V dětském domově v současné době 20 dětí. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Je úterý 15. září, posloucháte dál Český rozhlas Pardubice, 8:02. Lidé na indonéském ostrově Sulawesi možná už před 25 tisíci lety pravidelně užívali psychoaktivní ořechy. Naznačuje to analýza zubů dvou lovců a sběračů, ve kterých vědci objevili neobvyklé opotřebení a stopy látky s psychoaktivními účinky. Podle vědců může jít o nejstarší známý důkaz užívání drog lidmi, uvedl list The Guardian. O čem se píše v českých novinách, tak to uslyšíte kolem 7:40 v našem vysílání. Teď tady máme tipy z našeho kraje, kam byste se dnes mohli vydat, třeba do Letohradu, do městské knihovny. V 17 hodin začíná setkání regionálních historiků, přednáška na téma první kroky při tvorbě rodokmenu. Přednášet bude Marie Gleckner a je to akce určená pro začátečníky a mírně pokročilé v práci s matrikami. V České Třebové v městském muzeu bude v 17 hodin seminář o železnici, tentokrát na téma elektrické lokomotivy ze Škodovky.
1: Počasí.
0: Dnešek nabídne slunečné počasí v Pardubickém kraji, polojasno až skoro jasno, teď ráno výjimečně s mlhami anebo nízkou oblačností. Odpolední teploty 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Když se řekne spalovač mrtvol, řada lidí si rovnou vybaví Pardubice a tamní jedinečné krematorium. V posledních letech pak lidé i ze vzdálených částí Česka objevili Kůnětickou horu díky filmu Léto s Evženem. Nejenom o filmové turistice bude další díl dopoledního seriálu na vlnách Českého rozhlasu Pardubice krátce před 10:00. Ale teď zpátky k tomu spalovači mrtvol, máme ho tady v podobě audioknihy, tak jestli máte zájem si to poslechnout, teď zavolejte do našeho studia na telefon 726 46 48 48. Soutěžní otázka se týká mezinárodního letiště Hartsfield-Jackson, to se otevíralo přesně před 100 lety, od roku 1998 je nejrušnějším letištěm na světě z hlediska počtu přepravených cestujících. V roce 2025 jich odbavilo přes 106 milionů, což je nejvíc ze všech letišť na světě. A za ním následují letiště v Dubaji a Tokiu s více než 90 miliony cestujících za rok. A my se ptáme, kde najdete tohle mezinárodní letiště? Zavolejte nám to na telefon 726 46 48 48. A jak jsme říkali, hrajete o audioknihu Spalovač mrtvol, která obsahuje slavný příběh, temnou grotesku o proměně člověka v bestii ve strhujícím zvukovém designu. Autor Ladislav Fuchs, režie Aleš Vrzák, v hlavních rolích David Novotný, Ivan Trojan, Ivana Uhlířová, Petra Špalková. Tak pojďme se podívat na náš telefon, kde už je v tuto chvíli první volající. Pěkné ráno přejeme.
2: Dobré ráno, tady je posluchač Standa.
1: Pane Stando, znáte to bez nápovědy nebo chcete možnosti?
2: Já bych si vzal možnosti.
1: Tak buď je to Salt Lake City, nebo Los Angeles, anebo Atlanta.
2: Myslím, že jste Atlanta.
1: Je to tak, skutečně Atlanta je správná odpověď, tak výhra je vaše, gratulujeme. Mějte se naslyšenou. Bleskovka znovu zítra kolem 7:20. Teď nám připomene Helena Vondráčková, že čas je proti nám, ale snad všechno stíháte. Hezké ráno.

0: Servis představuje
1: Toulky první republikou.
0: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
2: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Petra Beránková přináší další úterní zprávy.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Hygienici letos v létě zkontrolovali napříč Českem 1300 letních táborů. Udělili 53 pokut v celkové výši 170 tisíc korun. Nejčastější nedostatky se týkaly nevhodného skladování potravin, zásobování pitnou vodou nebo poškození lůžkovin a plísní. Podobné závady zjistili hygienici i v kraji Pardubickém. Celkem zkontrolovali asi třetinu letních dětských táborů. Hlinsko na Chrudimsku změnilo systém placeného parkování. Spoplatněné plochy můžou nově řidiči využívat půl hodiny zdarma. Vedení města tak chce zlepšit dostupnost centra pro případy, jako jsou rychlé nákupy nebo třeba návštěvy úřadů. Řidiči na Trutnovsku se nedostanou přes přejezd v Babí směrem na Žacléř. Správa železnic ho uzavřela, kvůli špatnému stavu ho dělníci do čtvrtka opravují. Objížďka vede přes Bernardice. Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat pozítří. Včerejší schůzka vládních špiček konečnou shodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Dnes začínají platit další 50% americká cla na zboží z Kanady. Týkají se například matrací, motorových člunů nebo golfových vozíků. Washington a Ottawa jsou v současnosti ve vyhrocené obchodní válce. Spor se promítá i do chování spotřebitelů. Například Kanaďané výrazně omezili cesty do Spojených států a začali blokovat americké výrobky. Nás čeká slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: A rušno je i na silnicích Pardubického kraje. První nehoda hlášená z Chrudimska, silnice číslo 358 na úrovni Kotřína ve směru na Perálec. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Další nehoda, tentokrát Orlicko-Ústecko, silnice 317 za Českými Heřmanicemi. Na příjezdu do obce Netřeby se srazila dvě osobní auta.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A v Humoriádě dnes bude Jiří Ptáčník. Začínáme po 16. hodině. Teď je teprve krátce po půl osmé ráno, úterý 15. září a zpívat bude Babi Daněk.
7: Dobré ráno s Jakubem Malým.
8: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

máme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: Tak to byl dotazník. Hana Zagorová, Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 7:45 v úterý 15. září. Německo nadále zůstává cílem ruských hybridních útoků, předpokládá to Národní bezpečnostní rada, která jednala o incidentu na letišti Lipsko-Halle. My už se podíváme do dnešních novin společně s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ranní kávě, denní tisk.
0: Obec Dolní Morava a majitelka sousedních nemovitostí podali správní žalobu proti rozhodnutí krajského úřadu Pardubického kraje. Ten potvrdil schválení stavebního záměru výstavby 3 objektů, označených jako rodinné domy, zbyty a apartmány. Teď rozhodne soud. Podle žalobců byly stavby nesprávně posouzené. Odpovídají spíš bytům pro krátkodobý pronájem anebo bytovým domům, což je v rozporu s územním plánem obce. Právní zástupce stavebníka Tomáš Doležal označil tvrzení, že budou domy určené k jiným účelům než rodinnému bydlení, za spekulace a soudu předložil 3 návrhy na vklad do katastru. Celé kauze se věnuje velmi podrobně Deník Právo.
1: A já listuju dnešním pardubickým deníkem. Pardubický kraj hledá školní jídelnu roku. Měl bys nějakého nominanta, Jakube?
0: Tak možná by se našel, ale tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Ano, Pardubický kraj hledá školní jídelnu. Do hledání nejlepší jídelny v roce 2026 se můžou zapojit přímo ti, kteří její výsledky každý den ochutnávají. Nominaci můžou poslat školy, zaměstnanci, žáci a studenti i jejich rodiče. Chceme upozornit na práci lidí, která bývá často samozřejmá a přitom je pro každodenní fungování škol nesmírně důležitá, uvedlo hejtmanství. Já ještě doplním, že nominace Pardubický kraj přijímá do 30. září. Svoje tipy zasílejte na e-mail vladimir.štefanček@pardubickýkraj.cz.
0: Tak možná by mnozí věděli o antijídelně roku.
1: Já bych věděla.
0: Dobře, to neříkej, ale. Teď Polička. Na podzim příštího roku se plavci v tomto městě dočkají modernizovaného bazénu. V říjnu začne jeho dlouho plánovaná rekonstrukce. Město dokončuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Předmětem této akce je kompletní rekonstrukce vnitřních prostor, včetně umístění nové nerezové vany bazénu. Přibudou nové bazénové a wellness prvky, ochlazovací bazén, knajpův chodník, finská a aroma sauna nebo parní lázeň. Samozřejmostí je oprava šaten a celého zázemí, uvedla mluvčí Poličky Nadežda Šauerová. Po dobu rekonstrukce bude bazén kompletně uzavřený. Informuje o tom Mladá fronta Dnes.
1: A Univerzita Pardubice vybírá firmu, která postaví novou budovu Fakulty zdravotnických studií na místě zbourané telegrafie. Podrobnosti ale povíme až ve zprávách za 19 minut.
0: Bouráme, stavíme, budujeme, přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: 8:15. Pecho Boys ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 15. září. Teď krátce ze sportu. Dominika Šalková, další tenistky, si na úvodní zápas turnaje v São Paulo musí počkat nejméně do dneška. Včera je na kurt nepustil déšť. Utkání Šalkové proti 6. nasazené Španělce Bousasové je na programu dnes od 18:30. Český tenis bude na tomto turnaji reprezentovat ještě 18-letá Vendula Waldmanová. Pro první kolo jí los přidělil domácí Brazilku Lauru Pigosiovou. Budeme to sledovat. Další zprávy v 8 hodin.
1: Počasí.
0: Dnešek měl být velmi příjemný, pokud je o počasí, tak si to teď ověříme v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové u pana Imricha Drapáka. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Můžeme se těšit na dnešní počasí, bude hezky?
2: Ano, určitě můžeme, bude pojasno až skoro jasno, žádné srážky nečekáme, teploty 20 až 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, roztaje podmínky ráno mírně nepříznivé, ale přes den potom většinou dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Nejteplejší den v tomto týdnu by měl přijít zítra, ale my začneme ještě nocí, jaké tam bude počasí?
2: Zpočátku zkrásná až pojasná, postupně od západu nám může přibývat oblačnost a k ránu se nám může opět vytvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ty nejnižší teploty 13 až 10 stupňů, jak už jste naznačoval, zítra nejteplejší den tohoto týdne 23 až 26 stupňů, bude k nám proudit teplý vzduch před studenou frontou, která by nás měla začít přicházet večer, takže pojasná až oblačno, ráno udělá mlh nebo nízká oblačnost. Ale během dne od západu postupně nám bude přibývat oblačnost a potom k večeru na večer na většině území se nám vyskytne déšť nebo přehánky. Lokálně můžou být i bouřky a vítr slabý, během dne mírný, jižní 2 až 6 metrů sekundu. Později odpojaté frontě se bude měnit na západní a bude se silovat jenom v těch bouřkách.
0: Tak to byl zítřek a ještě pojďme na ty další dny v tomto týdnu. Co tam máme očekávat?
2: Tato fronta ve čtvrtek rychle ubývání oblačnosti i těch srážek, ale budou něco chladněji, ty teploty do nějakých 20 stupňů a pak do konce týdne ty teploty ranní jde těch 12 až 9 a maximálně kolem těch 23 stupňů. Nějaké výraznější srážky tam nečekáme, až potom neděli opět na večír by nám mohly tam nějaké srážky přibývat.
0: Tak nebyla to úplně špatná předpověď počasí, docela nás potěšila, věříme. Přímo z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde má službu pan Imrich Drapák. Tak díky moc a mějte se, naslyšenou.
2: Nemáte za český den naslyšenou.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář, společnost Sazka, byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes Olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
2: Takové jsou automobily značky Škoda.
1: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Univerzita Pardubice vybírá firmu, která postaví novou budovu Fakulty zdravotnických studií na místě zbourané telegrafie. V Pardubicích vznikla petice za záchranu dvou vzrostlých kaštanů v místní části Spojil. Prezident Pavel se sešel s premiérem Babišem, řešili hlavně zahraniční témata. A nás čeká slunečno, polojasno až skoro jasno, denní maxima až 23 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy má Petra Beránková. Krásné slunné ráno z Pardubic. Bourací práce v areálu bývalé telegrafie v území Nová Tesla v Pardubicích definitivně skončily. Na volné ploše vznikne nová budova Fakulty zdravotnických studií. Univerzita Pardubice teď vybírá dodavatele stavební zakázky. Předpokládané náklady jsou asi 350 milionů korun.
3: Současné prostory Fakulty zdravotnických studií v areálu v Černé Zabory dlouhodobě nestačí. Vysoká škola je navíc sdílí se střední zdravotnickou školou. Nová budova umožní fakultě nabírat víc studentů a soustředit výuku na jedno místo. Architektonickým stvárněním by měla odkazovat na zbouraného předchůdce telegrafii. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
2: V Pardubicích vznikla petice za záchranu dvou vzrostlých kaštanů v místní části Slovany. Provozovatel plynárenské sítě je chce pokácet kvůli rekonstrukci plynovodu. Stromy rostou v ochranném pásmu a k jejich pokácení proto není potřeba povolení. Podrobnosti ve zprávách v 9. Mezi Trutnovem a Svobodou nad Úpou nejezdí ode dneška až do čtvrtka 17. vlaky. Provoz na této trati je přerušený kvůli údržbě a pro cestující bude zajištěná náhradní autobusová doprava. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Na podvečerní schůzce se shodli, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky, jak doplnil mluvčí hlavy státu Vít Kolář.
4: Prezident se s premiérem informovali vzájemně o chystaných cestách. Prezident informoval především o své cestě do Spojených států a o jednáních, které tam uskuteční. Domluvili se, že se potkají příště podle situace, ale nemají žádný přesný termín.
2: Politici mluvili taky o novele stavebního zákona a znovu zavedení EET. Tyto návrhy má teď prezident posoudit. Europoslanci dnes zase budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství takzvaných rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování.
1: Počasí.
2: A nás v Pardubickém kraji čeká slunečno, bude polojasno až skoro jasno, ráno výjimečně s mlhami nebo nízkou oblačností. Denní maxima 20 až 23 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, přes den ale většinou dobré, tlak slabý až mírně klesne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ranní špička v centru Pardubic a k tomu ještě dvě nehody. Ta první právě přímo v centru Pardubic v ulici Průmyslová na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta, jedno narazilo do svodidel, tam je to nebezpečné. A další nehoda hlášená z Chrudimska u Perálce, konkrétně je to silnice 358 na úrovni Kutřína. Je to nehoda nákladního a osobního auta. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A my se za chvíli vrátíme ještě jednou k petici, která vznikla v Pardubicích proti kácení dvou vzrostlých a zdravých kaštanů v místní části Slovany. Mají padnout kvůli rekonstrukci plynovodu. Tak poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice, dozvíte se víc. Je úterý 15. září, po 8. hodině nachystaná muzika Lucie Bílá, Jan Bendik jednu malou chvíli, taky Rangers neboli Plavci Škatule. Jitka Zelenková, máme si co říct, ta hodinu otevře Michal Tučný jako Medicine Man.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
6: Medicine Man.

0: Je úterý 15. září, posloucháte dál Český rozhlas Pardubice, 2 minuty zbývají do 8:45. 2 vzrostlé kaštany v pardubické části Slobany možná padnou kvůli rekonstrukci plynovodu v ulicích Dašická a Zajíčkova. Místní se s tím ale nehodlají smířit, proti kácení vznikla petice a k ní se připojilo aktuálně už asi 430 lidí. Podrobněji se tématu věnuje naše reportérka Šárka Rusnáková, která je teď s námi ve spojení. Šárko, pěkné ráno přejeme.
1: Krásné ráno.
0: Jak je to tedy s tou rekonstrukcí plynovodu?
1: Plynové potrubí mění správce sítě nejen na Slovanech, ale také na sousední Studánce. Rekonstrukce je rozdělená do

0: několika etap a jak už jsme avizovali v našem vysílání, lidé se musí připravit na omezení na silnicích i chodnících. V okolí Dašické a Zajíčkovy ulice, kde oba stromy rostou, začali dělníci pracovat 1. září.
1: A jak je to s tím kácením těch dvou vzrostlých a zdravých stromů? Je to nutné?
0: Dosud se to jevilo jako jediná možnost, jak dosluhující plynovod rekonstruovat. Připomínám, že provozovatel sítě má ze zákona povinnost se o něj starat. Stromy navíc rostou v ochranném pásmu plynovodu. Firma, která síť provozuje, proto podle zákona může se stromy nakládat podle potřeby a není možné jí kácení zakázat, jak potvrzuje vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.
2: Zakázat to nelze, protože ten provozovatel plynárenské soustavy to má přímo v zákoně. K tomu není potřeba žádné povolení ke kácení, tudíž do toho orgán ochrany přírody a krajiny, to znamená odbor životního prostředí magistrátu, nemůže zasahovat.
1: A Šárko, znamená to taky, že stromy skutečně není možné zachránit?
0: Autoři petice i lidé, kteří podepsali a také ti, kteří se před pár dny sešli při protestu na podporu stromu, v to stále doufají, tedy že je bude možné zachránit. Z odboru životního prostředí magistrátu jsme se navíc dozvěděli, že provozovatel sítě zvažuje, jestli by se kaštany přeci jen zachránit nedali. Znamenalo by to ale, jak jsem pochopila, finančně náročnější řešení rekonstrukce plynovodu. Podobně se vyjádřilo i vedení 3. pardubického obvodu, pod které území spadá. Ani ten mimochodem nemá pravomoc kácení zakázat. Potvrdil ale, že společnost hledá jiné technické řešení, které by umožnilo právě oba kaštany zachovat.
1: Tak uvidíme, jak to s těmito kaštany v pardubické části Slovany nakonec dopadne, jestli padnou nebo ne. Všechno sleduje dál naše reportérka Šárka Rusnáková. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Úterý 15. září bude v Pardubickém kraji slunečné, polojasné až skoro jasné, teploty 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Za chvíli bude ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice řeč o DNA. Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací nám představí Martin Písařík, a to ve vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A po 9. hodině se mikrofonu chopí Jitka Slezáková a uslyšíte, co všechno. Jitko, hezké ráno.
2: Krásné ráno, no tak naše dobré dopoledne má už také svoje DNA, stejně tak jako dobré ráno nebo dobré odpoledne. Máme toho docela hodně. Podíváme se třeba do Chrudimi, kde byli oceňováni nositelé tradic lidových řemesel a jedním z nich byl bednář Karel Hofmann a s ním jsme natočili rozhovor. To uslyšíme po 9. hodině a po 10. taková otázka. Říká vám něco jméno Milan Skřivánek, doktor Milan Skřivánek, jeho příběh Litomyšlský vám představíme po 10.
1: Přemýšlím, mě asi ne.
2: Myslím, že málo lidí bude vědět a je to škoda, protože odkázal právě městu Litomyšl významný dar, tak proto o tom budeme mluvit.
1: Mm-hmm. A co radioporadna?
2: Fyzioterapeutka Vendula Vrbová už si na nás brousí zuby, řekneme si, jakou souvislost má náš pohybový aparát s psychickým naladěním a jestli to lze nějak ovlivnit, samozřejmě k tomu lepšímu, aby nám bylo dobře.
1: Tak teď dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice. Klasicky mezi 9. a 12. hodinou s Jitkou Slezákovou. Tak naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný den.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Často chvíle, který máš, ti připadaj, že všední jsou, dokud je nestratí.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je úterý 15. září roku 2026. Ve studiu Petra Beránková, před námi zprávy.
5: Půl deváté.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Čtyři lidé a jedna firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Mezi nimi je i bývalý vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa. Ten měl podle spisu zadávat veřejné zakázky spřízněné firmě. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Skuteč na Chrudimsku bude mít nový rozhlas. Město získalo dotaci na modernější technologii, která by měla být spolehlivější. Kompletní výměna celé sítě bude stát přes 6,5 milionu. Výměnu radnice plánuje příští rok. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Na podvečerní schůzce se shodli, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Mluvili například ale i o novele stavebního zákona a znovu zavedení EET. Tyto návrhy má teď prezident posoudit. Europoslanci zase dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství takzvaných rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování. Zemřel americký módní návrhář Bob Mackie, bylo mu 87 let. Na sociálních sítích o tom informovala jeho rodina. Mackie proslul výraznými kostýmy, které tvořil například pro zpěvačku Cher nebo britského hudebníka Eltona Johna. Za svoji práci byl třikrát nominovaný na Oscara a na vítězství proměnil 9 z více než 30 nominací na televizní ceny Emmy. Podílel se taky na tvorbě oblečení pro panenky Barbie. A aktuální cenu Emmy za nejlepší komedii získal seriál Widow's Bay. V kategorii drama podruhé uspěl seriál Urgent a cenu za nejlepší miniseriál má DTF St. Louis. Počasí v Pardubickém kraji čeká nás slunečno. Polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách dnes naměříte 14 až 17. Vítr povone slabý proměnlivý, srážky žádné, rozptylové podmínky teď ještě můžou být nepříznivé. Přes den budou ale většinou dobré. Tlak slabý až mírně klesne a biojednička. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehoda nákladního auta v tuto chvíli hlášená ze Svitavska v centru Poličky v ulici Tyršova překáží a tak jezděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.
6: Mám prostě

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Teď si budeme povídat o fotoklubu Chrudim, který slaví 120 let. A naším hostem je člen a jednatel tohoto fotoklubu, pan Petr Beran. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Tak 120 let, to už je pořádné jubileum. Když se řekne fotoklub Chrudim, co si pod tím máme představit v dnešní době?
1: No, v dnešní době si můžete představit to, že to je parta lidí, který se věnují fotografii, ale ne jenom tak, že to cvaknou na mobil, ale že to vyfotěj na fotoaparát, ale může to být i na mobil, ale pak se to používá dál a hlavně k tisku, což se teď málo dělá a vystavuje se na různých výstavách a soutěžích a meziklubových soutěží taky, takže různě takhle se to používá dál a dělá se i pro město různí propagace.
0: Co stalo na tom úplném počátku fotoklubu v tom roce 1906?
1: No, ono to začalo úplně 1901, to chtěli založit, ale to se jim nepovedlo. Takže to založil, bylo založení 1906, a což je Chrudimský fotoklub, to řadí mezi prvních tak pět fotoklubů v republice. První je Nekázanka, potom se to různě střídá, než někdo něco vyloví z těch archivů. Ten fotoklub byl poměrně činej na tu dobu, že vlastně to byly začátky a byl jedním z 13 zakládajících členů Svazu českých fotografů. Takže oni se vlastně nerozpadli ani přes jednu, ani přes druhou válku, což je teda unikum úplně, že v té době na to asi moc teda nebylo nějako myšlení a všeho. A fungovalo to fotoklub menšíma přestávkama až do roku 49, kde se změnil na klub fotografů pracovníků Chrudimi. V 61 to pokračovalo a v 61. roce to převzal jednotný klub pracujících Chrudim a potom od 85. sdružení klub pracujících, takže ten zřizovatel se měnil, ale fotoklub furt zůstával stejnej. V 68. se otevřel první studio na výchovu fotoamatérů a fotodokumentaci města. To už v tom 68. už jsem tam začal chodit i já.
0: Dokonce.
1: I když jsem nebyl jako v klubu, ale byl jsem ještě jako žák samozřejmě, tak tam vychovávali mladou jako fotografickou mládež, aby se, protože to se dělalo samozřejmě na film, takže tam bylo hodně těchto lidí a tam jsme chodili, vyvolávali se filmy, různě se tam i fotilo a vedlo se to k tomu, aby jsme uměli fotografovat. V 74. se dokonce pořádal okresní škol výtvarné fotografie, což si myslím, že teď by to bylo potřeba taky, protože fotí každý, ale je to úplně jiným pohledu, než kdyby se tohohle zúčastnili. Většina členů fotoklubu se toho zúčastnila, takže věděli základy fotografie, všechno. No a tím pádem trošku byli na úrovni. Vstoupili jsme do mapového okruhu Vysočina. Aby každý věděl, co to je mapový okruh, tak to je soutěž mezi jednotlivýma fotoklubama. Je jich většinou tak 15. Každý fotoklub dá dohromady 15 fotografií a posílá se to mezi sebou a hodnotí se fotografie body. A na konci toho okruhu, potom jeden fotoklub dělá pořadatele, který to sečte, svolá všechny a tam se udělá vyhodnocení, kdo vyhrál a kdo jak se zúčastnil. Mm-hmm. Takže tohle, jako všech fotoklubů v republice, je tohle takovej nosný program, že se toho zúčastněj a měli jsme docela strach, nebo jak to bude v potom 89., jak to s náma bude se zřizovatelem, ale prošlo to tak nějako volným způsobem, že město založilo kulturní středisko Beseda. Ty nás vzali pod křídla a jeli jsme dál. Vstoupilo se do dalšího mapového okruhu, kde jsme obsadili i první a třetí místo v kategorii jednotlivců, potom různý ty ceny. Pod pomocí teda toho kulturního střediska jsme uspořádali od roku 1999 takovou fotosoutěž, ono to spíš byla výstava, Chrudim město a lidé. A tam se vystavovalo ve vystavovalu divadla, kde byl oceněný jenom jeden ten hlavní fotograf, který dostal grant 10 000 a musel odevzdat příští rok 15 velkoformátových fotografií pro město. Trvalo to poměrně dlouho, ukončilo to, to řeknu potom, jak to skončilo všechno tohle. Taky jsme vystavovali v národní soutěž ve Svitavách, kde jsme obsadili první místo jako klub. Takže nějaký ty výsledky tam byly. A od roku 2001 vystavujeme v vodních zdrojích. Od té doby každý rok tam máme výstavu, takže už to je poměrně dost výstav a každý rok to připravujeme. A mimochodem teď koncem prázdnin nebo začátkem toho podzimu je tam vždycky na 2 měsíce výstava.
0: A k ní se určitě dostaneme taky za chvíli. No. Jenom našim posluchačům připomenu, že ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je člen a jednatel fotoklubu Chrudim Petr Beran.

0: posloucháte Český rozhlas Pardubice. V našem studiu i nadále člen a jednatel fotoklubu Chrudim, pan Petr Beran, se kterým se tady probíráme dlouhou historií. 120 let už má tento fotoklub a trochu jsme naznačili před chvílí našim posluchačům, že jim řekneme, jak to skončilo, tak to můžete ještě doplnit.
1: No, já to doplním ještě, co jsme dělali, protože těch úkolů nebo těch bylo poměrně hodně, co jsme provedli pro město. A bylo to třeba známá loutkářská Chrudim, kterou jsme dokumentovali mnoho let. Teda to bylo ještě na film, takže to byla dobrá škola, expozice a takový. Z každého vystoupení jsme museli odevzdat 2 nebo 3 snímky. A když si představíte, že první vystoupení začínalo v 9 ráno a končilo o půlnoci, co těch představení bylo, tak za ty roky to museli být 1000 fotek. Takže to jsme dokumentovali a potom začalo taková výzva byla, a to teda myslím, že nemá nikdo v republice. Nejdřív se udělalo ještě Chrudim v roce 2000, aby se vidělo ten přelom, ale potom začalo to, že se fotilo v Chrudim, pro Chrudim, stavební úřad si to přebral jako 2004 to bylo. Fotili se všechny baráky v Chrudimi. Mm-hmm. Takže každý barák v Chrudimi je vyfocený. Mm-hmm. Takže my jsme dostali různý ty takový kartičky, aby neřekli, že chceme něco ukrást. A je to všechno, tak si dovedete představit, co to asi bylo za práci, než ta Chrudim se vyfotila. Mm-hmm. Takže to jsme udělali. Potom za pomoci ještě ty chrudimské besedy v 2006 bylo 100 let, takže to jsme udělali, jak jsem říkal, ty mapové okruhy, tak jsme byli ve dvou, tak se udělalo vyhodnocení, mohutná oslava dvoudenní. Byl taky, jsme zapsaný v knize rekordů českým, že tam bylo nejvíc fotografů a nejvíc fotoaparátů pohromadě, takže na to vzpomínali a vzpomínají do teďka všechny fotokluby. V roce 2020 nastoupila v Chrudimi nový vedení města, tak i chrudimský besedy, které mají jiné představy o fungování spolku nebo prostě takhle i nás. A zrušili nám smlouvu s chrudimskou besedou, takže nám de facto všechno to, co jsme měli za tu dobu, jsme museli nebo musíme začínat od začátku, takže se scházíme. Hledali jsme nový prostory, jenže nakonec to zbylo u toho, že se scházíme v restauraci zatím, no a uvidíme, jak to bude dál.
0: Takový restart máte.
1: Takovej restart, možná tvrdej, ale ono to taky není někdy špatný začínat od tohohle, od ty nuly. Takže odesíláme ty různý fotosoutěže, účastníme se výstav, jak v Polsku, byli jsme, některý členové měli výstavu v Polsku, v Německu, dokonce v Rakousku, takže fungujeme furt, ale pro město už žádný tyhle ty fotografické akce neděláme, oni si tam najímají různý asi fotografii jiný, takže my už tohle neděláme.
0: No, co máte, tak to je ta výstava, o které jste tady mluvil, náznaku, na kterou teď můžeme zavítat tak až do konce října.
1: Musím říct, že tam bude teda jak ta historie, tak výstava členů, bude tam od starých technik, jako je kaliotypy a oleotisk, to jsou techniky z těch 1905 a takový kolem toho 1900. A bude tam i fotografie nejnovějšího takového pokusu, ale pěknýho, našeho předsedy, který dělá s laserem a vypálil fotografii na laserem na sololitovou desku. Takže tam bude vlastně od začátku až do nové techniky všechno vystavený. Dlouholetý člen fotoklubu Chrudim a současný archivář, který se s tím i živí, Ivo Šulc, nám dělá celý archív, který je velice obsážný. A my ho postupně z fotoklubu doplňujeme a je tam třeba tam poslední jako doplněk byl kniha Chrudim a koronavirus. Takže se to splní a pro naše následovníky to tam bude uložený.
0: Tak ta výstava ještě, abychom připomněli, ve vodních zdrojích.
1: Ve vodních zdrojích, to je, ano. Akorát chci připomenout, tam je teda to, že mají otevřeno pouze v pracovní dny, pondělí až pátek. Je to otevřený od 8 do 15 hodin. Tam to je. A my jsme rádi, že ty vodní zdroje nám zůstaly jako furt a máme kde vystavovat.
0: Tak tedy 120 let už funguje fotoklub Chrudim, když jsme slyšeli teď trochu v nové podobě. Naším hostem byl člen a jednatel tohoto fotoklubu, pan Petr Beran. Tak díky za rozhovor, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: A my ještě doplníme aktuálně sport. O trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho projevil zájem Mönchengladbach. Podle dánského webu Tipsbladet.dk je kouč Pražanů jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie. Priske se momentálně připravuje se Spartou v Jerevanu na zítřejší utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Arménia. Před námi už jsou další zprávy, začnou za 5 minut, to bude 9 hodin. Vám všem přejeme hezké úterý.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Státní zástupce obžaloval 4 lidi a firmu v korupční kauze na odboru dopravy v Pardubicích. Lidé v krajském městě protestují proti kácení kaštanů kvůli rekonstrukci plynovodu. Sněmovna má nová pravidla jednání. Začala platit protiobstrukční novela. A nás čeká slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné dopoledne z Pardubic. 4 lidé a jedna firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Mezi nimi je i bývalý vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa, který měl podle spisu zadávat veřejné zakázky spřízněné firmě. Informovala o tom Česká televize. V letech 2017 až 2021 mělo být zmanipulovaných celkem skoro 270 zakázek. Vyšetřování případu trvalo 4 roky. Pardubice budou u soudu požadovat náhradu škody asi 24 milionů korun. Podle mluvčího Matyáše Strnada magistrát po odhalení případu zpřísnil pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
3: Kromě standardně probíhajících interních auditů jsme nechali provést externí audit společností Datlab a upravili jsme zadávací řád pro veřejné zakázky malého rozsahu, konkrétně u zakázek v kategorii 1, které je možné realizovat v rozsahu do 100 000 korun. U stavebních zakázek jsme také zavedli povinnou fotodokumentaci. Veřejné zakázky města jsou zároveň evidovány v Národním elektronickém nástroji, takzvaném NENu.
1: V Pardubicích vznikla petice za záchranu dvou vzrostlých kaštanů v místní části Slovany. Provozovatel plynárenské sítě je chce pokácet kvůli rekonstrukci plynovodu. Stromy rostou v ochranném pásmu a k jejich pokácení proto není potřeba povolení. Úřad navíc nemá možnost kácení zakázat, potvrdil nám vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.
4: Provozovatel plynárenské soustavy je oprávněn kácet dřeviny v ochranném pásmu této soustavy v průběhu její rekonstrukce. K tomu není potřeba žádné povolení ke kácení, tudíž do toho orgán ochrany přírody a krajiny, to znamená odbor životního prostředí magistrátu, nemůže zasahovat.
1: I přesto ale provozovatel sítě zvažuje v současnosti jinou variantu, aby bylo možné dřeviny zachovat. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba.
5: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se ne vždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
1: Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Představí mu své kandidáty na generály. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně, vždy 8. května a 28. října. Kapela Činasky zakončí v Praze svoje letošní turné Open Air Léto. Závěrečný koncert odehraje v Trojské Loděnici, kterou do původního plánu turné vůbec nezařadila. Pražskou zastávku přidala až na přání fanoušků. Pětihodinový program začne v 5 odpoledne setkáním s kapelou.
2: Počasí.
1: A nás na východě Čech čeká slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne, byl dnes jednička, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dodávka narazila do dopravního značení v Poličce v ulici Tyršova, tam je to nebezpečné. Další komplikace kvůli práci na silnici dnes čekejte na 35. Je to ve směru za Hřebeckým tunelem na úrovni Hrušové a Cerekvice nad Loučnou. Čekejte tam kolony.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Skoro 9:05 a právě teď startuje dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. No a bude to pestré. Představíme vám například mistra bednáře, který v Chrudimi získal ocenění nositel tradice lidových řemesel. Titul mají šanci získat jen ti, kdo se věnují řemeslům, kterým hrozí zánik. Rozhovor s bednářem uslyšíte. No a další, co je velmi tradiční, to je spalovač mrtvol. Řada lidí si rovnou vybaví Pardubice a tamní jedinečné krematorium. V posledních letech pak lidé i ze vzdálených částí naší země objevili Kunětickou horu. A to díky filmu Léto s Evženem. O filmové turistice bude řeč v našem dopoledním seriálu. Příjemný den všem.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Dnes opravdu bude nádherný den, ale s kolegyněmi jsme se před chvílí shodli na tom, že rána už jsou taková tmavší, když vstáváme kolem 6. a chladnější. Prostě podzim už brzy začne, ale užívejme si babího léta. Dnes teploty do 23 stupňů, slunečno, no prostě paráda. A pojďme na další příspěvek, který většinou bývá humorný v tomto čase. Rodičů, kteří chtějí mít ze svého dítěte filmovou hvězdu, určitě není málo. Ale když má pak takové dítko předvést režisérovi svůj talent, může to dopadnout všelijak. Jeden takový příklad za chvíli nebo už právě teď připojí Zdeněk Zelenka.
1: To vám můžu říct, že je denně na pořadu dne. A nejlepší bylo, když jsem chodil do těch škol, tak vždycky přišla paní ředitelka nebo paní učitelka, říká, tenhle Pepíček, to je moc šikovnej kluk, jo. On má tatínka, on je tajemníkem na KSČ, prosím vás, jo. A já jsem jednou schválně toho Kloučka vzal a říkám, no tak řekni mi třeba nějakou básničku, to já hnedka poznám. A tenhle ten klučina, ten syn toho tajemníka KSČ se postavil a říká básničku. Já si ji pamatuju dneška, když je to 25 let. Lenine, Lenine, ty jenž ležíš v hrobě, uhni se, Lenine, a si lehnu k tobě.
2: Předpokládám, že byl přijat všemi 10.
1: Kdyby měl talent, tak na Lenina neberu ohled, ale nesešlo se to. Talent ani Lenin.

0: Eric Clapton nám zpívá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a přesný čas 9 hodin 16 minut. Říká se jim žijící lidské poklady a umí to, co už jen málo kdo. Řeč je o nositelích tradic lidových řemesel. Titul uděluje Ministerstvo kultury a držitelů ocenění je v Česku jen zhruba stovka. Letos jich přibylo dalších 5 a ceny si převzali v Chrudimi. Redaktor Josef Kopecký tam natáčel s mistrem bednářem Karlem Hofmanem.
1: No, pocit to mám dobrý, nejen pro mě, ale musím zmínit celý zbytek jako party, to znamená dalších 7 lidí. Bez těch by to nebylo, bez těch bych tu nebyl.
2: Zároveň není to tak trošku závazek, že u toho už hold musíte ještě chvilku vydržet?
1: No, musím. Když jsem se dal na vojnu, musím bojovat.
3: Parta Karla Hofmana se věnuje oboru, který je pevně spojený s výrobou piva.
1: Stěžejí naší prací tak jsou velký sudy ležácký, to znamená v nich to pivo zraje, kvasní kádě a transportní nádoba, což si představíme dneska jako kegy. A zároveň se zabýváme ještě uměleckou bednařinou, což jsou korbele, korbílky a upomínkové předměty. Děláme to čistě pro podnik, jako který si drží ležácký sklepy a ve kterých my se staráme o ty sudy ležácký, o ty kádě.
3: A jak říká, je důležité udržet postupy, které už všude jinde nahradily modernější technologie.
1: Jako se vám mění technologie, jako máte dřevěný kbelík, plastový kbelík, nebo kbelík smaltovaný, nebo cokoliv hliníkovýho, tak my dneska držíme ten kontrast mezi nerezem, z kterého se to ochutnává, a mezi dřevem, vysmolenýma soudkama.
3: Pivo ve dřevěném sudu je totiž vzácnost.
1: Sud vám udělá každej, ale nemá k tomu ten zbytek, ty sklepy ležácký, který máme jenom my a máme asi v celé Evropě jako jediný pivovar. Jsme rarita. Sudy vám udělá každej, můžete si do něj dát pivo, ale musíte mít v ledničce doma. A my je máme ve sklepích, jako byly před 200 lety.
3: Práci oceněných řemeslníků představuje výstava v divadle Karla Pipicha. Navštívit ji můžete do poloviny října. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Dnes bude ve Vladislavském sále Pražského hradu velmi živo, protože návštěvu výstavy českých korunovačních klenotů, která dnes ráno začala právě na tomto místě, má rezervovanou přes 300 škol. Je to obrovský zájem. Máme 9 hodin 25 minut. Jazykovědkyně Dagmar Magincová už se určitě těší, aby mohla mluvit o šlichtě. Šlichta, to je další slovo, které nabídneme k takovému rozboru. Co vlastně původně znamenalo? Poslechněte si.
1: Ještě než se šlichta stala expresivním pojmenováním špatného řídkého jídla, byl a dodnes je to termín patřící do textilních technologií. Šlichtování je nanesení šlichty na nitě osnovy. To jsou ty podélné, aby byly hladké, pevné a stejnoměrné. Tradiční šlichta bývala škrobová, konkrétně se využíval škrob pšeničný a bramborový. A ta šlichta, co by strava, bývala taky často z mouky nebo z brambor. Slovo samotné je z němčiny, kde šlichte znamenalo totéž a bylo příbuzné s přídavným jménem šlecht, jehož původní význam byl hladký, rovný, jednoduchý a až později špatný, mizerný, odporný, nechutný.
0: Tak do textilního oboru bychom asi se šlichtou nezabrousili. Jsme zase o něco moudřejší a mimochodem v naší soutěži, věřte, nevěřte, se budeme také věnovat textilu, konkrétně krajce. Víc neprozradím, jenom snad to, že se věnujeme známým českým značkám a ve hře je moc pěkná knížka o životě. No a zítra vysvětlíme, kdo nebo co je to facelík.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Jestli máte rádi kuřecí maso, tak zbystřete. Další kuřecí maso původem z Rumunska obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce a právě teď to vydává ČTK. Stejně jako v případě z minulého týdne odebrala maso v řetězci Lidl, uvedl v tiskové zprávě mluvčí inspekce Marek Bartík. Protože šlo o chlazené maso, není už v prodeji, ale lidé je mohou mít doma zamražené. Inspekce lidem důrazně doporučuje nejíst. V jednom případě se jednalo o výrobek s názvem kukuřičné kuře křídla s datem použitelnosti do 23. července a ve druhém případě šlo o výrobek s názvem kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s datem použitelnosti do 26. července. Teď už tady máme kolegyni Jarku Vykoupilovou se svými babskými radami. Dnes potěší hlavně milovníky hořké čokolády. Můžeme se naučit spolu s ní vylepšit si tuhle dobrotu arašidovým máslem anebo kořením.
1: Babské rady.
2: Hlavní složkou hořké čokolády je kakao. To pozitivně ovlivňuje stres i regulaci krevního tlaku. Platí přitom, čím vyšší obsah kakaa, tím více pozitivních účinků na zdraví. Podíl kakaa v klasické hořké čokoládě je nejméně 47%. Hořká čokoláda je vhodná pro sportovce a to během kondičního tréninku. Je totiž prokázáno, že zlepšuje výkonnost. Konzumace kvalitní tmavé čokolády působí jako prevence vzniku srdečních onemocnění. A co takhle popíjet horkou tmavou čokoládu? Dva malé šálky denně výborně účinkují na kondici vašeho mozku a snižují riziko spojené se ztrátou paměti u starší generace. Rozpuštěnou čokoládu můžete smíchat s arašídovým máslem, dochutit kajanským pepřem nebo řízným chili. Rychlou energii dodá čtvereček hořké čokolády, který si necháte rozpustit na jazyku. A to bez výčitek, že děláte něco nezdravého. Je to naopak.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát vás vezmeme do Chocně a bude to výlet hlavně pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Prohlédneme si znovu obnovený chocenský pivovar, ochutnáme neobyčejné francouzské palačinky a chutě Vietnamu nám představí bývalá česká mis Monika Leová. Na gastroturistiku po Chocni vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Saxana, Arabella, Spalovač mrtvol, Dobrá voda. To je jen krátký výčet filmů nebo seriálů, které se natáčely v Pardubickém kraji. A právě místům z našeho okolí, které můžeme rozpoznávat také ve filmové nebo televizní tvorbě, se věnuje dopolední seriál tohoto týdne. Redaktorka Šárka Rusnáková si o tom povídala s Annou Marií Dvořákovou z destinační společnosti Východní Čechy. V úvodu ji zajímalo, jestli mají filmáři stále o natáčení v našem kraji zájem.
1: Určitě ano. Zájem filmařů registrujeme velký. V několika posledních letech je i podpora z kraje na audiovizuální tvorbu. Takže si myslím, že i to může motivovat filmaře k tomu, že hledají třeba vhodné lokace právě v našem kraji. To se určitě může nalákat, ale zároveň si myslím, že nám hraje ve prospěch i poloha, protože hodně poptávek přichází i od zahraničních produkcí a většinou je tam hlavní požadavek, aby byly co nejblíže Praze. A taky si myslím, že rozmanitost, že se u nás v kraji vlastně dá najít od přírodních míst, krásných lokací v Orlických horách nebo u Kralického sněžníku, Železné hory, po industriální památky a hrady, zámky, takže myslím si, že to taky doprovází ten zájem filmařů.
2: My jsme to zmiňovali včera v tom prvním díle našeho seriálu, že existují místa, kde se natáčí nejčastěji. Zmiňovali jsme Veselý kopec. Jsou ještě nějaká další, která si filmaři oblíbili tolik nebo hodně?
1: Určitě hodně oblíbený je také zámek Slatiňany, protože má hodně bohatý interiér, takže se s ním dá krásně pracovat, nemusí si filmaři vozit tolik rekvizit, vlastně dá se to krásně přizpůsobit. Mají nádherné zahrady zámecké, takže ten je v poslední době hodně oblíbený. A potom to jsou spíše místa, která vlastně nejsou třeba až zas tak krásná nebo známá, ale jsou také potřeba ve filmu. A to jsou místa, která jsou potřeba pro nějakou obslužnost, takže třeba nemocnice, letiště, nádraží a i takové jsou poptávky. Byty, vily.
2: Dá se říct, že jsou v našem kraji taky místa, která třeba nebyla tolik známá nebo turisticky vyhledávaná, ale nějaký film je proslavil.
1: Tak úplně typickým příkladem je právě Pardubické krematorium. Takhle z architektonického hlediska je to skvostná stavba, ale myslím, že kde jaký turista by ji úplně nevyhledával, nebyla by to top věc, kvůli které by jel do Pardubického kraje, ale myslím si, že právě kvůli filmu Spalovač mrtvol se stala opravdu ikonickou stavbou pro Pardubice a nebo Kunětická hora, protože ta si myslím, že teď díky poslednímu filmu z roku 2024, který se tam natáčel vlastně 20 dní, celý byl v okolí hradu natáčený nebo v interiérech a na nádvoří, který se jmenoval Léto s Evženem, tak tam si myslím, že taky docela zafungoval.
2: Pojďme si tedy ještě připomenout ten Veselý kopec, jaké pohádky tam vznikaly.
1: Tak mezi nejznámější určitě patří Nesmrtelná teta, Princezna a půl království, Lutrandu a Zubejda, tak to je úplně nejkrásnější scéna, jak tam jde na horizontu velbloud a chaloupky na Veselém kopci jsou hned vedle. Z posledních let Nejlepší přítel a Krakonošovo tajemství.
0: Pane, to je filmů a krásných pohádek, které se natáčely v našem kraji. A jak se vlastně filmaři o jednotlivých zajímavých místech dozvědí, to si řekneme v dalším díle našeho filmového a cestovatelského seriálu už zítra v tomto čase.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu Amúst losí Odyssea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Univerzita Pardubice vybírá firmu, která postaví novou budovu Fakulty zdravotnických studií na místě zbourané telegrafie. Policie zasahuje v kanceláři nymburského starosty. Podle žalobců prověřuje na více místech Česka veřejné zakázky. Americké vesmírné síly potvrdily rozmístění zbraní na oběžné dráze. A nás čeká slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů Celsia. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková, vítám vás. Bourací práce v areálu bývalé telegrafie v území Nová Tesla v Pardubicích definitivně skončily. Na volné ploše vznikne nová budova Fakulty zdravotnických studií. Univerzita Pardubice teď vybírá dodavatele stavební zakázky. Předpokládané náklady jsou asi 350 milionů korun.
2: Současné prostory Fakulty zdravotnických studií v areálu v Černé Zabory dlouhodobě nestačí. Vysoká škola je navíc sdílí se střední zdravotnickou školou. Nová budova umožní fakultě nabírat víc studentů a soustředit výuku na jedno místo. Architektonickým stvárněním by měla odkazovat na zbouraného předchůdce telegrafii. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Hlinsko na Chrudimsku změnilo systém placeného parkování. Spoplatněné plochy můžou nově řidiči využívat půl hodiny zdarma. Vedení města tak chce zlepšit dostupnost centra pro případy, jako jsou rychlé nákupy nebo třeba návštěvy úřadů. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci. Důvodem je nízký průtok v Moravě a jejich přítocích. Kvůli dlouhodobému suchu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Podle vedoucího odboru životního prostředí magistrátu Petra Lojky jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Úředníci kvůli nízkým průtokům prodloužili do konce října zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informace nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami, jak řekl pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
3: Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí na více místech České republiky úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.
0: Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze Země. Podle agentury AFP to oznámili americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. AFP dodává, že pro zájmy Washingtonu představují potenciální hrozbu Rusko a Čína. Peking podle amerických vesmírných sil vyvíjí a provozuje vesmírné a protivesmírné kapacity jako součást strategie vojenské modernizace a Moskva vesmír považuje za bojiště.
1: Sport.
0: Začíná nový ročník hokejové extraligy. První kolo je na programu ve středu. Dnes se bude hrát předehrávka mezi Karlovými Vary a Třincem. Titul obhajují Pardubice, které získaly mistrovský pohár po 14 letech. Víc dodává hlavní trenér pardubických hokejistů Filip Pešán.
4: 100% to určitě tu kabinu trošičku uklidní. Na druhou stranu zase musím říct, že je to taková návyková látka trošku a pomáhá to možná i koučům v tom, že ta nastavená cesta je správná nebo byla správná, tak proč ji nezopakovat znova?
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká slunečno, bude polojasno až skoro jasno. Teploty 20 až 23 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne a biojednička. To znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jak už víte z našeho vysílání, v posledních dnech se pracuje na silnici a je tam změněné značení na 35. Je to spojnice mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Je to za Cerekvicí nad Loučnou. Dlouhodobě jsou tam teď kolony, tak počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak
5: Během zpráv možná někteří z vás měli rohlík dolů, tak teď zase s rohlíkem nahoru máme pro vás od Vojtěcha Vrtišky jablkové tiramisu. No a také se podíváme do Litomyšle, protože nová vila farní charity Litomyšl nese jméno historika a pedagoga Milana Skřivánka. Ten charitě odkázal významný dar a na jeho počest proto v budově na okraji průmyslové zóny odhalili pamětní desku. I tam jsme byli s mikrofonem, tak pohodový den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Nahlížím do knihy, kterou můžete získat v naší soutěži Věřte, nevěřte. Kolem 10. hodiny 35. minuty se vám přihlásí naše znělka a opět vybrali jsme pro vás do Věřte, nevěřte jednu takovou známou českou firmu, značku, která pochází tady z východních Čech. Ale teď k té odměně pro vás. Mám tady v ruce knihu, která se jmenuje Máš nárok na život a je to bestseller, který změnil život 100 000 čtenářů. Jenom si dovolím malý kousek tady přečíst, takový úvod. Ráno, den po své smrti se probudím a jsem šťastná. Z kuchyně slyším dítě, jak tam šramotí a vzduchem se line vůně kávy. Není to nějak výjimečný den, jen obyčejný pátek, venku je šedo, mrholí a zaslechnu, jak si dítě stěžuje. Já chci nutelu. Normálně bych si v tuhle chvíli znovu přetáhla peřinu přes hlavu, trochu otrávená tím fňukáním a rozladěná z neúnosného počasí. Ale dnes není nic jak obvykle, protože včera byl den mého úmrtí. A přesto jsem se dnes naštěstí znovu probudila. Mám ještě jeden den a pak další a další. A ještě nějakou dobu to tak půjde, jestli všechno dobře dopadne. Uvidím, jak dítě vyroste. Znovu zažiju jaro, budu moct obejmout své blízké a když budu chtít, můžu si pořád ještě pořídit 100 psů, otevřít květinářství, odjet do Mexika a naučit se péct ty lahodné malé koláčky nebo znakový jazyk. To všechno můžu, protože mám obrovské štěstí. Jsem pořád tady. Mimochodem, vy to štěstí máte také. Tak to je úvod z knihy z nakladatelství Kazda, kterou můžete získat už za půl hodiny na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.

0: Farní charita Litomyšl slavnostně odhalila ve svém novém objektu pamětní desku doktoru Milanu Skřivánkovi. Právě po tomto litomyšlském historikovi, archiváři a pedagogovi, který místní charitě odkázal významný dar, dostala nově postavená vila své jméno. Nízkopodlažní budova leží na okraji průmyslové zóny a slouží pečovatelské službě. Reportérka Naďa Kubínková se tam vydala s mikrofonem.
1: Novostavba, kterou farní charita využívá už půl roku, nese jméno Vila Skřivánek a připomíná litomyšlského historika Milana Skřivánka.
2: On zasvětil 50 let bádání v našem archivu. Vrcholem jeho činnosti potom byla ta veliká 600-stránková syntetická práce o dějinách města z roku 2009. Získala teda hlavní cenu nejkrásnější kniha roku.
1: Vysvětluje historik Martin Boštík z regionálního muzea v Litomyšli. Vila ale dostala Skřivánkovo jméno z jiného důvodu.
2: Milan byl svobodný pán, neměl dědice, takže svůj byt odkázal farní charitě.
1: A my už teď stojíme před dveřmi vily společně s Evou Čejkovou z farní charity.
3: Kromě toho, že tady mají šatny, mají tady to zázemí pro sebe, tak myšlenka té budovy byla taky taková, že bude to bezbariérová budova, takže my ty klienty naše budeme moct sem přivést a budeme ty aktivity pro ně moct pořádat tady v tomto krásném prostoru.
1: Co se neosvědčilo za toho půl roku?
3: Co se neosvědčilo? No, zjistili jsme, že máme malé parkoviště, protože jsme pořídili nová elektrická auta, teďka o prázdninách, takže jsme zjistili, že zřejmě budeme muset zvětšit parkovací plochu.
1: Tak pojďme dovnitř.
4: Já koukám na tu obrovskou terasu, ta splňuje svůj účel podle toho původního plánu, to znamená, že tam máte zahradní nábytek a tam se můžete scházet i se svými klienty.
3: Přesně tak, ta myšlenka je taková, že pečovatelky a naši dobrovolníci přivezou ty klienty sem a ti klienti si tady posedí, opečou si busty, dají si pivo, dají si kafe, popovídají si.
4: Mě teda zarazila tady jedna místnost, která má na dveřích nápis Ticho. Můžeme nahlédnout, komu slouží.
3: Tahle místnost vznikla s myšlenkou toho, že když přijde rodina klienta a potřebujeme probrat s klientem něco v soukromí, tak tahle místnost je připravená, protože si tady v pohodlí sednou na tenhle gauč, na křesílka a popovídají si z vedoucí služby se sociální pracovnicí o té své tíživé situaci, s kterou sem přichází.
4: Takže vlastně taková terapeutická místnost, dalo by se i říct.
3: Dalo by se i říct, nebo jsme si říkali třeba i pro zaměstnanci, který bude potřebovat chvilku klidu, takže tahle ta místnost je vlastně tady k dispozici.
4: Tady jsou kanceláře, šatny, koupelna.
3: No, můžeme tam do té koupelny, tam vám to ukážu a řeknu vám k čemu. Tady tu koupelnu jsme vybudovali.
4: Protože vlastně celý prostor je bezbariérový, takže bezbariérová bude i koupelna. Koupelna je obří.
3: Tohle tu koupelnu využíváme proto, když máme klienty, kteří jsou špatně pohybliví a nemají doma přizpůsobený koupelny, nemají ty možnosti vlastně doma provést tu hygienu, tak my klienta naložíme do auta, přivezeme ho sem a tu hygienu vlastně provedeme tady v této bezbariérové koupelně.
4: Ta budova je bezbariérová, to znamená, že je jednopatrová.
3: Mm-hmm. Jenom. Je, ale ve výhledu máme, že když se ta budova projektovala, tak my jsme mysleli trochu dopředu, až uběhne udržitelnost budovy 10 let kvůli dotaci, je to připraveno na to, že by se tady dalo teoreticky nastavit druhé patro pro nějakou další službu, která by se sem mohla v budoucnu potom přesunout.
1: Dodává Eva Čejková. Z Litomyšle Naďa Kubínková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: A jdeme vařit. Je 10 hodin 26 minut, tak něco dobrého by to chtělo. A v neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování vás posluchačů. A šlo o jablkové tiramisu, původně od Kamily Jelínkové z Čáslavy. My se ho teď naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. Máme tady speciální narozeninový ročník pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A jak jistě velmi dobře víte, vy, kdo pravidelně posloucháte, záměrně nevaří a nepečou naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Vyjmenujme je. Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a Vojtěch Vrtiška. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Vojta celý recept zmodernizoval a rozložil na základní suroviny.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
2: Teď přidáme sůl.
1: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru.
2: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu.
2: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
2: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčnej.
2: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až půl centimetřík. Plotna, rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med. Necháme karamelizovat cukr a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider.
2: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme.
2: A ten citron, co nám zbyl?
1: To je kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
2: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
2: Takové ty vinné. Takže co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, který jsme si upekli.
0: No, vypadá to opravdu luxusně, dívám se tady na fotografii usmívajícího se Vojtěcha Vrtišky a má 2 vinné skleničky a v tom tu dobrotu jablkové tiramisu. Všechno najdete na adrese pochoutkovirok.cz, no a ten původní recept od paní Kamily Jelínkové je tam také. V neděli si připomeneme 3. nejlepší recept roku 2025 podle poroty. Půjde o 2barevné tvarohové řezy, které upeče kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Věřte, nevěřte.
1: Znělka je tady, jak jsme slíbili, a jdeme na naši soutěž. Opět se těšíme na to, že se spojíme, propojíme po telefonu nebo po mailu a že budete dnes tipovat ohledně vamberecké krajky, to bude. Kdo vyhraje, ten získá, už jsem to tady říkala na začátku této hodiny, knihu Máš nárok na život, žij, jako by ti zbýval jeden rok. Je to kniha z nakladatelství Kazda, velmi čtivá. No a teď k té vamberecké krajce. Je to světově unikátní fenomén s více než 400 letou tradicí, který proslavil české řemeslo po celém světě. Spojuje v sobě precizní ruční práci, historické dědictví, ale i moderní umění. Dostalo se to k nám původně z Flander, jedna šlechtična přinesla tradici paličkování na Vambericko. Bylo to po 30-leté válce v 17. století. No a ona povolala z rodných Flander učitelky paličkování a zavedla západoevropské vzory a taky zorganizovala první domácí výrobu. Místní ženy jsou šikovné, takže si techniku rychle osvojili a přizpůsobili a vznikla tak svébytná vláčková krajka. No, triumfy jsou obrovské z výstav mezinárodních Expo 58 v Bruselu nebo Expo 67 v Montrealu. No a taky tady vznikla první škola svého druhu, to bylo v roce 1889. Česká státní krajkářská škola, která pokračuje dodnes ve své tradici. Tak to jsou zajímavosti, které jsou všechny pravdivé. A teď pozor, já dnes tvrdím, že tradiční vamberecké krajkářství je zapsáno na seznamu nemateriálního dědictví UNESCO. Mám pravdu? 726 46 48 48. Je to jedna věta. Jednoduché tedy, stačí si tipnout. Nebo možná víte, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, tady Jarka z Vysočiny. No, jak říkáte, stačí si tipnout.
1: Ještě jednou zopakuji, tradiční vamberecké krajkářství je zapsáno na seznamu nemateriálního dědictví UNESCO.
2: Tak já nebudu věřit.
1: Nebudete věřit.
2: Nebudu věřit.
1: A jak pak jste na tom s ručními pracemi, paní Jarko? Takové paličkování. Bavilo by vás to, nebo umíte?
2: To paličkovat neumím, ale umím plést. A ještě dřívávic, tak jsem pletla hodně, šelijaký žakarský vzory.
1: Panečku.
2: A prostě opletla jsem celou rodinu, když to řeknu.
1: A teď už takže ne, ono to jde znovu do módy, docela bych řekla, takže možná,
2: to
1: že...
2: To je pravda.
1: No,
2: ale už to prostě tak nějak ruce nedolí, on z toho bolí do ruce, tak
1: no,
2: jsem přišla trošku ke čtení.
1: To je pravda. Jsme takový línější trošku, že? Ale proč ne? Čtení je jistě také velice pěkná
2: určitě
1: činnost. A
2: ať... Jsem tam něco upletu ještě, jo, ale prostě už to nejsou takový ty...
1: Nejste manufaktura tak... už pletací.
2: Přesně.
1: Dobře.
2: Tak.
1: Jarko, děkuji za zavolání a nashledanou.
2: Nashledanou, krásný den.
1: Vám také přeju. A zdravíme dalšího posluchače.
3: No, tady je posluchačka Anna, do Vamberka pomalu vidím.
1: No.
3: Ale nevím, jestli je zapsaný, tom já nebudu věřit.
1: Nebudete věřit.
3: Možná, že dostanu za ucho, protože moje dcera je vyučená krajkařka.
1: Aha, dokonce. Tak to máte všechno samou krajku doma.
3: No nemám, mám jich hodně, ale momentálně jsou tak nějak, když jsme malovali, tak jsme je skovali.
1: Aha, no je člověku líto, že jo, potom někde, aby se na to prášil.
3: Mám pražské jezuvátko, mám dvě malý, jedno velký, tady mám strom života nádherný.
1: Aha, no to je nádhera.
3: No je to nádhera, je to nádhera, ale musí se to umět, ale není to vůbec doceněný finančně.
1: Věřím, to bychom se dostali, panečku, na věci, to bychom se ještě dozvěděli. Aničko, děkujeme i vám za zavolání a pěkný den. Nashledanou.
3: Já vám taky přeju krásný den. Nashledanou.
1: Mluvíme tady o tom, že vamberecké krajkářství, tvrdím já v naší soutěži, věřte, nevěřte, je zapsáno na seznamu nemateriálního dědictví UNESCO. A ještě třetí posluchač je v tuto chvíli na lince. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak jsem zvědavá na váš názor.
4: Já tomu nevěřím.
1: Taky nevěříte. A kdo volá?
4: Lenka z Chrudimska.
1: Lenka?
4: Lenka.
1: Lenka, ono je vám trošku hůř rozumět, ale teď už to máme tady všechno poznamenané. Děkuju za zavolání a pohodový den přeju. Ať se vám daří, nashledanou.
4: Nashledanou, děkuju.
1: No, je to úžasný fenomén, Vamberecká krajka, říkala jsem, první česká státní krajkářská škola někdy v 19. století a pořád tam vychovávají nové generace krajkářek. No a je tedy už zapsáno na seznamu nemateriálního dědictví UNESCO nebo není tradiční vamberecké krajkářství? Já si stojím za tím, že ano. A budu se těšit ještě na vaše maily studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: čem se mluví.
1: V září si připomínáme Dny evropského dědictví, které mají mimo jiné poukázat na ohrožené památky. Jaké takové máme v Pardubickém kraji? Co je vlastně ohrožená památka? Proč některé historické objekty dál chátrají, zatímco jiné se podaří zachránit? A může nové využití dát památce druhý život? Odpovíme ve čtvrtek v 17.30 v pořadu O čem se mluví.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

Co myslíte, je tradiční vamberecké krajkářství v UNESCO? Spoustu krásných mailů přichází, také ještě telefonujete a vyprávíte o tom, kde máte vystavenou tu kterou krajku, třeba paní Eva. Píše, ano, věřím vám, sice jsem si to nikde nezjišťovala, ale věřím. Dokonce, když jsem ještě učila na jedné střední škole, tak mi maturantka darovala svůj umělecký výtvor, vambereckou paličkovanou krajku. Dala jsem si ji zarámovat a už 25 let mi zdobí stěnu v obýváku. Je krásná a to jsem učila matematiku. A pokud to nezapsali, tak by to měli napravit. Děkujeme moc za e-mail, paní Evo. A třeba tady ještě jsem vybrala jeden od pana Daniela. Píše nám, budete se divit, ale paličkovat umím. Naučil jsem se to ještě za socialismu. Nyní na to nemám čas, ale moje máma se to naučila v Pardubicích, chodí do babského spolku paličkování. A k vaší otázce opravdu nevím, ale budu vám dnes věřit. A ještě poslední, kdo teď ještě rychle napsal, a to je Martina od Vysokého Mýta. Jako vyučená ruční krajkářka vám dnes nevěřím. Bohužel se paličkování nevěnují, ale bylo by to krásné vytvořit na herduli s podvínkem pomocí špendlíků z nitě krajku. Občas navštívím výstavy konané v rámci srazu krajkářek ve Vamberku. Je to nádhera a smekám. Tak jak to ve skutečnosti je? Tradiční vamberecké krajkářství je zapsáno na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a usiluje o zápis na seznam UNESCO. Značka Vamberecká krajka CZ, která v roce 2003 navázala na původní umělecké družstvo z roku 1946, chrání toto dědictví a ruční výrobu dodnes. Navíc získala chráněné zeměpisné označení EU. Cesta na celosvětový seznam UNESCO je administrativně i časově nesmírně náročná, ale pracuje se na tom. Ovšem přesný rok samotného zápisu komisí UNESCO zatím nelze garantovat. Takže, kdo nevěřil, dobře udělal, ale naděje umírá poslední, pracuje se na tom a krajkářky by si to stoprocentně zasloužily. Taky smekám, je to nádherná práce. Tak já jsem tady zapsala ještě Martinu na lísteček, která nevěřila a jdeme losovat. Kdo získá knížku, ve které si může počíst o tom, co všechno je dobré vypustit ze života, které zvyky a naopak co upřednostnit, vyhrává paní Eva V. Gratulujeme! A jestli máte nějaké trable s pohybovým aparátem, tak poslouchejte naše rádio i nadále, protože po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vystoupí fyzioterapeutka Vendula Vrbová. Za 9 minut bude 11.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Státní zástupce obžaloval 4 lidi a firmu v korupční kauze na odboru dopravy v Pardubicích. Královéhradečtí krajští zastupitelé schválili podporu 24 milionů studijnímu oboru všeobecné ošetřovatelství na Univerzitě Hradec Králové. Čeští tenisté se připravují na Davis Cupový souboj s Američany a nás čeká slunečno, polojasno až skoro jasno, odpolední maxima až 23 stupňů. Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou, vítám vás. 4 lidé a jedna firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Mezi nimi je i bývalý vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa, který měl podle spisu zadávat veřejné zakázky spřízněné firmě. Informovala o tom Česká televize. V letech 2017 až 2021 mělo být zmanipulovaných celkem skoro 270 zakázek. Vyšetřování případu trvalo 4 roky. Pardubice budou u soudu požadovat náhradu škody asi 24 milionů korun. Podle mluvčího Matyáše Stranada magistrát po odhalení případu zpřísnil pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
2: Kromě standardně probíhajících interních auditů jsme nechali provést externí audit společností Datlab a upravili jsme zadávací řád pro veřejné zakázky malého rozsahu, konkrétně u zakázek v kategorii 1, které je možné realizovat v rozsahu do 100 000 korun. U stavebních zakázek jsme také zavedli povinnou fotodokumentaci. Veřejné zakázky města jsou zároveň evidovány v Národním elektronickém nástroji, takzvaném NENu.
0: Skuteč na Chrudimsku bude mít nový rozhlas. Město získalo dotaci na modernější technologii, která by měla být spolehlivější. Kompletní výměna celé sítě bude stát přes 6,5 milionu korun. Výměnu radnice plánuje na příští rok. Sousední Královéhradecký kraj dá Univerzitě Hradec Králové 24 milionů na nový bakalářský program Všeobecné ošetřovatelství. Dotaci včera schválili krajští zastupitelé. Kraj bude univerzitě v letech 2026 až 2028 posílat každoročně 8 milionů korun, říká mluvčí Královéhradeckého hejtmanství Jakub Sochor.
3: Bude se jednat o 3leté studium v prezenční formě, které od prvního ročníku propojuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi nezbytnými pro práci všeobecné sestry a Královéhradecký kraj si od toho slibuje, že vlastně pomůže navýšit počet zájemců o práci ve zdravotnictví.
0: Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí, informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Krátkodobé srážky navíc spláchly nečistoty a současně propláchly a pročistily kanály. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství takzvaných rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování. Sport. Čeští tenisté se začali připravovat na kvalifikační utkání s Američany. V Libeňské hale v Praze budou v pátek a v sobotu bojovat o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Tým Spojených států musel udělat změnu na soupisce. Vypadli z ní desátý hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Nahradila je trojce Tien, Dam, Krajíček. V české nominaci jsou singlisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. První tréninky si pochvaloval kapitán Tomáš Berdych. Ten ještě jako hráč zažil i zatím poslední utkání slavné soutěže v O2 Areně před 13 lety.
4: Pojďme nežít jenom z historie. Myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu. Musím říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
1: Počasí.
0: A nás čeká na východě Čech slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne. A biodnes jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dobrá zpráva ze silnic. O nehodách nevíme. Tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jdeme do finále, máme tady poslední třetí hodinu dobrého dopoledne. No a naším hostem bude fyzioterapeutka Vendula Vrbová. Jaké nejčastější problémy řeší teď v podzimních měsících? A dá se díky fyzioterapii zmírnit stres? Jak spolu souvisí bolest těla a duševní strádání? I o tom bude řeč. A těšíme se samozřejmě na vaše dotazy. Stále tady funguje naše horká linka 726 46 48 48.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio poradna.
1: Ještě jednou tady vítám fyzioterapeutku Vendulu Vrbovou. Pěkný den, Vendulo, vítej u nás.
2: Hezký den všem posluchačům.
1: My to tady máme jednou tak za ty 2-3 měsíce se sejdeme, vždycky řešíme nějaké ty pohybové problémy. No a teď tady máme září. Dneska máme 16. ne? Je
2: 15.
1: úterý.
2: 15.
1: Je úterý teprve. Je 15. září. Škola se už tak nějak rozběhla, ale přece jenom s tím začínajícím novým školním rokem, ať už máme děti nebo ne, je to takový čas, kdy připadá nám všem, můžete být klidněji v důchodu, že se něco teď musí dít víc, stresuje nás to a že konečně začneme zase něco dělat po těch dovolených. Projeví se to na psychice, může se to projevit i na fyzické stránce?
2: Může se to projevit určitě i na fyzické stránce, protože víme, že psychika a ta fyzická stránka jdou ruku v ruce a jsou hodně úzce propojené. A je to přesně, jak říkala, že skončilo to léto, které často bývá zalité sluncem a to sluníčko je takový ten zdroj pohody, je to hodně spojené s dovolenýma, které teda jsme se shodli, že taky můžou být pěkně stresující, ale tak přece jenom jsme naladění na to, že máme víc pohody a víc klidu a jak se nám začne trošku zachmuřovat obloha a přijdou chladnější dny, tak se to začne obracet a začnou na nás naléhat ty každodenní povinnosti, tak se to začne překlápět do zhoršení i té psychiky, ani ne tak ve smyslu, že by prostě třeba přišly víc ty deprese, ale víc těch povinností, víc těch úkolů, víc prodlouží se ten seznam toho, co najednou se musíme zvládnout a odškrtávat a vlastně ten náš nervový systém dostane víc naloženo.
1: Ano, někdy si to děláme sami, někdy je to tak, zvláště když jsou malé děti a přicházejí ty povinnosti každodenní, jenom odvést do školy, úkoly a podobně, že?
2: No jenom ty seznamy, co musí člověk všechno pořídit do té školy a všechny ty kroužky a třídní schůzky, teď mi o tom vyprávěla jedna pacientka a ta říkala, že přesně všechno se jí zhoršilo, když začala škola.
1: A začaly problémy s čím konkrétně? Ono je to asi u každého jiné, anebo vidíš tam specifika u svých klientů, kteří přijdou, ty se podíváš už, jak jsou zhroucení, jak jdou, jak se jim to všechno nakládá na ta záda, na ta bedra?
2: No. Nedá se to takhle úplně říct. Většinou je to o tom, že když je právě začne ten nervový systém přepínat a ty zdroje a kapacity toho člověka

0: čerpávat, tak se mu zhorší a zhoršuje se mu to, s čím už tak nějak má trošku problém, kde už je trošku načato, tak se to začne zhoršovat. Tady ta paní konkrétně řešila nějaké bolesti hlavy, krční páteř a takové jako nezvyklé pro ní netypické bolesti hlavy, které byly až tady nahoře, vlastně v té vlasové části záhlaví a ten vršek hlavy. A vlastně jsme se dopátrali k tomu, že to napětí je někde už právě od těch žeber, oblast klíčních kostí a takové oblast těch trapézů a tady, no. A ona se to umí krásně právě, když je to větší vypětí, dořetězit až nahoru, rozšíří se, trošku zhorší se celý ten obraz.
1: No tak to říkáš, krásně se to umí dořetězit, no pěkně děkujeme. Pojďme si říct tady konkrétně, ty to umíš moc pěkně vysvětlit, jak souvisí ta naše duševní pohoda nebo nepohoda s fyzickým zdravím.
0: Nás řídí nervový systém a vlastně celé naše tělo je pod vlivem nervů a nervového systému. A když to zjednoduším, tak vlastně ten nervový systém má takové dvě polohy, dva protipóly. Jedna ta část je ta část taková ta aktivní, je to ten sympatikus, sympatický nervový systém, a ten druhý protipól je ten parasympatikus, to je spíš ten klid a takové to plynutí. No a vlastně my, když se nám nakupí ty potíže nebo nakupí se nám ty povinnosti, tak my se dostáváme víc do toho driveu, toho sympatiku. A můžeme si to představit jako takovou křivku, kdy my se ráno zbudíme, jsme jakoby někde na nule nebo prostě v těch nižších číslech a jak prostě vstaneme a začnou nám běžet ty povinnosti, tak ta křivka začne stoupat, přidá se ten stres v práci, že jo, to je taková ta klasika, ta křivka pořád stoupá a do toho se teď přidají další a další ty povinnosti a ta křivka najednou prostě třeba strmě může vyletět a vlastně v nějaké té části, podle toho, jak je člověk individuálně založený, tak ta křivka, když už vystoupá, tak ten drive toho sympatiku už je tak výrazný, že nám to začne trošku se projevovat právě na té fyzické stránce, ať už je to v tom, že se zhorší ty bolesti, zhorší se ty problémy, anebo naopak někdy se děje to, že my to tělo přestáváme vnímat. Aby jsme mohli fungovat,
1: oddělíme
0: to tělo, ale ono jako v těch problémech jede dál a pak se to projeví za nějakou delší dobu.

0: Fyzioterapeutka Vendula Vrbová nás tady seznamuje s částmi nervového systému. Dozvěděli jsme se, že máme sympatikus a parasympatikus, ale sympatikus moc sympatický není, protože nás nervuje, přináší stres do organismu a ty si tady říkala, že si máme představit od probuzení takovou křivku a když se nám to kupí, tak se nám ten sympatikus dostává do driveu a my potřebujeme, aby to bylo v rovnováze, nastolit parasympatikus. Chápu to takhle dobře?
1: Ano, chápeš to dobře.
0: A teď co s tím?
1: My chceme, aby ty systémy byly v rovnováze. My ten sympatikus taky potřebujeme, protože se dostáváme během dne do různých situací, že on nám pomáhá prohloubit dýchání, podporuje srdeční činnost samozřejmě, takže kdybychom ho neměli, tak by to taky s náma nebylo moc sympatické, ale chceme, aby ty systémy byly v rovnováze a chceme, aby nás ta dnešní doba tak jako nenutila úplně k těm jako maxi výkonům a chceme ten parasympatikus potom podpořit. Je to vlastně takový okamžik, kdy my jsme v takovém tom flow, jak se říká, kdy máme takovou trošku jako pohodu a můžeme si ty věci dělat na klid víc a je to vlastně taky, což teďka při podzimu se nám bude hodit, je to vlastně okamžik, kdy nám dobře funguje imunita. Takže pokud stáhneme ten sympatikus, dostaneme se víc do toho klidu, tak nastartujeme tím i imunitu, ona bude dobře a hezky fungovat. No a vlastně my tady můžeme na to využít různé techniky, které známe i třeba z jógy nebo z různých meditací. Můžeme zapracovat na tom, aby jsme vědomě dýchali a pracovali s tím dechem, protože ten hezky aktivuje právě ten parasympatikus.
0: Mm-hmm. Tak i když jsme v tom stresovém času, jeden telefonát za druhým už vidíme, že nestihneme všechno vyřídit, mělké dýchání, na jídlo chuť ani náhodou, že i s tím trávením to je spojené, tak v tu chvíli pomůže, když si vzpomeneme na ten praktický dech, výdech, nádech, dlouze
1: uklidnit se. Když si vzpomeneme, tak je to fajn. Většinou si v tenhle okamžik nespomeneme a je dobrý si udělat třeba večer takovou chvilku, kdy my vlastně pomůžeme tomu tělu se té vysoké křivky dostat dolů, abychom právě tu křivku co nejvíc stáhli a potom v noci si odpočinuli. My když tu křivku nestáhneme, tak my sice usneme, ale to tělo vlastně je pořád trošku v té akci a to jsou pak ty situace, kdy nejsme dostatečně vyspaní a občerstvení tím spánkem. Takže je dobrý večer, než půjdeme spát, nebo někdy během odpoledne, už ten nervový systém začít takhle sklidňovat.
0: Tam si na to spíš vzpomeneme.
1: Tam si na to vzpomeneme, přesně tak. A stačí na to třeba i, jako, když je nejhůř, tak aspoň 15-20 minut, kdy my si můžeme nějakou, ať už dechovou technikou, nebo nějakým pomalým cvičením, jsou také ty pomalejší jógy, nebo Feldenkraisova metoda je na to výborná.
0: To bychom si mohli rozebrat, ale možná až za chvíli, protože to bude trošku složitější.
1: Tak, no, prostě je to vědomá pomalá práce s tělem, pomalé cvičení, propojené s dýcháním a tím si ten parasympatikus hezky dostaneme zase
0: tam, kam potřebujeme. A co se týká toho dýchání, často to tady říkáme, je to základ úplně všeho, že občas se pořádně nadechnout. Tak pojďme jenom v rychlosti, můžeme si před písničkou to vyzkoušet.
1: Tak, můžeme si udělat dýchání, kdy se budeme na 3-4 vteřiny nadechovat, pak bude na 4 vteřiny zádrž dechu a na 4 vteřiny budeme vydechovat a budeme se soustředit na to, aby ten dech byl opravdu i nádech, i výdech plynulý, aby to nebylo nárazově, nebo nějak hodně zhluboká, ale aby jsme fakt jako plynulé si 3 vteřinky nadechovali. Super. 3 vteřinky zádrž dechu. 3 vteřinky výdech. Můžeme dát zase 3 vteřinky zádrž dechu.
0: A vy si pěkně pokračujte.
1: Vaříme
2: z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dodýcháme, anebo můžeme stále? To je taky otázka na fyzioterapeutku Vendulu Vrbovou, takovéto dýchání, které jsme si tady před chvílí ukazovali, ty 4 sekundy, nádech, pak vydržet v tom zase pomaličký výdech. To je takové cvičení, které asi by člověk nemohl praktikovat po celý den.
1: Mohl by u toho usnout třeba.
0: Jo.
1: Tak by si stlumil nervový systém a odpočinul by si.
0: A doporučila bys několikrát za den, když je čas, tak si takové dechové cvičení na 5 minut udělat, nebo spíše delší?
1: Stačí pár minutek a stačí to v té stresové situaci, kdy se člověk trošku dostane do toho těla, sklidní se mu právě ty nervy a může fungovat dál.
0: Já už nevím, sousedka mě to říkala, už jsem to určitě našim posluchačům kdysi dávno také radila v uvozovkách, že její babička jí vždycky říkala, když už nevíš kudy kam, všichni tě honí, tak si sedni.
1: To je celé. To je ráda.
0: Zamyslet se někdy nad tím, co takhle blbneme. Máme tady dotaz od paní posluchačky, která se ptá na to, jestli stres a jakým způsobem může ovlivnit hubnutí či tloustnutí. Konkrétně ona se před 25 lety rozvedla a po delší době, kdy už byla konečně v klidu, což jsou tak 2 roky, jí vystoupal cukr a stloustla.
1: Jedna věc je, jestli stres ovlivňuje hubnutí nebo tloustnutí, určitě. Bezprostředně v ten okamžik, kdy tím stresem procházíme, tak jsou takové 2 typy reakcí. Někteří lidé mají tendenci stres zajídat a sahají po těch kaloričtějších jídlech, takže spíš přibírají. A pak jsou typy lidí, kteří spíš nemají hlad a chuť a nemají chuť na jídlo, takže spíš jí míň, takže spíš mají tendenci hubnout. Jo. A pak je to samozřejmě ještě reakce toho kortizolu, který se ve stresu zvýšeně uvolňuje, to je takový ten chronický stres a víme, že kortizol pomáhá hromadit břišní tuk nebo má tenhle účinek, takže to je pak i samozřejmě ještě ta hormonální nerovnováha, která v tom stresu nastává, ale to taky nemusí nastat takhle u všech, že by jako nutně museli přibrat, tak to je jako bezprostředně, když ten stres probíhá, samozřejmě, když je chronický, může to trvat i několik let, delší období a podobně. A když je to ale takhle s odstupem po delší době, tak já samozřejmě jsem fyzioterapeutka, nejsem úplně nutriční specialistka nebo takhle, ale samozřejmě paní se mohla mezi tím dostat do nějaké jiné životní fáze, kdy už prostě i hrají roli nějaké hormony a podobně, mění se metabolismus, může se přirozeně zpomalovat, anebo prostě
0: může to mít více
1: může
0: příčin.
1: To mít více příčin.
0: Tak teď je důležité už nehloubat nad příčinou, ale spíše si říct, co teď s tím.
1: Co teď s tím? No a zajít si za nějakým odborníkem. Určitě bude dobré tu situaci rozebrat, udělat třeba i nějaké krevní testy a podobně a jít už s tím něco aktivně dělat.
0: My si za chvíli povíme, které úplně nejčastější problémy teď řeší ve své ordinaci přímo fyzioterapeutka Vendula Vrbová a samozřejmě nebráníme se ani dalším dotazům, buď to napište nebo zavolejte. Adresa je studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Jídlo a stres. K tomu jsme se ani dostat nechtěli s fyzioterapeutkou Vendulou Vrbovou, ale ono opravdu všechno souvisí se vším.
1: I s těmi svačinami a to
0: jo,
1: souvisí
0: s tím
1: začátkem roku.
0: Začátkem školního roku. Tak pojďme jenom ještě tohle upřesnit, protože ty si řekla jednu velmi jednoduchou věc, co můžeme všichni udělat.
1: Když nechceme jíst víc, než potřebujeme, tak je dobré si třeba jenom týden zapisovat, co jíme, kdy a proč. A kdykoliv cokoliv strčíme do pusy a najednou zjistíme, že vlastně tak jako mimochodem tady něco už dibneme, anebo na nás přijde ten klid po práci a chceme si dát něco dobrýho za odměnu, anebo večer. A jsou to takové ty automatizmy, anebo právě jsme říkali, když se chystají ty svačiny.
0: Večer. Aby bylo všechno nachystané ráno.
1: No, takže to je tady kolečko šunky, tady kolečko sýra a najednou to do nás začne padat podvědom nebo nějak mimochodem.
0: Ano.
1: A vlastně to jsou ty věci, kde jsou ty zbytečné kalorie navíc a tam to je velmi jednoduché vypozorovat a přestat to dělat a pak najednou není problém s váhou.
0: Dobrý recept. No a k těm takovým záležitostem, které řešíš ty nejvíc, vyjmenovala si mi během písničky hned několik, ale na co ty se zaměřuješ, co aspoň vím, tak to je pánevní dno, pomáháš maminkám po porodu vrátit se zpátky do formy.
1: Tak, no já jsem říkala, že já se zaměřuju na gynekologickou problematiku, takže hodně ženy v souvislosti s těhotenstvím, s porody a podobně. A říkala jsem, že přes léto byl takový baby boom, že se narodilo hodně miminek a hodně prostě žen ke mně chodilo s tím, že buď jsou těsně před porodem, anebo právě po porodu, po císařském řezu a podobně, takže to bylo také přes léto hodně nabité tímhle. A teďka už jsou to taky takové ty klasičtější věci, jako třeba jak včera se měla paní s krční páteří bolesti hlavy a ta říkala, že teď se jí to teda rozjelo s tím začátkem školního roku děti.
0: To je přesně ono. Bolest hlavy může mít mnoho příčin, ale jedna z nich je tedy taky od páteře.
1: To tady řešíme často.
0: Často. No. A ty to poznáš hned, nebo je
1: když
0: to problém rozeznat?
1: Když se jich zeptám, tak už z té anamnézy přijdou nějaké první informace a pak většinou, když si lehnou na lehátko a já na ně šáhnu, tak jsou takové typické místa na té hlavě, které když bolí, jsou citlivé na ten dotek, tak vím, že tady se na to mám zaměřit a že to bude od té páteře a ta bolest hlavy.
0: Tak ty víš přesně, kam sáhnout, jako zkušený fyzioterapeut.
1: No, už jsem se to naučila.
0: A potom nějaké to cvičení pomáhá? Můžeš nás třeba i pozvat, jestli máte nějaký workshop v Chrudimi?
1: Tak workshop mám ne na bolesti hlavy, ale právě na pánevní dno. Aha. A ten bude na konci září, 29. září v jogovém studiu.
0: V Chrudimi.
1: Informace mám na webových stránkách a ten se bude týkat pánevního dna. A můžou přijít všechny ženy, které ať už mají problém nebo nemají problém, můžou i preventivně se dovědět, jak to pánevní dno funguje, jak to vypadá, když nefunguje, co se s tím dá dělat, jak je nejlepší začít, na koho se obrátit, jestli to zvládnou sami nebo už třeba k lékaři a kam. Takže tam bude takový komplexní balíček informací o tématu pánevního dna.
0: A k té krční páteři tam jsou nějaké cviky, teď bychom si na závěr třeba nějaký takový, který můžeme úplně všichni si teď vyzkoušet. A nejenom krční páteř, celkově, abychom se nehrbili pod tou tíhou starostí, když o tom tady byla řeč, co bys nám doporučila. Něco velmi jednoduchého i v sedě třeba můžeme vyzkoušet.
1: Určitě můžeme cvičit v sedě, to je taková dobrá poloha, i třeba je vhodná do kanceláře. Dáme si takový cvik, teď jsem si vzpomněla. Takhle si spojíme prsty a dáme si ty spojené prsty do záhlaví, jo, to znamená normálně mají propletené prsty a dáme si do těch dlaní a do těch prstů hlavu. Tak a teďka začneme jemně zatahovat ramena dolů od uší a hlídáme si, aby ta hlava nebyla strnulá, nebyla v napětí, máme jenom tak jako lehce odloženou do těch dlaní. Zatahujeme ty ramena dolů a lokty tlačíme dozadu, aby nám zmizely ze zorného pole. A super. A teďka my tím zpevňujeme nebo zapojeme mezi lopatkové svaly. Jo, táhneme ramena od uší a přidáme i ty lopatky. Představíme si, že chceme lopatky zatáhnout do zadních kapes na kalhotách. Samozřejmě u toho sedíme rovně, takže my už víme, že sedíme na těch sedacích kostech.
0: Opíráme se nohama. Dýcháme.
1: To už jsme tady, ano, probírali. Tak a přidáme k tomu pocit, že vytahujeme hlavu jakby za provázek nahoru ke stropu. Že vyrůstáme za tou hlavou a myslíme na to, že pořád zatahujeme ty lopatky do zadních kapes na kalhotách, ramena od uší Dýcháme u toho, jo, a zapojeme mezilopatkové svaly a ty nám pomáhají právě s tou dolní krční páteří, pomáhají nám
0: i posílit?
1: Posílit, no. Srovnat, jo. Je to prevence těch kulatých zad od těch počítačů. Tak, a můžeme ještě přidat ten pocit, že chceme ty prsty rozpojit, ale vlastně nerozpojíme, jenom jako zatáhneme za ty prsty, držíme tu pozici ramena od uší lopatky do zadních kapes.
0: A vydržet chvíli.
1: Cítíš ty mezilopatkový svalítko?
0: Cítím ty svaly, už mě to bolí.
1: Jo, no.
0: Čas pustit si písničku, ale nebo ještě k tomu.
1: Můžeme chvilku vydržet, prodýchat to, pak si dát pauzičku a pak si to ještě zopakovat.
0: No tak jo, tak milí posluchači, cvičení zdar, moc děkuji za tyhle informace fyzioterapeutce Vendule Vrbové a zase někdy na viděnou.
1: Určitě budu se těšit, hezký den.

0: Tomáš Linka nám zpívá Půlnoční kovboj na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je Mezinárodní den demokracie. Poprvé jsme si ho připomněli v roce 2008. Jestli pak vědí předškoláci, co to ta demokracie vlastně je? Na to se jí zeptá Tereza Beránková.
1: Víte, co to je demokracie?
2: Že se tam třeba něco staví.
3: Vyrábí tam něco.
4: Mám tam něco překládat.
5: Demokracie je, že když si vybereš, kam chceš jít, když chceš třeba zůstat ve školce nebo jít ven, tak si něco promyslíš a když jich bude víc, tak ti vyhrajou.
1: A co je na demokracii dobré?
6: Já si můžu vybrat, že můžu hlasovat, kam chci jít.
7: Že můžu říct, co chci.
1: Co to znamená, když můžeme o něčem hlasovat?
8: Můžeme si třeba vybrat, kam chceme jít.
9: Můžeme si vybrat každý, co chceme.
1: O čem všem můžeme hlasovat?
10: Co chceme zapikačovat třeba.
11: Kam půjdem, že školkou.
12: Třeba na procházku.
13: Třeba, že bychom mohli zůstat doma místo jít do školky.
14: A nebo místo být doma.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas, to už je taky legendární značka. No a když se dívám na Honzu Vamberského, tak to je taková značka už pro písničky od srdce. Ahoj.
5: Řekne, že jsem taky legendární značka. A už vlastně taky klepu tady 14. sezónu. Tak.
4: Ano, tak nebudeme se asi tady trumfovat.
5: Ne.
4: Ale pojďme.
5: Ty jsi delší inventář, ale to je pravda.
4: No, teď jsme
5: ty
4: zjistili.
5: Jsi tady prakticky od začátku.
4: No úplně, no. A my jsme zjistili, že příští rok nám bude 25 let Českému rozhlasu Pardubice, takže budou velké oslavy.
5: Můžete
4: se na to těšit.
5: Ano, přesně tak.
4: Ty jsi vzal pěkně půl litr, máme jako stejný, vždycky. Jako vždycky, tady ano, máme dva v redakci ano. A jeden máš ty, jeden mám já, do něj vodu, aby to pěkně odsýpalo, tak. Abychom dodržovali pitný režim.
5: Přesně,
4: co uslyšíme dnes odpoledne?
5: Budeme se věnovat správnému a bezpečnému nakupování na internetu, protože dnes na toto téma je i přednáška v Chrudimi. Vyrazila na tuto přednášku také Milena Vápeníková, tak budeme mít podrobnosti v dnešním dobrém odpolední. To bude takové nosné téma.
4: Dobře, a teď si dáme ještě modré nebe nad hlavou. Přejeme vám všem příjemný den.

0: Servis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
7: Pardubické hejtmanství rozdělí na obnovu památek a rozvoj malých knihoven 870 tisíc korun. V Poličce na Svitavsku dělníci začnou opravovat plavecký bazén. Začíná nový ročník hokejové extraligy. Pardubice do něj vstoupí zítra. A počasí v kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní poledne. Pardubický kraj rozdělí na obnovu památek a rozvoj malých knihoven 870 tisíc korun. Dotace získá 8 projektů, mezi nimi například odvlhčení bývalých svatomikulášských lázní ve Vraclavi, oprava kostela Nejsvětější Trojice ve Vysokém Mýtě nebo obnova fary v Poličce. 4 malé knihovny v Čepí, Bučině, Horním Bradle a Benátkách dostanou každá 25 tisíc korun na svůj další rozvoj. Polička zmodernizuje krytý plavecký bazén. Práce začnou v říjnu a potrvají jeden rok. Město za ně zaplatí skoro 90 milionů korun, říká mluvčí poličské radnice Naděžda Šauerová.
8: Předmětem akce je kompletní rekonstrukce vnitřních prostor, včetně umístění nové nerezové vany bazénu. Přibudou i nové bazénové a wellness prvky, jako je ochlazovací bazén, knajpův chodník, finská a aromasauna, parní lázeň.
7: Hygienici letos v létě zkontrolovali napříč Českem 1300 letních táborů. Udělili 53 pokut v celkové výši 170 tisíc korun. Nejčastější nedostatky se týkaly nevhodného skladování potravin, zásobování pitnou vodou nebo poškození lůžkovin a plísní. Podobné závady zjistili hygienici také v Pardubickém kraji. Celkem tady zkontrolovali asi třetinu letních dětských táborů. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami. Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová řekla, že nesmí poskytovat žádné informace.
9: Sport.
7: Startuje nový ročník hokejové extraligy. V předehrávce proti sobě nastoupí Karlovy Vary a Třinec. Další zápasy jsou na programu ve středu. Obhájce titulu Pardubice nastoupí proti Hradci Králové. Pardubičtí doplnili kádr o 3 útočníky a i proto je majitel klubu Petr Dědek před startem sezóny a obhajobou titulu spokojený.
10: Dokázali jsme to, což bylo naším cílem. A teď už nejenom hráči, ale celý realizák a i to vedení prostě spadnul nám kámen ze srdce. Je to za námi a teď už to můžeme užít. Teď už nám nikdo nebude říkat, prostě čekáte na titul, prostě máte drahý tým, jo, prostě už to je za námi, dokázali jsme to a teď to budeme posouvat a dál a ty kluci a všichni jsou hladoví po dalším úspěchu a kvůli tomu to děláme.
6: Počasí.
7: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou přes den většinou dobré, večer nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a bioje na jedničce. To je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: Se zvýšenou opatrností projíždějte v Litomyšli po Smetanově náměstí. Bourala tam dvě osobní auta. Dvě nákladní auta bourala na dálnici D11, tato za 35. kilometrem ve směru na Jaroměř. A další srážku dvou osobních aut máme hlášenou ze silnice číslo 37 u Slatiňan. Také tam se zvýšenou opatrností projedete. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 12 hodin 4 minuty, tak zase je tady pravidelný to polední prvek, a to písničky od srdce. Opět, protože je všední den, tak ve znamení vašich vzkazů a pozdravů s písničkami z našeho poledního playlistu od Karla Gotta, od Michala Tučného, také od třeba Vladimíra Mišíka, Michala Šindeláře, Marcely Holanové, Petra Kotvalda, Věry Špinarové a nebo Lucie Bílé s Petrem Hapkou.
6: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Tak to byla reklama na ticho od kapely Tým, kterou začínáme úterní polední vzkazy a pozdravy, tedy polední písničky od srdce. Připomínáme také na začátek kontakty, telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro vaše SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: V rozprávě je Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu a jeden pozdrav už nám dorazil. Píšete: milé rádio, prosím o zahrání písničky K obědu. Tatínek vařil rybí file se smetanovou omáčkou s bramborem. Děkuji, Markus.

za štěstím. Karel Gott a někdo na telefonu. Kdo volá? Dobrý den. Haló? Je tam někdo? Haló? My čekáme. A na telefonu je ticho, představte si to. Tak, nic se neděje, tak ještě zkusíme druhou linku. Je tam někdo na druhé lince? Dobrý den. Haló? Není tam nikdo. To se nedá nic dělat. No tak pošleme teď alespoň pozdrav do Králík na Velké náměstí, kde vrcholí Světový den první pomoci, tedy ukázky z činnosti dobrovolných i profesionálních složek integrovaného záchranného systému České republiky.

0: tím, co zpívala děvčata z à la carte, Rimi Honey, tedy Zavolej mi miláčku, tak jsem tady zkoušel z vlastního telefonu vytočit naše studiové číslo, jestli je s naší ústřednou všechno v pořádku, sám sebe jsem slyšel, takže je, tím pádem se nemusíte bát zatelefonovat, že to nevyšlo na poprvé, vůbec nevadí, na podruhé už to určitě vyjde. 726-46-4848, to je telefonní linka a my pokračujeme dál.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak, píšete nám, dobrý den, z dnešní nabídky prosím o Věru Špinarovou a zdravím všechny posluchače a přeji všem i vám do studia hodně radosti ze života a ze dnešního nádherného dne. Líba z Tuněchod, děkujeme Líbo a posíláme pozdrav do Tuněchod a posíláme tam jednu nablízkanou bílou Javu 250.

se svezli bílou nablízkanou Javou 250, kterou šoférovala Věra Špinarová, a dojeli jsme až k dalšímu z vašich poledních písničkových pozdravů. Tentokrát je v něm psáno: dobré poledne, milé rádio, prosím, zahrajte Michala Šindeláře, bude to všem hodným lidem pro dobrou náladu, radost a pro pohodu, hrajete super.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Ano, přátelé, je to tak a společně jsme jednou nohou a nebo radši ne, radši rovnou oběma nohama ve druhé polovině úterních poledních písniček. Jolany a Jolanty dnes mají svátek, tak zatím jsme nezaznamenali žádnou gratulaci těmto dívčinám, tak můžete klidně směle i nesměle gratulovat. I proto tu jsme v této hodině, ještě zopakujeme, co pro vás máme ve druhých 25 minutách, tak třeba Vladimíra Mišíka, můžete si ale přát z naší nabídky třeba kapelu Opět a Radeček, Savage Garden, Marcelu Holanovou, Lucí Bílou s Petrem Hapkou, Petra Kotvalda, Eltona Johna, anebo Miroslava Žbirku, s ním budeme stavět Můr našich lások. No tak pojďme k tomu, co dál pěkného nám tady píšete, já už to tady vidím. Dobrý den, prosím o zahrání písničky, a to konkrétně pro našeho kolegu, tak protože zvoní telefon, tak si toho kolegu necháme za chvíli. Nakousnutý e-mail dojíme posléze. Kdo volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jarka.
1: Tak Jarko, co to bude?
2: Zaslechla jsem, že tam máte Eltona, prosím
1: máme,
2: vás, měl zahrajte.
1: Máme Elton John, čekajte, kde já ho mám? Tadyhle. Dobře, tak jak je připraven, mějte se moc hezky.
2: Díky, naslyšenou. Děkuji,
1: naslyšenou.

Sir Elton John, a teď už tady konečně dokousneme ten e-mail, tu jednu hubku, která nám tu přistála. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro kolegu Vlastimila Dětka, který je už přichystán k odchodu kam jinam, než na Zlatavý mok, protože se mu prý už lepí jazyk na patro, tak ať mu je lehko. Tady píšete, děkujeme, má rád si. No, chlup.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ano, a potom, co jsme poobědvali jednohubky s Vláďou Mišíkem, tak se můžeme vrhnout na další z vašich SMSek. Tentokrát tady vidím, prosím, zahrajte písničku pro Zdendu Šindeláře, jenom tak pro hezký úterní den, že na něj myslím. Děkuji moc, Martina.

Opět Radeček a taky Moravská filharmonie, písnička, která se stala vlastně prvotinou, kterou se opět Radeček proslavili, písnička Praha v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak teď jeden tip, a to do Letohradu do městské knihovny, jestli se chcete trochu vzdělávat, tak od 17 hodin můžete přijít na setkání regionálních historiků. Je to přednáška, jejímž tématem budou první kroky při tvorbě rodokmene. Přednášet vám bude Marie Glek. Přednáška je určená jak pro začátečníky, tak i pro mírně pokročilé v práci s matrikami.

0: nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: No a také poslední šance v této hodině poslat někomu polední pozdrav a můr našich lások od Miroslava Žbírky. Ideálně asi telefon 726 46 4848, protože za 9 minut bude jedna, přijde Michaela Spáčilová s aktuálními zprávami a po zprávách už Alex a host dnes s výtvarníkem, malířem, básníkem a bývalým československým reprezentantem a trenérem Voxu Rostislavem Osičkou. Tak na tohle zajímavé povídání se můžete těšit mezi 13. a 14. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Tak slíbili jsme Miroslava Žbírku, Můr našich lások, písnička je připravená a hned po ní taky Freddie Mercury.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Třináct hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Univerzita Pardubice vybírá firmu, která postaví novou budovu Fakulty zdravotnických studií na místě zbourané telegrafie. Farní charita Litomyšl pojmenovala svou novou budovu po historikovi Milanu Skřivánkovi. Kriminalisté zasahují v pražské vojenské nemocnici, prověřují veřejné zakázky. V kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Bourací práce v areálu bývalé telegrafie v území Nová Tesla v Pardubicích definitivně skončily. Na volné ploše vznikne nová budova Fakulty zdravotnických studií. Univerzita Pardubice teď vybírá dodavatele stavební zakázky. Předpokládané náklady jsou asi 350 milionů korun.
4: Současné prostory Fakulty zdravotnických studií v areálu v Černé Zabory dlouhodobě nestačí. Vysoká škola je navíc sdílí se střední zdravotnickou školou. Nová budova umožní fakultě nabírat víc studentů a soustředit výuku na jedno místo. Architektonickým stvárněním by měla odkazovat na zbouraného předchůdce telegrafii. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Farní charita Litomyšl pojmenovala svou novou budovu po historikovi, archiváři a pedagogovi Milanu Skřivánkovi. Ten charitě odkázal významný dar. Na jeho počest organizace v Nové Vile na okraji průmyslové zóny odhalila pamětní desku. Budova slouží pečovatelské službě, vysvětluje Eva Čejková z farní charity Litomyšl.
5: Kromě toho, že tady mají šatny, mají tady to zázemí pro sebe, tak myšlenka té budovy byla taky taková, že bude to bezbariérová budova, takže my klienty naše budeme moct sem přivést a budeme ty aktivity pro ně moct pořádat tady v tomto krásném prostoru.
2: V Ronově nad Doubravou dokončili další etapu opravy kostela svatého kříže. Město pokračuje v postupné obnově památky s románskými prvky. Oprava střechy a další práce stály 2,5 milionu korun. Vojenská policie zadržela 3 lidi v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rymkevič-Hajková. Všichni podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu a na 11 místech provádějí také domovní prohlídky. Nemocnice podle mluvčí Andreje Štorchové s policií spolupracuje. Více ale zásah komentovat nechce. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moci navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou přes den většinou dobré, večer pak nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Dvě nákladní auta bourala za 35. kilometrem ve směru na Prahu. Před omezením v pravém jízdním pruhu se tam tvoří kolona. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
0: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na kontě má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v doxu ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtělo něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když dostanete ten obraz před sebe, a to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa spřátelných armád na Kubě, v Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam do rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já, pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál, když jsi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, další tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat v 15, jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.

0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, kariéry a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy. Ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat tak na nějakém zápase?
1: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako Krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pyšně. Mysleli by, kdo ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy, žena přece je to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize. Přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhani do rinku někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ten trénink, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už mám v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak je trénink, ano, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem, jo, to byly prostě zápasy úžasné, tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak tu popisoval Homer. Sám Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se box utopil v krvi vlastně, jakož ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, hluboká
1: historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelný skladu. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelný skladu Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený. Já jsem teda asi ničemu nevyhýbal. Těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních. Jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, ano.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky,
0: přinesl
1: taky,
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Jsem si trochu zahrál, Masaryk, První republika, Pěstět, mě kamarádo, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano,
1: boxerský.
0: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky tak, se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxerem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní s těmi výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutný a to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili. Viděl jsem to v televizi na Dvojce. No to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový. Sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi. Pak jsou tam ryby v sítích. Moří, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý tyto ptactvo mořské, to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. No, pak je to Haiti, tsunami, různé, válka na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale já vám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážný,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to,
0: téma?
1: Mě to ten den, musí ten den být takový trošku takový zvláštní, abych to do toho vstoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vidět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost, často.
0: A podle toho se chováte.
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem mu řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O tom, o těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím, ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky, nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, ten, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstánu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak obraz můžete
1: čekám,
0: zahodit?
1: Čekám, to ne, tak to buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na ně, pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máme?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to, tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Státní zástupce obžaloval 4 lidi a firmu v korupční kauze na odboru dopravy v Pardubicích. Dětský domov nechá předělat svoje sportoviště na zahradu. Český rozhlas připravil systém pro informování lidí v krizových situacích. Polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. 4 lidé a 1 firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Mezi nimi je i bývalý vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa, který měl podle spisu zadávat veřejné zakázky spřízněné firmě. Informovala o tom Česká televize. V letech 2017 až 2021 mělo být zmanipulovaných celkem 268 zakázek. Vyšetřování případu trvalo 4 roky. Pardubice budou u soudu požadovat náhradu škody zhruba 24 milionů korun. Podle mluvčího Matyáše Strnada magistrát po odhalení případu zpřísnil pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
2: Kromě standardně probíhajících interních auditů jsme nechali provést externí audit společností Datlab a upravili jsme zadávací řád pro veřejné zakázky malého rozsahu, konkrétně u zakázek v kategorii 1, které je možné realizovat v rozsahu do 100 000 korun. U stavebních zakázek jsme také zavedli povinnou fotodokumentaci. Veřejné zakázky města jsou zároveň evidovány v Národním elektronickém nástroji, takzvaném NENu.
0: Sportoviště u dětského domova v Moravské Třebové čeká proměna. Sociální zařízení ho nechá předělat na zahradu. Podle ředitele Libora Širůčka tak budou moci prostor lépe využívat.
3: V zahradě chtěli bychom mít takový kruh s ohništěm, místo, kde se dá opékat nebo grilovat. Chceme tam mít malý altán, který je oddělený od zbytku zahrady a potom pár ovocných stromů a keřů, které se dají využívat i v kuchyni.
0: Skuteč bude mít nový rozhlas. Město získalo dotaci na modernější technologii, která by měla být spolehlivější. Kompletní výměna celé sítě bude stát přes 6,5 milionu korun. Výměnu radnice plánuje na příští rok. Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody, třeba při povodních, požárech, haváriích nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
4: My jsme si nastavili 2 limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
0: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech nebo přeladí na radiožurnál.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s postupným přibýváním oblačnosti kránu lokálně s mlhami. Nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů. A zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Večer déšť a středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů. Na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Pokud míříte na sousední Hradecko, čekejte komplikace na silnici nižší třídy u obce Kosičky. Bouralo tam nákladní a osobní auto. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré úterní odpoledne přejeme z Pardubic, tak co pro vás máme v této hodině? Jednak to bude řidičská abeceda, dnes o výjíždění z levého pruhu kruhového objezdu, také se podíváme do pardubické části Slovany, kde vznikla petice proti kácení dvou vzrostlých a zdravých kaštanů a nabídneme jí písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Valdemara Matušku s Helenou Vondráčkovou, podíváme se s nimi asi do věží, přidá se také Vaby Daněk, Meraja Kerry anebo Anaka.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: si na kruhový objezd. Dalo by se parafrázovat v téhle písni do věží s Valdemarem Matuškou a Helenou Vondráčkovou, protože vám dnes osvěžíme opět pravidla silničního provozu, aby za volantem opět bylo o něco bezpečněji. Až do konce září vám totiž každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. A dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet?

0: samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
1: A jak je to tedy s tím výjezdem?
0: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: A na kruhovém objezdu zůstaneme i zítra. Povíme si totiž, jak postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal,

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já.

na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako

0: Buconské šífy, Vaby Daněk, v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Dva vzrostlé kaštany v pardubické části Slovany možná padnou, a to kvůli rekonstrukci plynovodu v ulicích Dašická a Zajíčkova. Místní se s tím ale nehodlají smířit. Proti kácení vznikla petice a připojilo se k ní už víc než 400 lidí. Podrobněji se k tématu teď budeme věnovat s reportérkou Šárkou Rusnákovou, která je s námi ve vysílání. Tak Šárko, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Pojďme rovnou k věci. Jak je to tedy s tou rekonstrukcí plynovodu?
1: Plynové potrubí mění správce sítě nejen na Slovanech, ale také na sousední Studánce. Rekonstrukce je rozdělená do několika etap a jak jsme už avizovali i v našem vysílání, lidé se musí připravit na omezení na silnicích a na chodnících. V okolí Dašické a Zajíčkovy ulice, kde oba stromy rostou, začali dělníci pracovat 1. září.
0: Uhum. A jak je to tady s tím kácením těch dvou vzrostlých a zdravých stromů? Je to nutné?
1: Dosud se to jevilo jako jediná možnost, jak dosluhující plynovod rekonstruovat. Připomínám, že provozovatel sítě má ze zákona povinnost se o něj starat. Stromy navíc rostou v takzvaném ochranném pásmu plynovodu. Firma, která síť provozuje, proto podle zákona může se stromy nakládat podle potřeby a není možné jí kácení ani zakázat, jak potvrzuje vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.
2: Zakázat to nelze, protože ten provozovatel plynárenské soustavy to má přímo v zákoně. K tomu není potřeba žádné povolení ke kácení, tudíž do toho orgán ochrany přírody a krajiny, to znamená odbor životního prostředí magistrátu, nemůže zasahovat.
0: Šárko, znamená to tedy, že stromy opravdu není možné zachránit?
1: Autoři petice i lidé, kteří podepsali, a také ti, kteří se například před pár dny sešli při protestu na podporu stromu, v to stále doufají. Z odboru životního prostředí magistrátu jsme se mimo jiné dozvěděli, že provozovatel sítě zvažuje, zda by se kaštany přece jen zachránit nedali. Znamenalo by to, ale jak jsem pochopila, zřejmě finančně náročnější řešení rekonstrukce plynovodu. Podobně se vyjadřilo i vedení 3. pardubického obvodu, pod který území spadá. Ani ten mimochodem nemá pravomoc kácení zakázat. Potvrdil ale, že společnost hledá jiné technické řešení, které by umožnilo oba kaštany zachovat.
0: Říká k petici proti kácení dvou vzrostlých a zdravých kaštanů na Slovanech redaktorka Šárka Rusnáková. Děkujeme, hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát vás vezmeme do Chocně a bude to výlet hlavně pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Prohlédneme si znovu obnovený chocenský pivovar, ochutnáme neobyčejné francouzské palačinky a chutě Vietnamu nám představí bývalá česká miss Monika Leová. Na gastroturistiku po Chocni vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Máme jen sebe. Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: A nakupování přes internet je dnes pro řadu lidí běžnou součástí života. Někdy ale může být těžké poznat, jestli je e-shop důvěryhodný a komu se skutečně peníze posílají. A právě na bezpečnost při nakupování na internetu, především pro seniory, se dnes zaměřila přednáška v Rudimi, kterou připravil spolek Hurá na výlet. A na místě je i náš regionální stopař Milena Vápeníková. Mileno, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak prosím tě, na jaké triky by si tedy nejenom seniori měli dát největší pozor?
2: Asi největší pozor na extrémně výhodné nabídky, výhodné v uvozovkách, což je třeba velmi nízká cena, ale nejen to, může to být třeba i časový nátlak typu zbývají poslední kusy nebo různé odpočítávání. To všechno může být způsob, jak člověka přimět k rychlému rozhodnutí. No pokud máme pochybnosti, tak určitě není od věci si třeba toho obchodníka prověřit, podívat se na tom e-shopu, na kontaktní údaje, na obchodní podmínky a třeba si i pročíst zkušenosti ostatních zákazníků. Když už nakupujeme, tak je dobré také se podívat na tu adresu internetovou, od které máme ty stránky. Ta by měla totiž začínat písmeny HTTPS. To S na konci je důležité, protože to nám říká, že to kódování je šifrované, to znamená, že informace, které si vyměňujeme, jsou pouze mezi námi a tím obchodníkem a není tam žádná další třetí strana. Důležitá je samozřejmě také platba. Pokud e-shop působí nedůvěryhodně, tak bychom neměli posílat žádné peníze převodem předem a opatrnost je na místě i při zadávání údajů z platební karty. Samozřejmě nikdy nikomu nezdělujeme přihlašovací údaje, žádný PIN ani autorizační kódy z SMS zpráv, protože banka ani seriózní obchodník je nikdy po zákazníkovi tímto způsobem nechce. No a když už nakoupíme, nebo jsme někdy nakupovali na internetu, tak musíme být stále ve střehu, protože můžou přijít třeba nějaké falešné zprávy a odkazy, e-mail nebo ta SMS zpráva můžou vypadat, jako by třeba přišly od banky nebo dopravce nebo od známého obchodu, kde jsme třeba už někdy nakupovali. Takže lepší je v takovém případě si tu příslušnou službu otevřít přímo přes oficiální web nebo aplikaci.
1: Mm-hmm. No ty už si to trochu nakousla. Přece jenom může se to stát, že narazíme na nějakou podezřelou nabídku a zjistíme třeba, že už jsme naletěli. Tak jaký je ten správný postup?
2: Nejdůležitější je v takové chvíli nepanikařit, ale zase na druhou stranu taky nečekat. Takže při podezřelé platbě co nejrychleji kontaktovat banku, případně zablokovat kartu a podle situace věc oznámit i policii. A hlavně taky není žádná ostuda říct si o pomoc. Sice ta dnešní přednáška je pro seniory, ale já myslím, že se to týká úplně každého z nás. Takže když si nejsme jistí, tak třeba můžeme ještě před zaplacením tu nabídku ukázat někomu z rodiny, z přátel, zkrátka člověku, kterému důvěřujeme. Víc hlav, víc ví.
1: No já ještě přidám osobní zkušenost, rozhodně se nesnažte naletět na nějaké extrémně levné nabídky produktů, které si chcete koupit. To je velmi zavádějící. Pro tuto chvíli děkujeme Mileně Vápeníkové a uslyšíme se ještě zhruba za 50 minut. Naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Český rozhlas Pardubice.

Hore Hroní a Kristýna v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Tak já jsem tady zase listoval v kronikách a jako milovníka kronik mě velmi potěšilo, že dnešek je opravdu velmi bohatý na historické události. Začneme už rokem 1509. Tehdy totiž vydal Vilém z Penštejna městu Pardubicím listinu, kterou se vzdal práva od úmrtí, tedy propadnutí majetku v případě, že měšťan zemřel bez potomků. V roce 1828, tak to se zase v Holicích začalo vybírat na nové císařské silnici od Vysokého Mýta do Hradce Králové mýtné. No a v roce 1887 byla na poště v Přelouči zřízena telegrafní přepážka. To byla velká věc na tehdejší dobu. Stejně jako událost, která se váže k roku 1896, to byl zase zahájen provoz na železniční trati v úseku Svitavy Polička. No a o rok později, 6.10.1897, zase v úseku Polička Žďárec u Skutče. V roce 1923 se stal historicky prvním držitelem rozhlasové koncese v Pardubicích Zdeněk Zahradník. Za uznávací a evidenční roční poplatek zaplatil 50 korun českých. Koncesi mu vydalo Ministerstvo pošt a telegrafů v Praze. No a ještě přidáme rok 1930, tehdy totiž byla zahájena stavba letního stadionu, a to jako součást výstavby zařízení souvisejících s celostátní výstavou tělesné výchovy a sportu, která byla zahájena 31. května o rok později, tedy roku 1931, a to prezidentem Masarykem, a potrvala až do října 1931. No a stadion byl stejně jako jiná zařízení výstavy předán do užívání 31. 7. roku 1931.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě. Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Lidé v Pardubicích protestují proti kácení kaštanů kvůli rekonstrukci plynovodu. Na Slovensku nalezli šarši vody Natura se žiravinou, může být i v Česku. Začíná nový ročník hokejové extraligy, Pardubice do něj vstoupí zítra. A počasí na zítřek v kraji čekejte polojasno až oblačno, postupně zataženo, srážky a teploty do 26 stupňů. Dobré úterní odpoledne, u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Pardubicích vznikla petice za záchranu dvou vzrostlých kaštanů v místní části Slovany. Provozovatel plynárenské sítě je chce pokácet kvůli rekonstrukci plynovodu. Stromy rostou v ochranném pásmu a k jejich pokácení proto není potřeba povolení. Úřad navíc nemá možnost kácení zakázat. Potvrzuje to vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.
6: Provozovatel plynárenské soustavy je oprávněn kácet dřeviny v ochranném pásmu této soustavy v průběhu její rekonstrukce. K tomu není potřeba žádné povolení ke kácení, tudíž do toho orgán ochrany přírody a krajiny, to znamená odbor životního prostředí magistrátu, nemůže zasahovat.
5: I přesto ale provozovatel sítě zvažuje v současnosti jinou variantu, aby bylo možné dřeviny zachovat. Ve Svitavském centru Fabrika je od začátku týdne nová výstava pohlednic. Město ji připravilo u příležitosti 770. výročí první písemné zmínky o Svitavách, které si letos připomíná.
7: Pohlednice zapůjčil sběratel Pavel Špaček. K vidění jsou staré fotografie města, některé záběry můžou návštěvníci vidět poprvé, například pohlednici hospody u Kalášku. Nejstarší fotografie a litografické pohlednice jsou z 19. století. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
5: Slovenští hygienici nalezli v lahvích vody Natura žiravinu. Půllitrové lahve jemně perlivé vody měly být plněny v Česku. Informoval o tom Slovenský úřad veřejného zdravotnictví s tím, že testovaná voda měla vysoké pH. Zjištěné pH 14 znamená podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky. Konzumace takové vody může vést k chemickému poleptání dutiny ústní a trávícího traktu. Úřad nařídil mimořádné kontroly a vyzval spotřebitele, aby uvedenou vodu nekonzumovali. Výrobek může být i na českém trhu. Podle hygieniků se podezření týká šarže s datem spotřeby do 27. listopadu letošního roku.
4: Sport.
5: Startuje nový ročník hokejové extraligy. V předehrávce proti sobě nastoupí Karlovy Vary a Třinec. Další zápasy jsou na programu ve středu. Obhájce titulu Pardubice nastoupí proti Hradci Králové. Pardubičtí doplnili kádr o 3 útočníky a také proto je majitel klubu Petr Dědek před startem sezóny a obhajobou titulu spokojený.
8: Dokázali jsme to, což bylo naším cílem, a teď už nejenom hráči, ale celý realizák a i to vedení, prostě spadnul nám kámen ze srdce, je to za námi a teď už to můžeme užívat. Teď už nám nikdo nebude říkat, prostě čekáte na titul, prostě máte drahý tým, jo, prostě už to je za námi, dokázali jsme to a teď to budeme posouvat a dál a dál a ty kluci a všichni jsou hladoví po dalším úspěchu a kvůli tomu to děláme.
4: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s postupným přibýváním oblačnosti, kránu lokálně s mlhami. Nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť a lokálně i bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Mírný vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zítra mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak bude kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Levý jízdní pruh je neprůjezdný kvůli překážce na dálnici D35, konkrétně za 131. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tedy u Opatovic nad Labem, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Tak v této hodině se znovu spojíme s naším stopařem Milenou Vápeníkovou a opět vám povíme, jak bezpečně nakupovat na internetu a přidáme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Robbieho Williamse, na Víťu Vávru, na Chrise Rea, také na Michala Davida anebo Petra Leska.
4: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: čeká, jak to bude vypadat?
1: V podstatě žádná změna, polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 20 stupňů a slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, takže by se docela pěkný, příjemný den.
0: Mm-hmm. No a teď té pronostice, jak to tady bude s tím poklesem teplot? Poklesne ta teplota po Marii sedmi bolestné, jak říká pronostika?
1: No spíš stoupne zítra, ale v noci, ty noci budou chladnější, 13 až 9, jasná až polojasná, od západu nám postupně přibývat oblačnost a zítra naopak bude nejteplejší den tohoto týdne, tam by teploty měly přesáhnout letních 25, začne vypadat nějaké 24 až 26 stupňů. Ono obloze, polojasná až oblačno, ráno ojedné mlhy nebo nízká oblačnost. Potom během odpoledne začne přibývat frontální oblačnost a v noci vlastně nás začne oblíňovat studená fronta. A ta by nám teda přinesla ochlazení, takže někdy zítra na večer, tak mi to vypadá postupně potom přes noc na čtvrtek srážky, déšť, nějaká i bouřka by se mohla vyskytnout. A za to frontou ve čtvrtek už chladněji, tam teploty nějakých kolem 20 stupňů, ale rychle poměrně rychle ty srážky budou odcházet a oblačnost se nám bude protrhávat. A pak do konce týdne docela příjemné teploty 20 až 23, ráno nějakých 12-9 bez srážek, zatím teprve další srážky potom v neděli.
0: Tak, jak jsme slyšeli, pronostika zatím platit nebude. Děkujeme za tyto aktuální informace do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Jindřichu Drapákovi. Mějte se hezky a hezký zbytek úterý. Naslyšenou.
1: Mám taky hezký den. Naslyšenou.

0: Mediální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: A znovu míříme na dnešní přednášku o bezpečném nakupování na internetu, která ukazuje jen jednu z oblastí, kterým se v Chrudimi věnuje spolek Hurá na výlet. Ten už řadu let připravuje pro seniory nejrůznější aktivity, výlety, setkávání a také vzdělávací programy. No a na dnešní přednášku vyrazil i náš regionální stopař Milena Vápeníková. Mileno, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak, jak prosím tě, školení pokračuje?
2: Já myslím, že ta dnešní přednáška už spěje do svého finále. Už došlo i na praktické ukázky jednotlivých webových stránek, jednotlivých e-shopů, na co všechno si dát pozor, jak to vypadat nemá, jak to naopak vypadat má. Kdybych shrnula ty základní poučky školitele Lukáše Wolfa, tak je to velmi jednoduché. Když si nejsme jistí, něco se nám nezdá, máme pochybnosti o vlastně čemkoliv, tak nakupovat zkrátka nemusíme. Je dobrá třeba konzultace s někým známým, s příbuznými a zkrátka ten náš nákup pozdržet. Jinak určitě, kdy nenakupovat, tak jednak při podezřelé nízké ceně nebo když chybí údaje o prodejci na těch webových stránkách, když jsou třeba také podezřelé recenze, anebo to vůbec, když obchod, nedej bože, je na seznamu rizikových e-shopů České obchodní inspekce.
1: No, už jsem na začátku říkal, že spolek Hurá na výlet nabízí se v Chrudimi řadu dalších aktivit, než jen tu dnešní osvětu. Tak co všechno tedy v plánu pro nejbližší dny?
2: Když to vezmu, počínaje dneškem dál, tak v úterý za týden, 22. září, bude beseda, která má název Společně Egyptem s Jindřichem Zatočilem, to je od 14 hodin. Všechno se to koná, ty besedy, tady v prostorech spolku Hurá na výlet, které se nacházejí naproti muzeu v Chrudimi. Potom to další úterý 29. září, také od 14 hodin, tady bude povídání o bylinkách. Den na to workshop háčkování. V mezičase ještě například 17. to je tuším ve čtvrtek, teď konzultace s psycholožkou, kterou můžou využít lidé při nejrůznějších životních situacích. Jinak je také v provozu každou sudou středu Hurá kavárna, to je mezi 14. a 17. hodinou cvičení jogy. Těch aktivit je opravdu velká spousta a pokud by někdo chtěl nahlédnout, ještě to nezná, ještě se nezapojil, má zájem, tak jsou také internetové stránky huranavýlet.cz a tam skutečně je k nalezení všechno potřebné.
1: Říká náš regionální stopař Milena Vápeníková. Mileno, do Chrudimi zdravíme a děkujeme, naslyšenou.
2: Taky zdravím, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář společnost Sazka byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
3: Takové jsou automobily značky Škoda.
2: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.

0: Nejkrásnější déšť, Petr Rezek, jenom když se tak dívám z okna a také na stav stálého neutuchajícího sucha v naší republice, tak si říkám, že takový 14-denní nejkrásnější déšť nám tady opravdu chybí. Ale pojďme k troše kultury, protože rok divadelních výročí letos slaví obyvatelé Ústí nad Orlicí. Týká se první zmínky o ochotnících ve městě, slaví také amatéři založení spolku Vicena a výročí má i Roškotovo divadlo. K těmto výročím připravili ve městě mnoho vzpomínkových akcí a jedno z nich, venkovní výstavu před domem Kamarád Duha, si na panelech prohlédla i redaktorka Víta Balcerová v doprovodu divadelníka Antonína Puše.
1: Divadelní spolek Vicena byl založen v roce 1896, kdy vznikl přetvořením z volného sdružení divadelních ochotníků a jako jeden z mála divadelních spolků trvá do dneška.
2: Povíme si něco o osobnostech.
1: První osobností, kterou musíme zmínit, tak je Hynek Vicena. Byl to ústecký rodák, herec a režisér, nejenom v Ústí, ale i u kočovných společností, s nimiž obrážel vlasti české i moravské.
2: Víme něco o prvních divadelních inscenacích?
1: Tou úplně první inscenací divadelního spolku Vicena bylo drama Vina od Jaroslava Hilberta a tato hra byla sehrána 28. září 1896 v hotelu Friml, který už dneska nestojí.
2: Kdo byli herci? Byli to samí rodáci?
1: V tom roce 1896 si vzpomenu na paní Andrlíkovou, na Jana Křtitele Kunstovného, pana Mazánka, paní Kormoutovou.
2: A další? Máme to z druhé strany.
1: Vicena pokračuje už z těch 130 let a za tu dobu zmíním jenom rok 1940, kdy se zúčastnil národní přehlídky Jirásku v Hronov se hrou Soukenici od místní autorky Marie Rollerové. Potom rok 1986, kdy nastudoval drama Vévodkyně valštejnských vojsk, což je nejslavnější hra našeho spolku, se kterou vyjel do zahraničí, do Belgie, do Litvy a zvítězil s ní na Jiráskově Hronově.
2: Určitě si můžeme něco povědět o režisérech.
1: Určitě Saša Gregar, tak má s Ústeckým divadlem mnoho společného. Potom, jak jsem zmiňoval, Jan Křtitel Kunstovný, pan Japl, Honza Štěpánský, paní Avratová, ale tím nejúspěšnějším režisérem byl Jaroslav Radichovský, místní stavitel a ochotník tělem i duši, který naskoušel 38 her.
2: Pane Puši, budeme dál, asi se dostaneme tedy k současnosti.
1: Máme nyní na repertoáru tři hry. Jsou to Veselohry Kurz ručních prací, což je nejnovější inscenace, potom Veselohra se starci na chmelu a taková černá komedie Jak uvařit žábu.
2: Rok těchto výročí začal už na jaře, co ještě do konce roku tady uslyšíme a uvidíme.
1: Ještě bude výstava v Městském muzeu, která bude mapovat všechna tato tři výročí. Potom bude výstava na malé scéně, která bude mapovat uplynulých 10 let. Takovou třešničkou bude veřejné promítání Vévodkyně valštejnských vojsk, které bude na malé scéně 9. října od 17.30.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Na věky Michal Tučný, tak v našich srdcích a uších žije na věky, vidíte. Tak to se mu povedlo v téhle písni, tohle proroctví. Za 8,5 minuty budou 4. Stihneme ještě z písniček, které nestárnou, Martina Maxu anebo Simply Red, a stihneme také ještě před dalšími zprávami Michaely Spáčilové a před dnešními hvězdnými návraty i spotřebitelský servis. No a v tom dnešním se ptáte na 3 závady a na možnost vrácení peněz. Víc řekne Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Jarda. Když jsem šel reklamovat tablet po třetí se stejnou závadou, chtěl jsem už vrátit peníze, ale byl jsem odmítnut. Na dotaz, proč mi nechtějí vrátit peníze, mi prodavačka sdělila, že v mém případě přiměnili po každé jinou součástku. Pane posluchači, pro posouzení počtu závad je podstatné, jak se vada projevuje vám, nikoliv co bylo při minulých opravách měněno. Je problém servisu, že nedokázal původní vadu odstranit hned na první pokus. Pokud jste tedy měl 3 stejné vady, svůj požadavek na vrácení peněz důrazně zopakujte. Český rozhlas Pardubice.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Polička začne opravovat plavecký bazén. Dětský domov nechá předělat svoje sportoviště na zahradu. Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, postupně až zataženo, srážky a teploty do 26 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Polička zmodernizuje krytý plavecký bazén. Práce začnou v říjnu a potrvají jeden rok. Město za ně zaplatí skoro 90 milionů korun, říká mluvčí poličské radnice Nadežda Šauerová.
2: Předmětem akce je kompletní rekonstrukce vnitřních prostor, včetně umístění nové nerezové vany bazénu. Přibudou i nové bazénové a wellness prvky, jako je ochlazovací bazén, knajpův chodník, finská a aroma sauna, parní lázeň.
1: Sportoviště u dětského domova v Moravské Třebové čeká proměna. Sociální zařízení ho nechá předělat na zahradu. Podle ředitele Libora Širůčka tak budou moci prostor lépe využívat.
3: V zahradě chtěli bychom mít takový kruh s ohništěm, místo, kde se dá opékat nebo grilovat. Chceme tam mít malý altán, který je oddělený od zbytku zahrady, a potom pár ovocných stromů a keřů, které se dají využívat i v kuchyni.
1: Hygienici letos v létě zkontrolovali napříč Českem 1300 letních táborů. Udělili 53 pokut v celkové výši 170 tisíc korun. Nejčastější nedostatky se týkaly nevhodného skladování potravin, zásobování pitnou vodou nebo poškození lůžkovin plísní. Podobné závady zjistili hygienici i v Pardubickém kraji. Celkem tady zkontrolovali asi třetinu letních dětských táborů. Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, to je o 12 více než loni, oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod. Bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě byly nejčastějšími důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška mohou prohlédnout školáci. Symboly české státnosti vynesli včera odpoledne do korunní komory v chrámu svatého Víta zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Do pátku mají s jejich návštěvou přednost školní skupiny. Veřejnost si klenoty může prohlédnout od soboty. Vystavené budou až do 28. září.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s postupným přibýváním oblačnosti, nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť a lokálně i bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Mírný vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zítra mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak bude kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou na Pardubicku. Pozor, dejte na 37 u Opatovic nad Labem. Nákladní auto s osobním se střetlo před víceúrovňovou kruhovou křižovatkou, a to ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, ahoj, já jsem tady velice rád, jsem rád, že jsem dokvačil, nebo spíš, že jsem dojel, a tak jsem naštvaný na to, jak to funguje, jak to nefunguje, ten provoz, že musím říct jeden vtip, ze který možná budou nějaký sankce, ale doufám, že ne. Víš, co by se stalo, kdyby se za krádež v České republice sekaly ruce? Neví. V parlamentu by se hlasovalo pedálama.
4: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.
0: Humoriáda.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Já jsem toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: No tak já, když se všichni pořídí auta, tak jak se tu máme hnout?
1: No tak já si pořídím vznášedlo, do zadku si strčím vrtuly a budu tady na to
0: tata. Na MHD a všude dojedeš.
1: No to já si nemusím kupovat, já jsem tak starý, že já mám a můžu jezdit.
0: On to má zadarmo a nevyužívá to.
1: No využívá, ale ne vždycky.
0: Dobře.
1: Jako to je na mý jako vůli, ne? Jestli,
0: dobře.
1: Jak se rozhodnu,
0: nejsme tady v žádné debatě, jsme tady v zábavném pořadu.
1: No tak proč to takhle vedeš?
0: Já jsem začal ostrovem krásným.
1: Myslíš?
0: No ty jsi to odvedl zase do pražských ulic.
1: Já jsem se vrátil k tomu, co mě trápilo na začátku, to snad můžu, nebo ne?
0: Nebo ne. Tak a jdeme na první výběr, kdo ano. To bude a co to bude.
1: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další sluníčky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou, kde kdo manželku poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Chechtá se pan dědoch, navrátí se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, račte poznávati, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka. A tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou. A tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože

0: se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
1: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
0: Tak to bych, se vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret.
1: No to přijde pěkně draho. No na zdraví se to možná taky pak podepíše. No nevím, jestli to stojí úplně
0: je
1: to, za to.
0: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý. Mm-hmm.
1: Teď si dáme písničku muže, kterého pohlas je také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví

0: zlatou svatbu a teď se prostě dostaví jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. Mm. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
1: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
0: Ano, já vás taky.
1: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte
0: děkujeme.
1: Se.
2: Zbytek ne, díky.
0: I vám, naschle.
1: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
0: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
3: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko, ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
0: V nestenčené míře přejeme totéž.
1: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
0: Dobrý den.
4: No, z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
0: Ano, dobrý den.
4: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Mirunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
0: Ano.
4: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
0: To by souhlasil, ano.
4: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
0: Dobře.
4: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším mistr oboru. Mějte se rád.
1: Výborně, děkujeme.
0: Mějte se nádherně, naschledanou.
1: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
5: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě a nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkejch mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnaj u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda neboštíka. Škoda takovýho člověka. Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí. Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka. Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebovej mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění. Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí. Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou. Tady mají dobrý párečky, co? Dychtí vdova. Křupavý páreček s houskou. Pan Vrtilip mávil rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla. Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20. Pln opovržení, praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v Dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu.
6: sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu a tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád, máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtlip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem, koho nabídneš posluchačům.
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Panthenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuju si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní, zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, ano, připraven. Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyni, určitě, ne, samozřejmě. Ne. Není to ani jedna, co chodí do humory. Já.
2: Ne, to v žádném případě. No ale opravdu ne,
1: máme
2: to jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: To jsou velmi charakterní, milý holky a tohle by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS, humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B. Ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčínka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek.
4: Ano.
7: Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano,
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si toho Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo?
5: Je tam někdo?
4: Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo Vlkavý.
4: No, výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Jo.
9: Moje pejsanda vás zdraží.
5: Slyšíme.
9: Vás zdraví.
5: Ano, ale velmi výrazně.
9: Takže zdravím oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za píska.
9: To je křižetka.
5: Aha.
9: Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: A ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčínka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jste se zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prostě. My vám přejeme tež.
10: Mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No, ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřekl, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který vez vězně z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověl, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou. Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijedeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelný. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den. Na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistěla, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou doufejme, ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak je vitální.
12: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
12: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
12: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Mm-hmm. No. Takže se to dá překlenout.
12: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tak zpíval nám se Kvantofy písničku z Kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala, a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval, a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, Haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
4: on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vzjela. Jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás Pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou, prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane, povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jed. Jediný tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce, normálně zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pojá, no jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo, slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká, Policie České republiky. Ano, prosím. Prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha. Prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu.
2: Ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Univerzita Pardubice vybírá firmu, která postaví novou budovu Fakulty zdravotnických studií na místě zbourané telegrafie. Farní charita Litomyšl pojmenovala svou novou budovu po historikovi Milanu Skřivánkovi. Nebezpečná šarže minerální vody Natura jemně perlivá podle hygieniků v Česku není. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, postupně až zataženo, srážky a teploty do 26 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Bourací práce v areálu bývalé telegrafie v území Nová Tesla v Pardubicích definitivně skončily. Na volné ploše vznikne nová budova Fakulty zdravotnických studií. Univerzita Pardubice teď vybírá dodavatele stavební zakázky. Předpokládané náklady jsou asi 350 milionů korun.
2: Současné prostory Fakulty zdravotnických studií v areálu v Černé Zabory dlouhodobě nestačí. Vysoká škola je navíc sdílí se střední zdravotnickou školou. Nová budova umožní fakultě nabírat víc studentů a soustředit výuku na jedno místo. Architektonickým stvárněním by měla odkazovat na zbouraného předchůdce telegrafii. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Farní charita Litomyšl pojmenovala svou novou budovu po historikovi, archiváři a pedagogovi Milanu Skřivánkovi. Ten charitě odkázal významný dar. Na jeho počest organizace v Nové Vile na okraji průmyslové zóny odhalila pamětní desku. Budova slouží pečovatelské službě, vysvětluje Eva Čejková z farní charity Litomyšl.
3: Kromě toho, že tady mají šatny, mají tady to zázemí pro sebe, tak myšlenka té budovy byla taky taková, že bude to bezbariérová budova, takže my ty klienty naše budeme moct sem přivést a budeme ty aktivity pro ně moct pořádat tady v tomto krásném prostoru.
0: V Ronově nad Doubravou dokončili další etapu opravy kostela svatého kříže. Město pokračuje v postupné obnově památky s románskými prvky. Oprava střechy a další práce stály 2,5 milionu korun. Nebezpečná šarže jemně perlivé vody Natura podle hygieniků v Česku není. Výrobce tvrdí, že ji dodal jen na slovenský trh. Slovenský úřad veřejného zdravotnictví dnes informoval o vysokém pH vody a o podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky v šarži se spotřebou letos v listopadu. Látka se našla v jedné půllitrové lahvi. Hygienici nařídili mimořádné kontroly a vyzvali spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmů. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server irozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Druhou možností je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dříve oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu neřeší premiéru v střet zájmů. Kvůli tomu Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s postupným přibýváním oblačnosti kránu lokálně s mlhami. Nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť a lokálně i bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Mírný vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zítra mírně nepříjemné. Příznivé během dne dobré. Tlak bude kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku v obci Kameničky na silnici číslo 343 bourala dvě osobní auta a porouchané nákladní auto s návěsem překáží na dálnici D11, stojí za 83. kilometrem ve směru na Jaroměř, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne, představíme vám v této hodině mistra bednáře, který v Chrudimi získal ocenění nositel tradice lidových řemesel. V Chrudimi zůstaneme i s připomenutím dnešního dobrého rána, protože hostem byl Petr Beran, člen fotoklubu Chrudim, který slaví 120 let. No a dětský domov v Moravské Třebové si připomíná 100 let od svého vzniku. A nabídneme i písničky, které nestárnou. V této hodině od kapely Olympic, od Kim Wilde, Dalibora Jandy, Celine Dion a nebo Richarda Millera.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Kdyby se psalo rok 2010, tak bychom teď hlásili, že bylo dáno do provozu nové světelné naváděcí zařízení pardubického letiště. Jenomže dnes je 15. září roku 2026. A co se dnes stalo, ví Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Čtyři lidé a jedna firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Informovala o tom Česká televize. V letech 2017 až 2021 mělo být zmanipulovaných celkem 268 zakázek. Vyšetřování případu trvalo 4 roky. Pardubice budou u soudu požadovat náhradu škody zhruba 24 milionů korun. Pardubický kraj rozdělí na obnovu památek a rozvoj malých knihoven 870 tisíc korun. Dotace získá 8 projektů, mezi nimi například odvlhčení bývalých svatomikulášských lázní ve Vraclavi, oprava kostela Nejsvětější Trojice ve Vysokém Mýtě nebo obnova fary v Poličce. Hlinsko změnilo systém placeného parkování. Spoplatněné plochy mohou nově řidiči využívat půl hodiny zdarma. Vedení města tak chce zlepšit dostupnost centra pro případy, jako jsou rychlé nákupy nebo třeba návštěvy úřadů. Polička zmodernizuje krytý plavecký bazén. Práce začnou v říjnu a potrvají jeden rok. Město za ně zaplatí skoro 90 milionů korun, říká mluvčí poličské radnice Nadežda Šauerová.
3: Předmětem akce je kompletní rekonstrukce vnitřních prostor, včetně umístění nové nerezové vany bazénu. Přibudou i nové bazénové a wellness prvky.
2: Skuteč bude mít nový rozhlas. Město získalo dotaci na modernější technologii, která by měla být spolehlivější. Kompletní výměna celé sítě bude stát přes 6,5 milionu korun. Výměnu radnice plánuje na příští rok. Dětský domov v Moravské Třebové letos slaví 100 let. Za tu dobu několikrát změnil působiště a proměnil se také způsob, jakým děti žijí. Z ústavního zařízení se postupně stalo komunitní bydlení. Podrobnosti k tématu nabídneme kolem 6:15. A startuje nový ročník hokejové extraligy. V předehrávce proti sobě nastoupí Karlovy Vary a Třinec. Další zápasy jsou na programu ve středu. Obhájce titulu Pardubice nastoupí proti Hradci Králové.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: legenda, poklad českého Big Beatu, kapela Olympic a písnička Hrál, teď ale o nositelích tradic lidových řemesel, o kterých se říká, že to jsou žijící lidské poklady a umí to, co už jenom málo kdo. A titul uděluje Ministerstvo kultury a držitelů ocenění je v Česku asi 100. Letos jich přibylo dalších 5 a ceny si převzali v Chrudimi a redaktor Josef Kopecký tam natáčel s mistrem bednářem Karlem Hofmanem.
1: No, pocit to mám dobrý, nejen pro mě, ale musím zmínit celý zbytek jako party, to znamená dalších 7 lidí. Bez těch by to nebylo, bez těch bych tu nebyl.
2: Zároveň není to tak trošku závazek, že u toho už hold musíte ještě chvilku vydržet?
1: No, musím. Když jsem se dal na vojnu, musím bojovat.
3: Parta Karla Hofmana se věnuje oboru, který je pevně spojený s výrobou piva.
1: Stěžejí naší prací tak jsou velký sudy ležácký, to znamená v nich to pivo zraje, kvasný kádě a transportní nádoba, což si představíme dneska jako kegy. A zároveň se zabýváme ještě uměleckou bednařinou, což jsou korble, korbílky a upomínkový předměty. Děláme to čistě pro podnik, jako který si drží ležácký sklepy a ve kterých my se staráme o ty sudy ležácký, o ty kádě.
3: A jak říká, je důležité udržet postupy, které už všude jinde nahradily modernější technologie.
1: Jako se vám mění technologie, jako máte dřevěný kbelík, plastový kbelík, nebo kbelík smaltovaný, nebo cokoliv hliníkovýho, tak my dneska držíme ten kontrast mezi nerezem, z kterého se to ochutnává, a mezi dřevem, vysmolenýma soudkama.
3: Pivo ve dřevěném sudu je totiž vzácnost.
1: Sud vám udělá každej, ale nemá k tomu ten zbytek, ty sklepy ležácký, který máme jenom my a máme asi v celé Evropě jako jediný pivovar. Jsme rarita. Sudy vám udělá každej, můžete si do něj dát pivo, ale musíte mít v ledničce doma. A my je máme ve sklepích, jako byly před 200 lety.
3: Práci oceněných řemeslníků představuje výstava v divadle Karla Pipicha. Navštívit ji můžete do poloviny října. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Znáte Český rozhlas Pardubice a právě teď je správný čas na trochu meteorologie v našem vysílání a začneme pranostikou, která říká, že od Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.
1: Počasí.
0: Jak moc teplota poklesne a zdali vůbec, tak to nám řekne Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Pěkně odpoledne.
0: Tak pane Drapáku, pojďme nejprve k tomu, co nás ještě čeká ve zbytku úterka. Jak to bude vypadat?
2: V podstatě žádná změna, polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 20 stupňů a slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, takže myslím, že to je pěkný, příjemný den.
0: Mm-hmm. No a teď v té pranostice, jak to tady bude s tím poklesem teplot? Poklesne ta teplota po Marii Sedmibolestné, jak říká pranostika?
2: No spíš stoupne zítra, ale v noci, ty noci budou chladnější, 13 až 9, jasno až polojasno, od západu nám postupně přibývat oblačnost a zítra naopak bude nejteplejší den tohoto týdne, tam by teploty měly přesáhnout letích 25, začne vypadat nějaké 24 až 26 stupňů. Ono obloze, polojasno až oblačno, ráno ojele mlhy nebo nízká oblačnost. Potom během odpoledne začne přibývat frontální oblačnost a v noci vlastně nás začne oblíňovat studená fronta. A ta by nám teda přinesla ochlazení, takže někdy zítra na večer, tak mi to vypadá postupně potom přes noc na čtvrtek srážky, déšť, nějaká i bouřka by se mohla vyskytnout. A za to frontové čtvrtek už chladněji, tam teploty nějakých kolem 20 stupňů, ale rychle poměrně ty srážky budou odcházet a oblačnost se nám bude protrhávat. A pak do konce týdne docela příjemné teploty 20 až 23, ráno nějakých 12-9 bez srážek, zatím teprve další srážky potom v neděli.
0: Tak, jak jsme slyšeli, pranostika zatím platit nebude. Děkujeme za tyto aktuální informace do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Imrichu Drapákovi. Mějte se hezky a hezký zbytek úterý. Naslyšenou.
2: Mám taky hezký den. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Přesně o 17:30 posloucháte Český rozhlas Pardubice, úterní souhrn aktuálních událostí v pořadu Den v kraji. A teď půjdeme do Chrudimi, protože fotoklub v Chrudimi slaví 120 let. S jeho členem Petrem Beranem jsme si povídali v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Jakub Malý se společně s vámi dozvěděl třeba o aktuálním restartu, který tenhle klub prochází. Jestli jste neslyšeli všechno, tak to najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. Ta úvodní otázka směřovala k tomu, jak si vůbec takový fotoklub představit v dnešní době.
1: No, v dnešní době si můžete představit to, že to je parta lidí, kteří se věnují fotografii, ale ne jenom tak, že to cvaknou na mobil, ale že to vyfotějí na fotoaparát, ale může to být i na mobil, ale pak se to používá dál a hlavně k tisku, což se teď málo dělá a vystavuje se na různých výstavách a soutěžích a mezi klubových soutěží taky, takže různě takhle se to používá dál a dělá se i pro město různí propagace.
2: To stalo na tom úplném počátku fotoklubu v tom roce 1906.
1: No, ono to začalo úplně 1901, to chtěli založit, ale to se jim nepovedlo. Takže to bylo založení 1906, a což je chrudimský fotoklub, to řadí mezi prvních tak 5 fotoklubů v republice. Ten fotoklub byl poměrně činnej na tu dobu, že vlastně to byly začátky. A byl jedním z 13 zakládajících členů Svazu českých fotografů. V 68. se otevřel první studio na výchovu fotoamatérů a fotodokumentaci města. Od roku 2001 vystavujeme v vodních zdrojích. Musím říct, že tam bude teda jak ta historie, tak výstava členů, bude tam od starých technik, jako je kaliotypy a oleotisk, to jsou techniky z těch 1905 a takový kolem toho 1900. A bude tam i fotografie nejnovějšího takového pokusu, ale pěknýho našeho předsedy, který dělá s laserem a vypálil fotografii na laserem na sololitovou desku. Takže tam bude vlastně od začátku až do nové techniky všechno vystavený. Dlouholetý člen fotoklubu Chrudim a současný archivář, který se s tím i živí, Ivo Šulc, nám dělá celý archív, který je velice obsážný. A my ho postupně z fotoklubu doplňujeme a je tam třeba tam poslední jako doplněk byl kniha Chrudim a koronavirus. Takže se to plní a pro naše následovníky to tam bude uložený.
2: Tak ta výstava ještě, abychom připomněli, ve vodních zdrojích.
1: Ve vodních zdrojích, to je, ano. Akorát chci připomenout, tam je teda to, že mají otevřeno pouze v pracovní dny, pondělí až pátek. Je to otevřený od 8 do 15 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.
4: Výťah opět nechodí, tak zdolat 13 poschodí, zostávám mi znovu po svojich. Na schodoch, čo si šramotí, a neon, kde tu mě svieti, ještě, že sa po tme nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou, kto si čo si vrta v paneloch.

0: Nakupování přes internet. Dnes pro řadu lidí běžná součást života, někdy ale může být těžké poznat, jestli je e-shop důvěryhodný a komu se skutečně peníze posílají. Právě na bezpečnost při nakupování na internetu, především pro seniory, se dnes zaměřila přednáška v Chrudimi, kterou představil spolek Hurá na výlet. Na místě byl i náš regionální stopař Milena Vápeníková. Na jaké triky by si tedy nejenom seniori měli dát největší pozor?
1: Největší pozor na extrémně výhodné nabídky, výhodné v úvozovkách, což je třeba velmi nízká cena, ale nejen to, může to být třeba i časový nátlak typu zbývají poslední kusy nebo různé odpočítávání. To všechno může být způsob, jak člověka přimět k rychlému rozhodnutí. No pokud máme pochybnosti, tak určitě není od věci si třeba toho obchodníka prověřit, podívat se na tom e-shopu, na kontaktní údaje, na obchodní podmínky a třeba si i pročíst zkušenosti ostatních zákazníků. Když už nakupujeme, tak je dobré také se podívat na tu adresu internetovou, od které máme ty stránky. Ta by měla totiž začínat písmeny HTTPS. To S na konci je důležité, protože to nám říká, že to kódování je šifrované, to znamená, že informace, které si vyměňujeme, jsou pouze mezi námi a tím obchodníkem a není tam žádná další třetí strana. Důležitá je samozřejmě také platba. Pokud e-shop působí nedůvěryhodně, tak bychom neměli posílat žádné peníze převodem předem a opatrnost je na místě i při zadávání údajů z platební karty. Samozřejmě nikdy nikomu nezdělujeme přihlašovací údaje, žádný PIN ani autorizační kódy z SMS zpráv, protože banka ani seriózní obchodník je nikdy po zákazníkovi tímto způsobem nechce. No a když už nakoupíme nebo jsme někdy nakupovali na internetu, tak musíme být stále ve střehu, protože můžou přijít třeba nějaké falešné zprávy a odkazy, e-mail nebo ta SMS zpráva můžou vypadat, jako by třeba přišly od banky nebo dopravce nebo od známého obchodu, kde jsme třeba už někdy nakupovali. Takže lepší je v takovém případě si tu příslušnou službu otevřít přímo přes oficiální web nebo aplikaci.
0: Mm-hmm. No ty už si to trochu nakousla. Přece jenom může se to stát, že narazíme na nějakou podezřelou nabídku a zjistíme třeba, že už jsme naletěli. Tak jaký je ten správný postup?
1: Nejdůležitější je v takové chvíli nepanikařit, ale zase na druhou stranu taky nečekat. Takže při podezřelé platbě co nejrychleji kontaktovat banku, případně zablokovat kartu a podle situace věc oznámit i policii. A hlavně taky není žádná ostuda říct si o pomoc. Sice ta dnešní přednáška je pro seniory, ale já myslím, že se to týká úplně každého z nás. Takže když si nejsme jistí, tak třeba můžeme ještě před zaplacením tu nabídku ukázat někomu z rodiny, z přátel, zkrátka člověku, kterému důvěřujeme. Víc hlav, víc ví. Regionální stopař.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: O čem se mluví?
4: V září si připomínáme Dny evropského dědictví, které mají mimo jiné poukázat na ohrožené památky. Jaké takové máme v Pardubickém kraji? Co je vlastně ohrožená památka? Proč některé historické objekty dál chátrají, zatímco jiné se podaří zachránit? A může nové využití dát památce druhý život? Odpovíme ve čtvrtek v 17.30 v pořadu O čem se mluví.
3: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: Poslouchat Český rozhlas Pardubice, pořad Den v kraji a dětský domov v Moravské Třebové letos slaví 100 let. Za tu dobu několikrát změnil působiště a proměnil se i způsob, jakým děti žijí. Z ústavního zařízení se postupně stalo komunitní bydlení. Jak domov vypadá dnes, zjišťovala redaktorka Věra Pavlasová u ředitele Libora Širůčka.
1: V roce 1926 v Moravské Třebové vznikla vlastně první opatrovna při menšinové škole, která byla vybudovaná na místě dnešní charity. Z této péče se potom vyvinula další péče o děti ohrožené a o děti bez možnosti být ve vlastním domově.
2: Kdy se domov přestěhoval tady do těchto prostor na ulici Jekatila?
1: Domov se původně z té první opatrovny stěhoval na ulici Ráskovu a potom v roce 1937 už sídlil na téhle adrese.
2: Jak vypadal dětský domov při jeho založení?
1: Děti byly ubytovány společně v jedné nebo dvou místnostech. Bylo jich spoustu na jednom místě v patrových postelích a opatřovalo se pro ně jídlo a ošacení.
3: Na začátku 90. let, kdy byl ještě dětský domov vlastně klasický internátního typu. 20 dětí bylo v podstatě ve čtyřech místnostech, víceméně ve dvou velkých.
2: Popisuje situaci z konce minulého století vychovatelka Eva Izáková.
3: Dnes máme dvě skupiny, které jsou v původních prostorách dětského domova. Jedna a druhá skupina má svůj domeček vedle v zahradě. Ještě tady jsou tři byty pro starší děti a byt pro děti ve věku 15 až 18 let se nachází na druhém konci města.
1: My jsme hlavně pracovali na tom, aby děti mohly bydlet a žít v prostředí, které se co nejvíce podobá běžné domácnosti, aby na každé skupině měli vlastně své zázemí, včetně kuchyně, koupelny a všechno, aby měli tak, jak chceme mít i u sebe doma. A v tomhle trendu chceme pokračovat. Chceme, aby se děti, ale i ti, kdo k nám přijdou na návštěvu, se necítili jako v ústavním zařízení, ale jako v běžné domácnosti.
2: Co tedy ještě chcete tady dodělat? Vy jste minule říkal, že chcete něco zlepšit na zahradě.
1: V zahradě chtěli bychom mít takový kruh s ohništěm, místo, kde se dá opékat nebo grilovat. Chceme tam mít malý altán, který je oddělený od zbytku zahrady a potom pár ovocných stromů, keřů, které se dají využívat i v kuchyni.
2: V dětském domově v současné době 20 dětí z Moravské Třebové, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Věra Martinová dala lásku řekám, stihneme ještě kapelu Jelen a taky bratry Nedvědy, ti nám dají ochutnat svoje jablko, ale ještě předtím nabídneme témata, která budou rezonovat naším zítřejším vysíláním. Ochranáři nebudou navrhovat výrazné zmenšení rezervace Maštale. K tomuto tématu zjišťujeme podrobnosti. Majitelka ski resortu Dolní Morava má v hledáčku autokemp Hluboký Uholic, který je na prodej. Jak pokračuje výstavba parkoviště u pardubické nemocnice v Kyjevské ulici u spodní Vrátnice směrem k parku na Vinici, i tomu se budeme věnovat. No a náš regionální stopář vás pozve na mykologickou poradnu v Chocni.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji a Jan Vamberský.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Modernizace železnice v České Třebové zkomplikovala geologické podloží, stavba se mírně zpozdí. Lidé v Pardubicích protestují proti kácení kaštanu kvůli rekonstrukci plynovodu. Pardubičtí hokejisté budou obhajovat extraligový titul. A počasí na zítřek. V kraji čekejte polojasno až oblačno, postupně až zataženo, srážky a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý úterní podvečer. Modernizaci železničního uzlu Česká Třebová zkomplikovalo geologické podloží, se kterým projekt nepočítal. Po zahájení prací se část podloží sesunula. Kvůli tomu se stavba zpozdí zhruba o 2 měsíce. Provoz na trati se podařilo zachovat. ČTK to řekl generální ředitel správy železnic Tomáš Tot, který se dnes účastnil dopravní konference v Pardubicích. A v Pardubicích vznikla také petice za záchranu 2 vzrostlých kaštanů v místní části Slovany. Provozovatel plynárenské sítě je chce pokácet kvůli rekonstrukci plynovodu. Stromy rostou v ochranném pásmu a k jejich pokácení proto není potřeba povolení. Úřad navíc nemá možnost kácení zakázat. Potvrzuje to vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.
4: Provozovatel plynárenské soustavy je oprávněn kácet dřeviny v ochranném pásmu této soustavy v průběhu její rekonstrukce. K tomu není potřeba žádné povolení ke kácení, tudíž do toho orgán ochrany přírody a krajiny, to znamená odbor životního prostředí magistrátu, nemůže zasahovat.
3: I přesto ale provozovatel sítě zvažuje v současnosti jinou variantu, aby bylo možné dřeviny zachovat. Vojenská policie dnes zasahovala v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech v Česku. Případ podle ní souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Kriminalisté zatím zadrželi 3 lidi.
5: Kauza se podle vojenské policie týká třeba veřejných zakázek právě v ústřední vojenské nemocnici. Mezi zadrženými jsou její současní i bývalí náměstci. Kriminalisté během dne provedli 11 domovních prohlídek, dodává mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hájková.
6: Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
5: Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s vojenskou policií spolupracuje. UVN spadá pod ministerstvo obrany a podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD je situace znepokojivá.
7: Je to výsledek toho, jakým způsobem ta nemocnice byla řízena v minulých letech.
5: Ve Střešovické nemocnici vojenští policisté zasahovali už v květnu. Kvůli vystavení nepravdivé lékařské zprávy nebo podplácení pak obvinili 10 lidí. David Šalek, Český rozhlas. Sport.
3: Začíná nový ročník hokejové extraligy. První kolo je na programu ve středu. Dnes se bude hrát předehrávka mezi Karlovými Vary a Třincem. Titul obhajují Pardubice, které získaly mistrovský pohár po 14 letech. Více dodává hlavní trenér pardubických hokejistů Filip Pešán.
8: 100% to určitě tu kabinu trošičku uklidní. Na druhou stranu zase musím říct, že je to taková návyková látka trošku a pomáhá to možná i koučům v tom, že ta nastavená cesta je správná nebo byla správná. Tak proč jen zopakovat znova? Počasí.
3: Noc bude na východě Čechy jasná až polojasná s postupným přibýváním oblačnosti kránu lokálně s mlhami. Nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť a lokálně i bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Mírný vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zítra mírně nepříznivé. Během dne dobré, tlak bude kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Z
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané nákladní auto s návěsem překáží na dálnici D11, stojí za 83. kilometrem ve směru na Jaroměř, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Folková pohlazení.
0: Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a začínají folková pohlazení. Za celé léto, a vlastně mohu říci za poslední půl rok, jsem potkal hodně kolegů, muzikantů, kamarádů, kteří mi podstrčili nějaké CDčko nebo flešku, jestli bych z toho něco nepustil v rámci našeho pořadu, nebo jestli bych jim nenapsal, co si o tom třeba myslím. Děkuji, toho si moc vážím, té důvěry a zájmu o můj názor a rád bych vyhověl všem, ovšem to vyžaduje dost času něco naposlouchat, poschánět a sepsat informace, získat nějaký dojem, no a pak zkusit tu dojmologii vyjádřit spolu s výběrem toho nejlepšího, co by se vám asi tak mohlo líbit. Ten čas je vzácný a bohužel přiznávám, že se tomu nestíhám věnovat tak, jak bych chtěl a jak bych měl, omlouvám se. Na druhou stranu už tu přede mnou stojí slušný sloupek CDček, vyčítavě mi to překáží a tak se musím trochu pochlapit. Tak to vezmeme dneska z gruntu, taková Bomboniera Foresta Gumpa. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Začneme debutovým albem mladičké táborské skupiny, která si říká Neděle.
9: První pohledy, první úsměvy, první slova, první věty, ale nic víc.

vznikla naše planeta.

čekají a dvě slova. Tak se jmenovaly úvodní písně dnešních folkových polazení. A jde o dvě písně debutového alba studentské kapely Neděle, která pochází z Tábora a která hraje autorskou tvorbu. Dvě slova zároveň tvoří titulní skladbu této nahrávky. Poslal mi mladý kamarád Vítek Kosobut, kterého jsem nejprve vídal na festivalech a koncertech Marian, a posléze jsme se potkávali při aktivitách občanské iniciativy Milion chvílek pro demokracii. Před pár lety na svůj Facebook dal fotku party kamarádu s kytarami v otevřené dodávce s popisem, že by to mohl být obal desky. Myslel to z legrace, ale já napsal, že se budu těšit. Prý mu to od té doby vrtalo hlavou, tak mi tu fotku teď poslal spolu s albem, že od té doby vlastně uvažoval a směřoval k tomu, že by to ta jejich partička mohla jaksi k živému albu opravdu dotáhnout. Stalo se tak, i když sestava muzicírujících kamarádů se změnila. Tak to mě moc těší, jestli se mě trošku motivoval a popostrčil. Kapelu Neděle tedy tvoří čtyřlístek Vítek Kosobut, zpívající autor hrající na kytaru, baskytaru, a kachon obsluhuje Radovan Medek, je také autorem nebo spoluautorem několika písniček. Druhý zpívající kytarista Martin Hlaváč také otiskl autorskou stopu a kapelu zdobí zpěvem a houslemi Kristýna Makrlíková. Nahráli album na jaře roku 2025 v Táboře pod dohledem Martina Maredy. Výsledek vůbec není špatný, písničky jsou to moc hezké a nápadité, nepřetvařují se přímočaré a studentské.

Tahle nádherná písnička Opium otvírá druhé album jihlavské skupiny Rendezvous, nebo Francouzi by četli tuším Rendezvous. Nicméně jde o bretaňský výraz označující bláznivé spolčení, pokud se nepletu. Ve francouzštině to znamená spíše rozpálení se do nepříčetnosti. Oboje sedí. O tom všem jsme si totiž říkali v našem pořadu v souvislosti s andělsky nominovanou prvotinou miniatury téhle muzikantské party, respektive s ústředním duem, které tvoří zpěvačka a textařka Jana, kdysi Balcárková, dnes nesoucí příjmení Lindl, a kytarista Honza Faus, autor hudby. Neodmyslitelně k ním patří perkusista David Vacula a tenhle trojlístek se po 8 letech mlčení a covidových pauz a rodinných povinností v minulém roce vrátil na scénu s pozoruhodným albem Finisterre. Sami o albu říkají, že museli nejprve najít společnou energii, a já mohu konstatovat, že to je sakra dobře, že našli. Pojďme ochutnat z jejich velmi pestré muziky. Rendezvous Jihlava.

Posloucháme písničky z aktuálního alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Skvělá ukázka toho, kolik se dá dělat báječné muziky na velmi komorním základu. Jana Lindl bývá často označována za pokračovatelku Zuzany Navarové. Myslím, že to je silné, všeříkající a hlavně docela správné přirovnání. Opravdu to místy připomíná inteligentní hravou smršť hudební energie, kterou předváděli geniální nerezáci v dobách největší slávy. Honza Fous v tom Janě zdatně sekunduje neotřelým doprovodem a melodiemi. To vše na minimalistickém základu s přesahem folku do šanzonu, jazzu, romské muziky či buchví čeho všeho. Na tomhle albu se i dost zdobilo, tedy mnohé písně mají bohatší kabátek, ale základ je jasný. Rendezvous nejsou žádná ořezávátka, vědí hodně o nenapodobitelné atmosféře, kterou souznějící muzikanti umí vykouzlit naživo. Proto jde vlastně o společnou, prakticky živou nahrávku. Klobouk dolů, to je opravdu umění a kumšt. Na druhou stranu, takovýto lifestyle nahrávání má limity, co se zvuku týče. Nerad kritizuji, ale přijde mi, že by třeba ve světě by si více vyhráli se zvukem nosné kytary nebo s mikrofonem na zpěv, ale to bych byl hnidopich. Kvalitu muziky to rozhodně nesnižuje a z Janina zpěvu a sdělení opravdu krásně mrazí.

0: Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.
1: Takové tedy byly ochutnávky z nádherného alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Určitě si z toho něco budeme v našem pořadu pouštět. A teď pojďme dále v nahrávkách, které jsem dostal v poslední době. Nyní pozornost zaměříme na písničkářku Pavlu Boučkovou, která nedávno přišla s albem textů, které zhudebnil můj oblíbený basák Petr Novotný.
0: Český rozhlas Pardubice.

písnička Monika z alba Nedolomím. Tak se jmenuje album Pavly Bučkové a Petra Novotného. Přináší intimní texty od ženy, která už o životě ví své, a proto věřím, že může zasáhnout především vnímavé posluchačky svého věku. Notabene, když to prezentuje příjemně neafektovaným zpěvem, tak jak se má poezie správně servírovat. K tomu Petr Novotný je všechno jen ne lidový folkař. A když mu dáte volnou ruku v domovském studiu Dynín, vyřádí se bez ohledu na žánry či hitovost. Mě ta jeho muzikantská hravost a jazzové forky baví, i když jeho rukopis není pro každého. Mnoho Petrových barev jsme už i slyšeli na jeho solovém albu, nebo když dostane volnou aranžerskou ruku u Žalmana. Jen pro úplnost, to není kritika, rukopis se cení. Hit parády asi tohle album zřejmě dobývat nebude. Zvuková a technická propracovanost by ovšem mohla sloužit jako inspirace třeba pro předchozí jihlavskou skupinu Rendezvous. Naopak, syrovost a živelnost jihlaváku je v kontrastu se studiovou vymazleností této nahrávky a vyberte si sami, co je vám bližší. Osobně si myslím, že není ostuda, když má píseň přímočaře líbivou melodii. Tohle album Nedolomím dá na první poslech málo který posluchač, ale vím, že Petr by se usmál a řekl, no a co, takhle to cítí. A s Pavlou Boučkovou ta tvůrčí chemie funguje, obzvláště pokud nad slovy a nad hudbou rádi domáte. Petr Novotný a Pavla Boučková, nebo obráceně Pavla Boučková a Petr Novotný, jejich album Nedolomím. Tady je titulní skladba.

Poslední album, které dnes alespoň trochu ochutnáme, je novinka pardubické partičky, která se říká Meziměsto. Jejich třetí nahrávka se jmenuje Pramen, co neuteče. Od předchozí desky uběhlo 6 let a my můžeme s radostí sledovat, jak tahle poměrně konstantní parta s dvorním autorem a kytaristou Ondrou Podešvou zraje autorsky i interpretačně. Už od počátku kapely, někdy v roce 2015, s ním tvoří nerozlučnou trojici klávesák a akordeonista Vojta Rohlíček a zpívající houslistka Jana Bylíková. Sestavu doplňuje tichý a generačně starší pán za basou Petr Gritz a muziku později nastálo přitvrdil perkusista a bubeník Adam Vojtěch. Nové album má prýma energii a je znát, že si kapela ve studiu hodně aranžersky vyhrála pod zvukovým dohledem Honzy z Korunky.

Hezky se to poslouchá. Skupina Meziměsto na novém albu Pramen, co neuteče, skutečně září a míchá energický folk se smysluplnými a nápaditými texty. Jsem rád, že se svěřili do rukou producenta Honzy z Korunky a oproti předchozím deskám jde skutečně o hodně dospělou nadupanou nahrávku s hutným zvukem a mnoha vrstvenými stopami nástrojů a vokálů. Je to fajn, byť se asi budou muset vypořádat s rizikem přenosu těch barev na živé vystoupení. Ale věřím, že to zvládnou, protože, a to je myslím klíč k tomu, že po 10 letech existence přirozeně opouštějí stále častěji domácí pardubickou scénu a koncertují na více místech republiky, Ondra Podešva se skutečně vypsal v pozoruhodného autora. Umí napsat po čertech hezkou píseň a to je základ a dar, který neošulíte a bez kterého to prostě nejde. I kdybyste si nahrávku zvukově vymazlili do Aleluja. Tedy moc fandím a držím Meziměsto palcem. Jsou nepochybně na skvělé cestě.

0: Ještě jednou písničkou z nového alba pardubické skupiny Meziměsto se pro dnešek rozloučíme. Doufám, že se vám nové nahrávky v naší fonotéce líbily a že je přijmete za své. Naslyšenou se za týden u folkových pohlazení bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Tak tě zdravím takhle při konci léta, ke strunám prstama přikovaným.

podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Státní zástupce obžaloval 4 lidi a firmu v korupční kauze na odboru dopravy v Pardubicích. Pardubický kraj rozdělí na obnovu památek a rozvoj malých knihoven 870 tisíc korun. Závadná šarže minerální vody Natura v Česku podle hygieniků není. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, postupně zataženo, srážky a teploty do 26 stupňů. Dobrý úterní večer, u zpráv přeje Michaela Spáčilová. 4 lidé a 1 firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Informovala o tom Česká televize. V letech 2017 až 2021 mělo být zmanipulovaných celkem 268 zakázek. Vyšetřování případu trvalo 4 roky. Pardubice budou u soudu požadovat náhradu škody zhruba 24 milionů korun. Podle mluvčího Matyáše Strnada magistrát po odhalení případu zpřísnil pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
2: Kromě standardně probíhajících interních auditů jsme nechali provést externí audit společnosti Datlab a upravili jsme zadávací řád pro veřejné zakázky malého rozsahu, konkrétně u zakázek v kategorii 1, které je možné realizovat v rozsahu do 100 000 korun. U stavebních zakázek jsme také zavedli povinnou fotodokumentaci. Veřejné zakázky města jsou zároveň evidovány v Národním elektronickém nástroji, takzvaném NENu.
0: Pardubický kraj rozdělí na obnovu památek a rozvoj malých knihoven 870 tisíc korun. Dotace získá 8 projektů, mezi nimi například odvlhčení bývalých svatomikulášských lázní ve Vraclavi, oprava kostela Nejsvětější Trojice ve Vysokém Mýtě nebo obnova fary v Poličce. 4 malé knihovny v Čepí, Bučině, Horním Bradle a Benátkách dostanou 25 tisíc korun na svůj další rozvoj. Sportoviště u dětského domova v Moravské Třebové čeká proměna. Sociální zařízení ho nechá předělat na zahradu. Podle ředitele Libora Širůčka tak budou moci prostor lépe využívat.
3: V zahradě chtěli bychom mít takový kruh s ohništěm, místo, kde se dá opékat nebo grilovat. Chceme tam mít malý altán, který je oddělený od zbytku zahrady, a potom pár ovocných stromů a keřů, které se dají využívat i v kuchyni.
0: Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje. Informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žiraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev měla být plněná v Česku.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s postupným přibýváním oblačnosti, kránu lokálně s mlhami. Nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť a lokálně i bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Mírný vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zítra mírně nepříznivé, během dne dobré. Tlak bude kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Český rozhlas vám přeje dobrou chuť. No a dáme si brinzové halušky, oblíbené jídlo. Nedávno jsem slyšel nějaký rozhovor s Taterem. Mluvilo se tam o nich a zbíhaly se mi sliny, tak jsem poprosil, abyste právě brinzové halušky vybrala. Taky jste si je dala?
2: Dala jsem si je nedávno a mám je hrozně ráda.
1: No a brinzu na nich samozřejmě, kde se vzalo slovo brinza?
2: To je docela zajímavé, totiž tohle slovo ku podivu existuje třeba i v italštině, anebo v polštině, nebo v ukrajinštině, ale k nám přišlo ze slovenštiny a do té slovenštiny přišlo z rumunštiny. A to je otázka historického vývoje. Ve slovnících se i píše, že je to staré pastýřské slovo. Tedy šlo o souvislost s pasením ovcí, někdy i koz nebo krav, a šlo samozřejmě o to, že se z jejich mléka vyráběl takový ten rozmělněný slaný sýr.
1: S výraznou vůní a chutí samozřejmě. A co ty halušky? Slangově se říká halucinacím halušky, ale to asi s tím nemá nic společného.
2: Ano, to slovo k tomu zjevně vedlo svou podobností, ale jinak slovo halušky samozřejmě v souvislosti s tou brinzou máme ho ze Slovenska, nicméně paralelně jsme to slovo převzali z polštiny, kde to byla zdrobnělina ve významu kulička nebo knedlíček. No a v té polštině ten původní výraz byl gala, galka, galka tedy zdrobnělina, gala jako koule, a šlo také o botanický název. Je to druh jedné vodní rostliny, která na těch částech, co jsou pod vodou, má přesně takové ty kuličky, hlízy.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Elacherat Shukar Shuniben, Samra Dohojsan Adadživez Amensa. Pěkný večer. Dnes si budeme povídat s výtvarnicí Lucí Vlasákovou. Pro filmový romský festival IROV, který se konal v Praze, připravila výstavu portrétů inspirativních romských osobností z celého světa. Výstava představila 10 pláten. No a po písničce představíme Vlada Sendreje z kapely Sendrejovci.

0: Tak to byla kapela Rytmu Gitano a vy posloucháte Roma Vakeren. Slovenská kapela Sendriovci z Kokavy nad Rimavicou se věnuje tradiční romské hudbě a za roky svého působení vystupovala na Slovensku i v zahraničí. Jádrem kapely jsou manželé Janka a Vladimír Sendrejovi. Jejich hudba zaujala také filmového skladatele Hanse Zimmera, který je přizval ke spolupráci k hudbě k filmu Sherlock Holmes Hra stínů. Sendriovci spolupracují i s dalšími slovenskými hudebníky a svojí tvorbou pomáhají uchovávat romskou hudební tradici.
1: Dnes zahráváme na velkých podiach a myslím si, že šíříme dobrou takovou tu hudbu, tu romsku, která znie na celém světě. To je temperament.
2: Co říkáte na to, že se ta romská tradiční hudba jakoby pomalu vytrácí anebo se nechá ovlivňovat například umělou inteligencí?
1: Toto je zajímavá otázka. Podle mě přesně aj my cítíme to, že veľa Romů strašně jich zaujímá romský pop. Romský pop je hudba, kterou počúvame aj my, ale tým pádom u tých mladých sa stráca tá tradičná romská hudba. To znamená cymbalová hudba, alebo spev, ktorý sa spieva staré romské piesne. No, čo je zaujímavé, že neromovia nás počúvajú. Neromovia chcú tú romskú hudbu počuť, starú romskú hudbu, tradičnú romskú hudbu v tom našom štýle sendrejovskom. Romovia to nemajú veľmi radi, mladí, tých zaujíma rap a romský pop.
2: Tak jsou to mladí lidé a ano. Vy jste ti, kteří předáváte ty romské tradice, včetně vlastně těch romských krásných textů.
1: Zachováváme i ten romský jazyk. Romský jazyk se pomalu ztrácá v některých dědinách a městách. Ale přesně to, ten jazyk musí být zachovaný, aspoň tou romskou starou hudbou, kde ty slova jsou o láske, o životě. Jasné, že my nemůžeme zatrácať tú mladosť, ten pohyb toho mladého štýlu. Jasné, aj my to počúvame, zopakujem sa. Ale musíme sa vrátiť aj k tým starým koreňom.
2: Dáváte šanci těm mladým lidem? S vámi také jsou jako hosté mladí romští zpěváci a zpěvačky.
1: Presne tak. My máme komunitné centrum, kde máme veľmi zaujímavý krúžok tanečný romských tancov a zaujímavé aj to, že zpěvácký zbor. Volá sa Čerchenora a tam presne nás zaujíma to, že vrátiť sa k tým starým pesničkám a tých mladých učíme staré skladby, staré pesničky. A tance je tiež zaujímavé, že tiež sa vytrácajú tie staré romské tance slovenské alebo české a veľa mladých ľudí a súborov tancuje aj rumúnske už tance alebo ruské tance. Aj to je pekné, ale znova treba sa vrátiť tým koreňom. A my nemôžeme tak pracovať na sebe s tými vedúcimi krúžkami, alebo s tými vedúcimi súborov, alebo s tými manažermi kapiel, že stále budeme sa vrácať ruským nejakým. Alebo my máme slovenské, máme české tance, takže musíme to udržať a naozaj tie tradície pomaly sa môžu vrátiť tým mladým ľuďom, týmto štýlom.
2: Když se ohlédnete vlastně za vaší muzikou, přebíráte tradiční romskou hudbu a skládáte svoje vlastní texty a hudbu?
1: Těž se trošku modernizujeme, Sendrejovci. Skládáme poslední čase nové věci, ale aj tak sa snažíme neromom zpívat staré romské pěsně. Veľa neromov pozná například Opoštár Javel. Veľa neromov pozná Duj, duj, dešu, duj. A keď my to zaspíváme naším štýlom, neromovia sa bavia na svadbách, na koncertoch. A toto je zaujímavé, že poznajú naše slova. Poznajú ešte aj tí mladí neromovia, poznajú tie slova a spievajú s nami. Tak toto je naozaj veľmi pekné zachovať to aj u neromov.
2: Vy ste vydal také nové album?
1: Volá sa Ringišpír, preklade to Kolotoč. Veľmi zaujímavé je to, že dostaneme ocenenie za jednu skladbu Hej Roma Lehe Čavale 19. záži za jednu skladbu z toho albumu Ringišpír, kde vlastne zapôsobíme do World Music. Je známá skladba, ale spracovali sme ju podľa toho nášho štýlu a hrávame celé album je cymbalovou muzikou a sú tam algatovi a sú tam čardáše a presne to v štýle, čo by sme chceli zachovať.
0: Dodává Vladko Sendrej a teď už kapela Sendrejovci Hej Romale, Hej Čavale.

0: V rámci festivalu IROV se v doprovodném programu konala vernisáž portrétů proslulých inspirativních romských osobností z celého světa. Výtvarnice Lucie Vlasáková je zachytila na 10 plátnech. Výstava se konala v Listově institutu Maďarském kulturním centru Praha. Na vernisáži natáčela Iveta Durdoňová. Jako první se představil Jimmy, syn Lucie Vlasákové, mladý talentovaný hudebník, působící v pražské formaci Django Olvej.
1: Jimmy, tobě je 10 let. Ty vyrůstáš v hudební rodině, kde tatínek se starším bratrem hrají na kytaru, hrajou jazz Django Reinharta. Ty jsi se přidal před rokem?
2: Ano, přidal jsem se. Mě to vlastně bavilo. Jsem hrál od mala, jenom brkal jsem.
1: Kdy jsi chtěl vystupovat se svým tátou a bratrem?
2: Před 2 lety. A vlastně jsem tam chtěl furt, i do Německa jsem chtěl. Tam vždycky zajímalo, jak to tam vypadá.
1: Na Mezinárodním romském filmovém festivalu IROV na vernisáži obrazů ty jsi tam vystupoval s tátou a s bratrem.
2: Jako docela ty obrazy byly pěkný a dokonce jsem si chtěl některý nechat. Třeba toho Chaplina, toho Elvisa, toho mám nejradši.
1: A jakou ty nejraději hraješ hudbu?
2: Nejvíc tak Minor Blues a Love. No, je to od Django Reinharta.
1: U mikrofonu mám Lucii Vlasákovou. Jsme na vaší vernisáži, kde vystavujete obrazy, které jste namalovala. Jak dlouho vám trvalo namalovat obrazy?
3: No tak na jeden obraz byl jenom týden, což pro mě teda jako hodně málo. A 2 měsíce jsem to dělala.
1: Kolik hodin trvá namalovat obraz třeba Chaplina?
3: Když počítám ty hodiny, mě to někdy trvá i 10 dní, jako 30 hodin, tak jako, že se k tomu dostanete, že máte rodinu, že jo, práci, když vás vyrušejí, tak musíte zase jakoby naskočit na to, zase chytit nějaký ten, to se snad na hodiny ani jako nedá.
1: Jak dlouho vy malujete a kam jste se posunula?
3: Maluju od malinka, co si pamatuju, tak jsem čmárala absolutně všude, začínala jsem obkreslováním obrázku. A kam jsem se posunula, já jsem se ani jako nikam posouvat jako nechtěla, jo. Já jsem maluju sama pro sebe, protože mě to uklidňuje. Jsem tam jako v takovém v tom svém světě, nic jiného neřeším, že člověk si maluje.
1: Vy jste umělecká rodina, vy malujete, oni hrají, už váš nejmladší 10letý také hraje, vystupuje a jezdí s nimi do Německa, kde vlastně váš manžel má workshop.
3: Oni tam učí děti hrát, i ten malej učí. Už tam jezdí několik let, tak 5-6.
1: Chodíte vy s nima na jejich koncerty, vystoupení?
3: Tak když to mají tady v Praze, tak jo, to já se vždycky vecpu, jo, že se chci se bavit. Takže jdu. Doufám, že pojedu na to otvírání toho Django placu, že tam bude mít park Django, tak tam se jako chystám. Jejich manažer o to usluje už asi 4 roky, aby tam byl Django Reinharta plac, taková jako vzpomínka na něho, bude tam mít i svoji sochu a bude to v Hildesheimu a oni ho vlastně otvírají, ale tenhle rok určitě ještě do Vánoc.
1: Tato vernisáž je vlastně součástí Mezinárodního romského filmového festivalu.
3: Je, no. Takže bude jezdit jako s tím festivalem ty obrazy, no.
1: Jaká byla pro vás nejnáročnější zakázka obrazu?
3: Nejnáročnější zatím bylo tohle, protože to bylo narychlo a já neuznávám jako čas, já mám svůj vlastní. Takže tohle to pro mě bylo asi nejnáročnější.
1: Vy jste říkala, že jste neměla moc čas na nic. Jak to vypadalo u vás doma? Jimmy, pomáhal si mamince?
2: Asi moc ne. Jen uklízení jsem pomáhal.
3: A jinak všichni museli být v pozoru, protože já jsem byla nervózní. Manžel Maře uklízel a byl ticho. A když nebyli doma, tak je to lepší.
0: To je z dnešního Roma Vakeren vše. Palika Rauhojsana z Amenca a Čende Vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není. Informovala o tom Česká hygienická služba. Podle ní výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné láhvi.
2: Mám potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
3: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38-letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
4: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 246 ve směru na Ostravu stojí na krajnici porouchané auto. Opatrně na silnici 38 u Libenic na Kolínsku srazila se tam tři osobní auta a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici 35 u Zašové na Vsetínsku je po nehodě dodávky s motorkou kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na kontě má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v doxu, ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrtstoletí vašich výstav chtělo něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to humené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když se to, když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postaných negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer, černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam do rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já, pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak...

0: že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo, a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
1: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, kariéry a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
0: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
1: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
0: Nikdy mě nevypla. Nikdy. Ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
1: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
0: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
1: Proč?
0: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
1: Byl jste se někdy podívat tak na nějakém zápase?
0: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, disciplína bojová. Je komplexní.
1: A co ženy a box?
0: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu z ženskou jako Krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pišně. I mě se líbí, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
1: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
0: Ženy, přece mi to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
1: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jako by vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize, přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká. Myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhani do rinku někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ten trénink, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už mám v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak je trénink, ano, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem, jo, to byly prostě zápasy úžasné, tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak tu popisoval Homer. Sam Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se vlastně posunul, pak se vlastně box utopil v krvi vlastně, jakož ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a to o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byl Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelný skladu. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelný skladu Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený. Já jsem teda asi ničemu nevyhýbal. Těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních. Jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky,
0: přinesl
1: taky,
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Jsem si trochu zahrál, Masaryk, První republika, Pěstět, Mě kamarádo, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano,
1: boxerský.
0: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky tak, se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxérem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili, viděl jsem to v televizi na Dvojce, no a to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový, sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi, no a pardon, a pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený Europou a ty různý to ptactvo mořské, to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé války na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale já vám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat, zase malovat ty věci pěkný, na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážně,
1: no, tak
0: závažné
1: mě to,
0: téma?
1: Mě to ten den, musí ten den být takový trošku takový zvláštní, abych to do toho vstoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme se trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáží bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem mu řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím. Ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky, nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak no, obraz tak můžete
1: čekám,
0: zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím o ke zdi, otočím ho, nedívám se na něj a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máme?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začala platit protiobstrukční novela. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody z Dounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
4: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
7: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tip Sport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy došlo na 50. kilometru k nehodě osobního auta s nákladním. A na dálnici D1 na 44. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Fernet. Alkoholický nápoj řadící se mezi kořeněné bitry. Černý švihák, lak na rakve, mačkané štěnice, fermeš, nafta, dech mrtvé milenky. Společně s tonikem pak oblíbený bavorák. To všechno je Fernet.
1: Co vám říká značka Fernet?
2: Alkoholický nápoj vyrobený v Česku.
3: No je to dobrý alkoholický nápoj.
4: Já ho ochutnávám velice často.
5: Alkoholu moc neholduji, ale ochutnala.
6: Ale není to to, co bych si kupovala běžně.
1: A jakou má podle vás chuť?
2: Po bylinkách a pak má jsou různé příchutě.
5: Výraznou bylinou chuť s citrusem.
6: Záleží na příchuti, ale určitě výraznou po bylinkách.
4: Velice příjemně trpkou.
3: Takovou nahořklou.
0: Historie výroby alkoholu je předlouhá. Proces kvašení a destilace poznali lidé už před tisícovkami let. Na profesionální úroveň přivedli výrobu alkoholu arabští učenci v raném středověku. A dali mu jméno Al-Kol, arabsky znamená duše vína. Do Evropy se dostal díky křižáckým výpravám. Kolébkou Fernetu je Itálie. Tamní mniši před více než 200 lety hledali lék na žaludeční potíže a další neduhy. Sbírali tedy bylinky, experimentovali s nimi a macerovali je v lihu. První zmínka o Fernetu je ale spojená s italským lékařem a bylinkářem Bernardinem Brancou. I on zasvětil život hledání zázračného likéru. Zkoušel smíchat aloe, hořec, rebarboru, mirhu, šafrán, peliněk, bezinky, heřmánek a další rostliny, celkem jich prý bylo 40. V roce 1845 ve své domácí milánské laboratoři vyrobil bylinkový likér, který testoval na rodinných příslušnících a sklidil úspěch. Na pomoc si přibral své tři syny, Luigiho, Giuseppeho a Stefana, a zanedlouho si v Miláně otevřel vlastní lihovar a také prodejnu. Likér nazval Fernet Branca. K prvním zákazníkům, kterým zachutnala nová hořká senzace pana Branky, patřili příslušníci milánské smetánky. Pak se přidala vhodně zvolená reklamní kampaň, vyzdvihující medicínské účinky likéru a antiseptické účinky bylinek v něm obsažených, a jeho obliba začala růst. Manželka Brankova syna Stefana, Maria Scala, se také zapojila do propagace a cílila ji na ženy. Zdůrazňovala, že Fernet přináší úlevu při menstruačních potížích, podporuje chuť k jídlu a trávení, pomáhá od bolestí hlavy i břicha, léčí slezinu a dokonce zpomaluje stárnutí. Navíc tou dobou řádila v Itálii epidemie cholery, a tak paní Maria užívala bylinkový macerát jako prevenci proti hrozivé nákaze a pan Branca si dokonce domluvil v místním špitále možnost testování likéru na pacientech. A protože měl úspěch, dostal doporučení i do ostatních nemocnic. Původní lék se brzy přestěhoval z nemocnic do lokálů po celé rakouské monarchii. Historie českého Fernetu se ale začala psát až po jejím rozpadu, před necelou stovkou let. Návštěvu plzeňské likérky Božkov začneme společně s redaktorkou Světlanou Lavičkovou a Kristýnou Demelovou, vedoucí provozu Prádlo. Tam se odehrává to zásadní – míchání.
7: Tady na stolku jsou rozložené různé bylinky, krásně to tu voní, vypadá to tady trošku jako v lékárně. Paní Demelová, co všechno se do toho fernetu dává?
8: Dává se tam 14 různých druhů bylink, které všechny mají hodně hořčin. 14 bylin je směs tajná. Odtajnili jsme 6 druhů pro marketing, ale i tak nemůže každý namíchat fernet, když nezná přesný poměr těch 14 druhů.
7: Ale vy to namíchat umíte. Jste vázaná nějakým tajemstvím?
8: Jsem vázaná tajemstvím. Jsme v současné době dva, kteří známe tu recepturu.
7: To znamená, že vy dva třeba nemůžete být současně na dovolené, protože tady by se nemohlo míchat.
8: Je to tak, musíme chránit tu recepturu, takže jsme podepsali mlčenlivost.
7: Vy jste říkala, že jste odtajnili 6 bylinek pro marketing, odtajněte je i pro nás.
8: Jsou to ty bylinky, které vidíte tady, hodně známý je hořec žlutý. To je taková typická bylinka, která se používá hodně v likérnictví. Pak je to třeba zeměžluč, pomerančová kůra hořká, chininová kůra, heřmánek římský a čubet benedikt. Některé bylinky znáte určitě, ale některé jsou poměrně exotické a ne tak často používané.
7: Mně nejvíc exoticky zní ten benedikt čubet. Když se na to tadyhle podívám a přičichnu, tak moc to nevoní a vypadá to... No trochu jako rozšmelcované seno smíchané se slámou.
8: Je to druh bodláku, takže tam vidíte i takový ty drobný bodlinky. On opravdu nějak zvláštně nevoní, ale ta hořkost je u něj typická.
7: Součástí fernetu nejsou jenom bylinky, které se dají naškubat tady na našich českých, moravských a slezských stráních a lesích.
8: Hodně bylin je dováženo úplně ze zámoří. Je to opravdu Střední Amerika, Asie, Čína, Severní Afrika. Tady ve střední Evropě, dá se říct, rostou asi jenom 4 druhy bylinek.
7: Můžeme se teď jít podívat do míst, kde ty bylinky skladujete?
8: Budeme se podívat a načuchat příjemné vůně.
7: Tady to už začíná intenzivněji vonět. Každá bylinka v jiném pytli jiné barvy a z jiného materiálu. Záleží na tom, jak jsou ty bylinky uskladněné.
8: V každém případě to nesmí navlhnout, takže se musí udržovat stabilní teplota a vlhkost, aby se byliny neskazily.
7: Na každé té hromadě jsou jedny ty bylinky?
8: Byliny jsou skladovány odděleně a ještě máme vlastně jeden sklad, kde se skladují celý byliny. Nakupujeme některý v celém stavu, takže kořeny, kůry a ty si potom řežeme těsně před tím nakládáním do lihového roztoku. Tyhle byliny, co tady vidíte, jsou už od dodavatele nařezaný, jsou to většinou ty naťové věci, tvrdý, dá se říct, ty tvrdý kořeny si řežeme před nakládáním sami. Poměrně je to i fyzicky náročná práce, těch bylin se tady ročně zpracuje 80 až 100 tun sušených bylin, takže je to poměrně velký množství za ten rok.
7: Když se takhle rozhlédnu po těch pytlích, tak jsem se těšila, že tady najdu nápis pomerančová kůra a další byliny a že třeba dojde k odtajnění. Tak to ne, to jsem se spletla.
8: Vzhledem k tomu, že se tady objeví i občas nějaký návštěvníci, tak právě aby nedošlo k takovému úniku, že by si někdo vyfotil název na těch pytlích, tak jsou všechny nápisy strhávány a víme jenom my, co v těch pytlích je. Každá dodávka se musí kontrolovat ještě předtím, než to potom sypeme do maceračních nádob, takže se kontroluje všechny fyzikální vlastnosti, které to má mít a hlavně třeba pro nás je důležitý číslo hořkosti, jestli to má opravdu tu hořkost, jakou očekává.

0: Nyní dělám ho já přímo kontaktem s dodavateli.
1: No a odsud už ty bylinky jdou do té macerační místnosti?
0: Ano, odsud se sypou, buď přímo tady pod náma jsou otvory, tak tam se sypou suché byliny, zalije se 60% lihem a nechá se to minimálně 2 měsíce louhovat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přemýšlíte o tom, kde se vzalo slovo fernet? Jedna z verzí se kloní k tomu, že v názvu máme hledat železo, latinsky ferrum. Druhá praví, že fernet je fernetem proto, že prapůvodní recepturu vynalezl švédský lékař Fernet Svedese, který pravidelně popíjel tuto hořkou bylinou lahodu a proto se dožil pozoruhodně vysokého věku 104 let. Což ještě nebylo nic proti jeho matce, která měla oslavit 112. narozeniny a otec dokonce 130. Tahle historka je sice milá, ale je prý bohužel vymyšlená pouze z reklamních důvodů. Jak se fernet dostal do české kotliny? Může za to pan Lionello Stock. Mladík, jehož rodina pocházela z Frankfurtu, ale usadila se na Jaderském pobřeží. Lionello se prý jednou procházel podél přístavu ve Splitu, bylo mu teprve 18, a pozoroval lodě, které vyvážejí hroznové víno. A tu se mu v hlavě zrodila myšlenka, co takhle místo révy vyvážet rovnou hotové víno. Spojil se s přítelem Karlem Kamisem a roku 1884 založili nedaleko Terstu firmu na výrobu vína a koňaku. Kamis a Stock. Podnikání se dařilo a lodě s jejich produkty brzy mířily do celého světa. Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska ale začaly problémy. Dříve domácí trhy se staly zahraničními a export

0: narážel na všemožné překážky. Celní poplatky, kvóty a tak dál. Ale nebyl by to Lionelo, aby nedostal další nápad. Založí si v zemích bývalého mocnářství vlastní pobočky. Tím se všechno vyřeší. U nás mu oko padlo na Božkov. Od nepaměti tam byla oblíbená ovocná pálenice, kam své výpěstky svážili lidé ze širokého okolí. V roce 1894 Heinrich Planer pálenici přebudoval na malou výrobnu ovocných destilátů a dařilo se mu. Populární byla zejména pivní brandy, pálenka z pivní mladiny a sladiny. Díky nedaleké Plzni měl suroviny dost a dost. V roce 1914 továrna vyhořela a málem by zanikla, jenže v roce 1920 ji znovu postavil na nohy právě Lionelo Štok. V Plzni Božkově založil dceřinou společnost nazvanou Štok Koňak Medicinal. Vyráběl likér podle receptury, kterou měl uloženou v sejfu a střežil jí jako oko v hlavě.
1: Prošli jsme dveřmi s nápisem macerace. Tady už jsou nerezové tanky. Stoupáme po schodech. Teď se otevřela káť. V ní je tmavá, voňavá tekutina, ale víc už nerozšifruju.
2: Určitě voňavá je hodně, ale cítíte taky hodně alkoholový výpary, protože je to 60% roztok, aby se ty byliny co nejlépe extrahovaly. Kdybyste ochutnala, tak ucítíte velmi intenzivní hořkou chuť. Pít se to nedá určitě, ale na ochutnání a na olíznutí určitě to stojí za to.
1: Takže když takhle ponořím prst, kalíšek bych toho nevypila, ale na olíznutí dobré. To je ten macerát.
2: Ano, to je macerát, což je bylinný výluh do alkoholu za studena. Není to nějak zahřívaný a můžete mít macerát nejenom bylinný, ale třeba i ze sušeného ovoce, jakékoliv suroviny.
1: Když ten macerát leží v těch tancích, leží jak dlouho a jde potom kam?
2: Minimální doba louhování je 2 měsíce. Pokud je to tady déle, v podstatě se nic neděje, ten roztok už je nasycen. Po stažení z těch bylin se musí nechat ještě jemnej kal usadit. A celková ta doba, než to opustí areál prádlo, dá se říct, že je minimálně 30 dní, než se dostane do Božkova.
1: Co se s tím macerátem děje, když odejde odsud z prádla?
3: Do Božkova k nám přijde už hotový macerát.
4: Dodává Petra Lišková, vývojář tekutin v Božkově.
3: Kde podle receptury, která už není tajná, tak se z něj vyrobí ten finální produkt Fernet Štok Originál.
1: To jste řekl hezky, vyrobí, ale jak? To znamená, že se to namíchá s tím čistým alkoholem?
3: Daný poměr macerátu se přidá do melasového lihu, vody do barví karamelem, přidá se trochu cukru, to vše se smíchá, a zase se to nechává zrát další minimálně 2 až 4 měsíce. Stáčení do lahví následuje až poté, co zkušení senzorici vždy musí danou výrobní šarži fernetu uvolnit ke stáčení, tím, že ji nejdříve ve skupině 5 degustátorů prochutnají a až daná šarže získá ty správné senzorické vlastnosti, tak je teprve uvolněná do stáčení.
1: Cesta od těch pytlů, které jsme viděli tam v tom skladu bylinek, až k tomu fernetu do lahví, je pěkně trnitá a dlouhá. Dlouhá jak? Kolem roku?
3: Kolem roku, to jste se strefila úplně správně. Záleží to taky na ročním období. V teplejších měsících k dozrávání dochází rychlejš než v zimních měsících, ale plus minus rok to vždycky je.
0: Jak Fernet Štok vznikl? Lionelo měl s konkurenční firmou Fernet Branka Distillery gentlemanskou dohodu. Štok nebude vyrábět hořké bylinné likéry, Branka nepůjde do výroby brandy, tedy alkoholických nápojů získaných destilací fermentovaných ovocných šťáv. Branka tuto dohodu porušil. A tak Lionello v roce 1927 namíchal svůj první Fernet Stock. První výrobek štoku Plzeň bez obsahu vinného destilátu a tím pádem i cenově dostupnější.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Fernet Stock. Žaludeční specialita chrání vaše zdraví. Zdravotnická ročenka československá 1935.
2: Už při uvedení na trh provázela Fernet Stock masivní reklama, což za první republiky rozhodně nebylo tak běžné jako dnes. Reklamní prospekt, a to dokonce v několika jazykových verzích, neonové reklamy, malby na štítech budov, potištěné podtácky či účtenky v restauracích. Lionel Stock jako jeden z prvních také začal pro reklamu využívat rozhlasové vysílání a zorganizoval dokonce spotřebitelskou soutěž. Jejíž vítěz získal motocykl značky Java Ogar. A jestli pak jste věděli, že do reklamy se zapojili i Spejbl a Hurvínek. Po nástupu nacistů k moci museli Stock Plzeň opustit všichni neárijští zaměstnanci. Vedoucím výroby ale paradoxně zůstal Žid Arnošt Müller, mistr destilatér. Příčina byla jednoduchá. Němci sami nebyli schopni fernet vyrábět a pan Müller jako jediný tehdy znal recepturu. I pan Lionello, sám původem Žid, měl na mále, ale podařilo se mu nacistické řádění přežít. Po válce přešla likérka pod národní správu. V roce 1947 se nakrátko vrátila zpět do rukou italského majitele a Lionello Stock mohl opět výrobu Fernet Stocku rozjet naplno. To trvalo pouhý rok. Po komunistickém převratu byla firma znárodněna. Krátce na to pan Lionello zemřel. Bylo mu 82 let. V dobách plánovaného hospodářství nebylo nazbyt deviz potřebných k nákupu dovozových surovin. Zisky z výroby kvalitních lihovin byly využívány na dotování jiných, méně lukrativních oborů a tak se stal fernet za bolševika nedostatkovým zbožím. K největšímu nárůstu výroby mohlo dojít až po roce 1989. Mezi léty 1990 a 97 se produkce zvýšila o 500%. Nedávno dostal likér novou láhev. Nižší, širší a poprvé za dobu existence hranatou. Nechybí ale letopočet 1927, od kterého se počítá historie Fernetu Stock. Vzhled lahve, etiket i nového loga odkazuje na základní hodnoty firmy. Řemeslnost, poctivost a ruční zpracování.
3: Z Božkova se Fernet vydá na svou cestu ke spotřebitelům. Kam vlastně?
4: Nejvíc samozřejmě ho konzumuje český a slovenský spotřebitel, protože to je tekutina, která se vyráběla už za Československa a lidé na to jsou zvyklí. Ale opustí i hranice našeho bývalého československého státu a část se toho prodává i v zámoří. Mimo Fernet Stock originálu ale vyrábíme i nemalé množství dalších příchutí. Velké objemy také si vyžaduje náš oblíbený Fernet Stock Citrus, který už máme taky několik let na trhu a teď nádherně vyladěný medem zjemněný Fernet Honey, neboli Fernet medový, který je skvělý pro hlavně ženy nebo lidi, kterým vadí na Fernet Stock originálu právě ta hořká chuť, tak ta je zjemněná tím medem. A potom jsme se ještě vydali další cestou, Fernet Stock Spiced, neboli kořeněný, kde jsme nepoužili jen tu těch 14 bylin toho základního fernetu, ale ještě jsme se vydali do té apotéky pro další bylinky a je to zase trošku nasládlý, není to tak hořké jako Fernet Stock originál, ale krásná, nasládlá, kořeněná, plná tekutina.
2: Kolébkou původního fernetu je Itálie, ale získal si velkou popularitu i v jiných zemích. Na Slovensku mají Armin Stark Fernet, který také nese jméno svého duchovního otce. V roce 1867 si v Liptovském svatém Mikuláši založil podnikatel Armin Stark lihovar a dal si za cíl vyrábět ty nejkvalitnější lihoviny z těch nejjakostnějších surovin. Na přelomu století už měl velký a moderní závod, který se proslavil i za hranicemi mocnářství. Jeho následovníci dodnes vyrábějí klasický fernet milánského stylu. Fernet Branca udělal díru do světa také v Americe, severní i jižní. Milují ho například v Argentině. Ročně ho tam prý vyrobí přes 25 milionů litrů. Třetina se prodá v Buenos Aires, kde frčí zejména v koktejlu s kolou. Píseň skupiny Vilma Palma e Vampiros Fernet con Coca v 90. letech královala argentinským hitparádám. Ve Spojených státech amerických byla poptávka tak velká, že si potomci doktora Branky v roce 1932 otevřeli v New Yorku továrnu na jeho výrobu. V době, kdy za velkou louží zuřila prohibice, se rozhodli vrátit k původní myšlence a fernet opět prezentovat jako léčivo. Tak byl likér jediným alkoholem, který se dal sehnat prostřednictvím lékáren. Prvenství ve spotřebě fernetu na hlavu dnes ve Spojených státech drží San Francisco. Celá čtvrtina celkového objemu se vypije právě tam. Kultovní podnik s názvem Air Bar je prý dokonce místem s nejvyšší celosvětovou měsíční spotřebou fernetu na hlavu. Tam se však nemíchá s kolou, ale zapíjí se zázvorovým pivem. Pije se při divokých párty a osvědčil se prý i jako vyprošťovák.
4: Ideálně doporučujeme skladovat v pokojové teplotě a taky nabízet v pokojové teplotě, aby vynikly všechny vůně a chutě 14 bylinek. A určitě nedoporučujeme servírovat podmražený, protože naopak tam dojde k zániku tady těch výrazných chutí a vůní.
1: Doporučuje Zuzana Prokopová z marketingu.
4: A v dnešní době lidi často si rádi dají i trošku lehce vychlazený a toto servírování je v pořádku, ale při té pokojové teplotě pro ty fajnšmekry to vynikne určitě líp.
3: Pravda je, že fernet je nádherně aromatický. To znamená, že bych ho měla servírovat i v širších takových baňatějších sklenicích?
4: Určitě a ideálně trošku nechat odstát, aby se zase mohly všechny ty aromatické bylinky rozvonit a nechat si je pak vychutnat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde jsou podle ministra životního prostředí sudy s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty. 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je taky nutnost zásahu do významného krajinného prvku. Podrobnosti přibližuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Ve dvou případech se jedná o složitější projektové dokumentace na zajištění průsaku hráze. Je to u Litrobrstřického potoku a u Polního potoku. A potom v případě řeky Moravy u Rohatce a u Vnorov se jedná o dokončovací práce na projektové dokumentaci s tím, že zahájení prací předpokládáme v příštím roce.
1: Jižní Morava patřila při předloňských povodních k méně zasaženým regionům. Povodí Moravy na celém svém území připravilo 108 projektů za téměř 3 miliardy korun. Víc než polovinu staveb už dokončilo nebo na nich pracuje. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté intenzivně pátrají. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle i s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 245 směrem do Ostravy je odstavené porouchané osobní auto. A na dálnici D11 mezi 20. a 22. kilometrem směrem na Jaroměř je kvůli práci silničářů až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: Nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se smívá.
1: Zmizely sprýny a přívaly pláč, a s nima ty protivný přizraky zminula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpíval, to je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli, pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák. A plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili. Ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky. Tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žiradňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, teď to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět, ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli, hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu. To se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A vy si můžete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá, co prosím vás pěkně chcete od té kočky? Oni povídají, prosím vás pěkně, jděte stranou, tady my děláme film a
5: umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá, za pět piv. A oni říkají, tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on povídá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči a když to skončilo, tak povídá, vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Je krásný.
3: Ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my jsme potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobě.

vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak, ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se ohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

zelené kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepáne pálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, domy ani slovy povědět nesvedem, věř.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: dceru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolený údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divný ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, on to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj se obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tu svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měli rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmi krásky. A ona mu povídá, podívej, sedmi krásky. A on se tak dlouze na tu sedmi krásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten, ručku,
2: ten psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího. Tak mě to napřed řeknou, protože já, vůl stará, jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strýda, kterýho jsem měl.
1: To už vždycky jsou tohle takový strýdové.
0: A tenhle ten strýda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě, proč by brali někoho z Prahy.
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman, neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, no ne, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil. Vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Vilzonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc a v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, tam se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká, takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde je. Se opravdu nemluví, to není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiči, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
3: Teďka má granty jiný smysl.
2: Na Žižkově, no. Že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Škubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušil kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal, tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života si dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména? Brych. To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech. Chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. v Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali, až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Kásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Kchás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme liduprázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kivadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že se dům houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Kchás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně, cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Kchás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své 80. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popoledni, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc nazbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, Navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je úterý 15. září. Hodiny ukazují 11 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Parpoříková a budu moc ráda, když dnešní dvě hodiny strávíte se mnou. Čeká nás téma, ke kterému neodmyslitelně patří silnice, vůně benzínu, vítr ve tváři a možná také ten zvláštní pocit svobody, který člověk zažije právě na dvou kolech. Dnešní noční linka má název Na motorce životem. Vzpomínáte si na svou úplně první motorku, na první jízdu, první další cestu, nebo třeba na stroj, na který byste dodnes nedali dopustit? Kam nejdál jste na motorce dojeli a co jste cestou zažili? Zažili jste někdy třeba nějakou autonehodu nebo nehodu na motorce? Možná už dnes nejezdíte, ale bývaly časy, kdy jste na motorce projeli půl republiky. Možná jste na ní jezdili do práce, na rande, na dovolenou nebo jenom tak bez velkého plánu a s chutí někam vyrazit. A možná jste nikdy neseděli za řídítky, ale dobře znáte místo spolujezdce. Tak zavzpomínejte na motorky, které vám prošly životem, na lidi, se kterými jste jezdili, na cesty, které se povedly, i na příhody, kterým se smějete ještě po letech. Telefon do noční linky je 731 800 900. Volat můžete celou noc. Já se na vás na vaše příběhy moc těším. Tak nastartujeme, alespoň tedy obrazně. Dnešní noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, noční lince Českého rozhlasu. Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Teď je s námi paní Jana Strutnová, která nám dnešní povídání, noční povídání otevře. Vítejte.
1: Dobrý den,
0: a
1: tady je Jana a já jsem jela na motorce velice záhy. Tímto zdravím všechny hodný a příjemný lidičky z Českomoravské Vysočiny, protože tam se to odehrálo. Já jsem tam měla dědu a byli jsme tam s tátou na prázdninách a bylo to ve vesničce Benátky vedle městysu Křížová. A mezi těmi Benátkami a Křížovou vedla dlouhatánská polní cesta jenom. A děda měl takovou velikou, těžkou motorku, obrovskou. A já jsem byla holčička z třetí třídy a moc se mi obdivovala. A táta mě na ní vozil teda, já jsem seděla vzadu, jenomže to nebylo úplně ono. Protože já jsem chtěla řídit sama. Tak jsme jednou s tatínkem jeli do toho městysu Křížová a potom, když jsme jeli zpátky, tak on mě dovolil, že jsem si mohla sednout k tomu řízení. Tatínek šel a já jsem krokem jela na motorce. No, taková malá holka a strašně se mě to líbilo a dojela jsem úspěšně. A bylo to moc hezký, do dneška na to vzpomínám a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Jinak potom už jsem motorkářka nebyla.
0: A víte, kde skončila ta motorka?
1: No, to už potom asi děda prodal nějak tak a potom umřel, potom jsme dlouho čekali, než zdědíme ten baráček a když jsme ho zdědili, tak už tam ta motorka nebyla, co si pamatuju, to už je dlouho.
0: No a když se vám to tak líbilo, tak proč jste se potom k tomu ještě nepřičichla někdy v budoucnu? Nebyla příležitost?
1: No, já vám to povím, já jsem přičichla k jízdě na kole a to bylo vlastně v době, kdy ještě silnice byly téměř prázdné, takže jste se na kole, tehdy to bylo od 10 let, že mohlo dítě jet samostatně, takže já jsem se od těch 10 let proháněla na kole po silnici a to bylo ještě lepší než na té motorce, no.
0: No, tak to nevím, jestli se to tak úplně dá porovnat. Já myslím, že když jednou sednete na takový stroj, tak potom už ta láska většinou zůstává. A když třeba vidíte motorky někde v televizi, nebo šla jste někde na nějaký sraz nebo přehlídku nějakých krasavců motorek?
1: No, tak to jako už teďka ne, protože já jsem si uvědomila, jak jsem tak rostla, že vlastně ta jízda na motorce je strašně nebezpečná a bohužel vím o velikém množství případů, že vlastně ty kluci se na tom zabili, jo. Takže ono na motorce není člověk nějak zvlášť chráněn a může jezdit hodně rychle, že jo. Když to na tom kole jezdíte, to je jen tak, jak šlapete a je to takový ředitelnější a mě baví všechno, co jezdí. Ale potom jsem se prostě zamilovala do toho kola a dokud to šlo, tak jsem jezdila na té silnici. A to třeba takový túry jsme jezdili s kámoškou, že jsme ujeli i 60 kilometrů za den na tom kole, no. Ale to už nebylo na motorce.
0: No, Jani, já jsem se dívala, když jsem se připravovala na téma k tomuto vysílání, na jednu anketu a tam se ptali, co láká motorkáře nejvíc na té jízdě na motorce a byl tam na výběr svoboda, dobrodružství a potom za třetí nebezpečí, pomlčka adrenalin. Co si myslíte, že vyhrálo? Svoboda, dobrodružství nebo nebezpečí, pomlčka adrenalin?
1: No, možná, já nevím, možná ta svoboda.
0: Taky bych řekla, taky jsem to typovala.
1: Ale bylo to to poslední,
0: přesně,
1: že jo?
0: Tak, přesně tak. To mě teda překvapilo, no, ale jak jste o tom mluvila, prostě to tak je, že to není příliš bezpečné, protože člověk se může snažit jezdit co nejbezpečněji, ale nikdy neovlivní to okolí na té vozovce.
1: Ano, a právě, že já mám ráda takovou jistotu a život je mně nade všechno. Takže radši oželet něco, co by bylo nebezpečný a mávnout nad tím rukou, než se někdo třeba zabít nebo těžce zranit. Že? Tak já to beru takhle ten život. No.
0: To kolo je bezpečnější.
1: Já jasně.
0: Mám stejný názor. Tak děkujeme za zavolání, Jani. Děkujeme za milou vzpomínku na dědečka a společné jízdy. Je hezké, že i po tolika letech se vám ten pocit z motorky vybaví a zůstává. Klidnou noc přeju a někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 14 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A ta dnes voní benzínem a vede po silnicích, na kterých možná zůstala i část vašich vzpomínek. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne motorka a život na motorce? Odpovídá paní Magdalena z Hradce Králové.
1: Krásný večer přeji všem.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem nejdelší cestu na motorce, tehdy na skutru, zažila se svým tehdy manželem až na střední Slovensko jako svatební cestu. Mm-hmm. Asi 500 kilometrů, bylo to krásný, protože na tom skutru jsme projeli celý střední Slovensko, který je krásný, malebný, a na motorce vůbec je to okouzlující.
0: A jak dlouho jste byli na té svatební cestě? Kolik jste toho vezli sebou na tom skútru?
1: Vůbec nic. Jenom to nejnutnější, protože my jsme tam nemínili zůstat nějak dlouho, pak jsme tam teda zůstali, ale vzhledem, že tam manžel měl sourozence a už i jejich děti, takže nebylo nouze o oblečení. A zpátky jsme se vraceli a celou cestu nám pršelo. Takže celou cestu jsme jeli promočený.
0: Kdybyste si mohla tu svatební cestu zopakovat, jela byste znovu na dvou kolech?
1: Já jsem blázen. Možná, že jo.
0: Tak to jste odpověděla.
1: Vůbec miluju motorky, protože já mám kousek od oken, mám podzemní garáž, kde parkují motorky a já tam chodím poslouchat tu labutí píseň. Jak ty motorky krásně bublají, do dneška mi to drží. Každý rok se vždycky najde soused, který mě sveze. Letos už jsem i měla strach, protože já bydlím kousek pod Hradubický a tam je rovná několika kilometrová silnice, takže to mě teda provez. A miluju motorky, protože jsem s manželem jezdívala a pak s přítelem na srazy motorkářů,

0: kamarádi a rodina říkají, bába vyjela na Harley.
1: Ano. Takže. Paní Magdalenko, rozumím tomu dobře, že vy jste ale nikdy neřídila a jenom se vždy vezete?
0: Ano, nikdy jsem neřídila.
1: A
0: jenom
1: proč jste to nikdy neskusila?
0: Já vám ani nevím.
1: A kde se teda vlastně ta láska k motorkám ve vás vzala? Ono to není u ženy až tak obvykle, bych řekla.
0: Asi tím, jak jsem s manželem jezdila, my jsme jezdívali i na motorkářské závody, tady v Nový Pace bývali a teď si všude nespomenu. Takže to mě asi ta vůně, ten zvuk a to všechno. Ale tím, že jsem viděla jako i, možná, že mě odradilo, že jsem viděla na silnici, protože já jsem jako brzy začala jezdit autem. A když jsem na silnicích viděla ty nehody motorkářů, až i smrtelný, tak asi to mě odradilo.
1: Ano.
0: A já jsem neměla, i když jako toužila jsem si zajet, ale tenkrát jsem ze začátku neměla ještě řidičák. A pak teda už jsem začala jezdit autem. Ale na sedadle jako pasažera, jako to mě nevadí.
1: No, rozumím tomu dobře, že když kolem vás projede motorka, tak se za ní otočíte. Každá druhá žena se možná otočí za nějakým sympaťákem a vy za motorku.
0: A když vidím někde, jak je sezóna, a máme tady blízko kemp, takže ty motorkáři jezdí i nakupovat do supermarketu a tohle. Tak já tam očumuju, dívám se, prohlížím, jo, pořád mi to láká.
1: Teda, Magdalenko, a řekněte, kde je ta motorka vašeho muže, po vašem muži?
0: Tenkrát jsme asi na ní nějak dojezdili. Ale pamatuju si, že nevlastní bratr mýho táty měl Maneta. A to mám před očima pořád. To byla taková docela lehká motorka, tak jestli to byla 25, možná ani ne to. Takže a moje sestřenice, ta jezdívala celý život na motorce. Měla svoji vlastní, tam měla jedině motorku. Až teď na starý kolena, myslím, má auto. Ale jinak, já nevím, proč jsem nejezdila jako řidič.
1: Jako máte táto, to prostě v krvi, v rodině.
0: No, ale kdybyste viděla, nebo to, ty krásné motorky, jak oni to mají vyšlechtěný, pomalovaný, vycíděný na těch srazech, to je nádhera, to je pohled prostě pro boji.
1: No já bych vám přála, aby se vám splnil ten sen, no.
0: No,
1: třeba se to stane.
0: Potom, protože, ale ten Harley, to je prostě, to je motorka, to je něco. Kdyby mě někdo dneska řekl, jestli vyměním jako jízdu autem za jízdu na Harleji, neváhala bych.
1: Magdalenko, tak moc vám děkuju za krásné vzpomínky od svatební cesty na skútru až po dnešní každoroční projížďky se sousedy. Jde vidět, že ta láska k motorkám vás za ta léta vůbec neopustila. Tak přeju, ať najdete někoho, kdo vás brzy sveze. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste zavolala.
0: Já taky přeju všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo si pamatuje svou první motorku do posledního šroubku, jiný hlavně člověka, se kterým jezdil. Na koho nebo na co vzpomínáte vy? Krásnou noc, přejeme další návštěvnici, zdravíme vás. Paní Drahomíra je tam, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Benátky nad Jizerou.
0: Aha, tam jsme před chvíličkou byli v Benátky.
1: No, ale to jsou jiný, no.
0: Ano.
1: Ale ono jich je asi osmero v České republice, Benátek. Ale my jsme Benátky nad Jizerou.
0: Tak povídejte, tak, co máte vy k tému.
1: No, tak je to velice zajímavý. Znám to jenom z vyprávění, ale mě rodiče vezli z porodnice na motorce. To znamená, že maminka mě držela v náručí.
0: No teda.
1: Takže to mě vyprávěl tatínek. A jinak teda moje dětství hodně doprovázela motorka, protože auto jsme neměli. Takže s tátou jsem jezdila hodně, tak i třeba 100-kilometrový trasy na návštěvy. Potom bratr jezdil na motorce a jak říkala paní přede mnou, tak mě to strašně vonilo celý. Brácha se v té motorce pořád hrabal, něco opravoval a mě ten benzín strašně vonil. Takže jsem to měla dlouho spojený s tím dětstvím. No a pak se najednou motorky z rodiny vytratily a
0: začalo auto,
1: řidičák, ano. Takže pak jsem začala jezdit autem, ano.
0: No, byla jste pyšná jako dítě na to, že je váš tatínek motorkář?
1: No, asi jo, protože on byl dost dobrý a zároveň teda byl zodpovědný. Protože já nevím, jaký byly tenkrát pravidla, ale vozil mě dost malou, třeba 7-8 let. A on si mě vždycky k sobě přidělal páskem, abych mu nespadla. Ale ještě jsem se musela držet, no, tak nevím, byly to nějaký poslední 60. léta, začátky 70., takže já jsem tenkrát neřešila nějaký pravidla, prostě jsem tačkovi věřila a takhle jsme vyletěli, no.
0: No, když se na to díváte s odstupem času, tak teď se to zdá jako fantazie,
1: no,
0: že byste jela
1: přímo
0: na páskem.
1: Tak, no.
0: K řidiči na motorce, samozřejmě tehdy také člověk neovládal tak rychlé stroje, jako třeba jezdí dnes, nebylo tolik aut, takže
1: no je fakt, že když jsme jeli stovkou, tak to už byla rychlost, no. To se nedá s těma dnešníma motorkama vůbec srovnávat.
0: A nějaká nehoda byla v rodině, když jsi
1: no,
0: jezdil i bratr?
1: No, nehoda nebyla, ale pamatuju si, vzpomínám si, když jsme jeli s bratrem, a to jsme jeli taky docela dálkou do těch 100 kilometrů, tak při zpáteční cestě se nám, já tomu moc nerozumím, ani nerozuměla, utrhla rozeta. Asi motorkáři jedí na těch starých motorkách. A protože to bylo zrovna v takovém místě, kde nebyla šance nějaký opravy, no tak
0: motorkáři asi vědí, co to je rozeta, ale tak kdybyste nám to popsala, to je nějaká teda součástka na motoru, nebo?
1: No, tak takhle mi to ještě dobrat, ne, to je, jak je to zubatý kolo vzadu pro řetěz, tak se to protáčelo, protože to netočilo tím kolem, tak tam něco.
0: Dobře, něco, tak co se dělo?
1: Něco, co točí tím kolem, no. No a výsledek byl ten, že jsme to tlačili domů 30 kilometrů.
0: No tak to věřím, že to je zážitek, na který tak se nezapomíná.
1: To byl zážitek, no.
0: No a kdy jste jela naposledy?
1: Jejda.
0: Už tehdy, jak by s tím tatínkem, nebo pak ještě někdy byla příležitost do dospělosti? Měla jste s kým jezdit?
1: No to já jsem jezdila s tím tátou, potom s tím bratrem. To už mě bylo třeba nějakých 15-16. A no to jste mě zaskočila. No jela jsem na Pioníru. Tenkrát jsem si potřebovala změnit nějaký úsek. Tak jsem potají vzala Pioníra v garáži a odjela jsem takovou polní cestou. No a jinak ještě teda taková vsuvka, že my jsme bydleli ve statku, takže tam byl velký dvůr. Takže jsem to zkoušela i sama, ale to už bylo při dohledu táty, no. Ale že bych na silnici, na nějaký rychlostní trase, to ne, to určitě ne. Já jsem na to ten řidičák vlastně tenkrát neměla, když jsem si udělala na auto, tak tam to bylo jenom na ty malý motocykly a to už pro mě nebylo zajímavé.
0: Drahomíro, a když vidíte dnes ty velké moderní motorky, líbí se vám nebo máte raději ty staré, na kterých jste vyrůstala?
1: No tak mně se líbí všechno, když vidím veterány motocyklový, tak to oceňuju, ale třeba příbuzným jezdili na návštěvu na těch Harleyích, tak to se mi taky moc líbilo. Oni tam byli, na jedný byl v předklonu, na jedný skoro ležel, takže to se mi taky líbí, no. Ale jinak, co předvádějí za rychlosti, to už se mi moc nelíbí, no. Já občas jedu na kole, nebo jezdím na kole a občas mě míjejí tyhle ty divoši. A to je jejich rychlost, no. Musím si říct, chlapci, je to vaše věc. Tak. Nechtěla bych se za to brát odpovědnost, určitě ne.
0: Drahomíro, moc děkuju za zavolání, za vaše vzpomínky. U vás byla motorka opravdu součástí života od samého začátku, když si vás rodiče na motorce vezli z porodnice, to, co asi vůbec neumím představit. Tak ať na ty společné chvíle pořád ráda vzpomínáte.
1: Děkuji.
0: Krásný noční čas.
1: Hezký večer všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolik kilometrů musí člověk ujet, aby z obyčejné cesty vznikla vzpomínka na celý život? Dnes mě zajímají vaše nezapomenutelné cesty na dvou kolech. Životem na motorce, téma dnešní noční linky, téma i pro
1: Laďa Stopolné.
0: Já se teď říkám, jestli tady vůbec s náma dneska byl na návštěvě nějaký muž, jestli jsme tady neměli zatím samé ženy. Co?
1: Ano, samé ženy.
0: Tak konečně teda, když je to téma spíše mužské nebo pro muže, tak co to máte k tématovi? Těšíme se.
1: Pro mě je to jako dobré a vzpomínkové téma, protože to mě tatínek naučil, jak spravovat kola, potom pionýry, motorky, to jsem všecko dokázal spravit a potom asi tak v 17 rokoch jsem si koupil 350, to byla dá se říct tehdy nejvýkonnější motorka tady, bylo pár pětistovek, no ale toho, takže měl jsem tu 350, tak s tu jsem jezdil dost a jsem mi tak prostě si dokázal nastavit se řídit, že aj ruku jsem to nastartoval, jenom drcil a to krásně to jelo. Několik jsem jich spravoval tak různě kamarádom, když si aj jeden pán si chtěl dělat bugínu a že tam bude mít dva motory z 350, tak mě to dovezl. Jeden úplně v krabici, a druhý byl aj na kolách, to jsem mu taky poskládal. A mám aj takovou vzpomínku, že měl jsem aj babetu, na té jsem jezdíval. A jel jsem, jak když dom do Hluku, a tam je takový, za Kunovicema, taky dlouhý táhlý kopec. A jel jsem na té babetě a za chvíli mě předjížděl trabant, a ten z toho okénku, že uhni, nic. A potom jsem jel po určité době na té 350 a zase jsem potkal toho trabanta. Tak potom jsem mu zase předjel já, tak jsem mu začukal na okénko, tak jsem mu řekl uhni.
0: To je hezké.
1: No, ale tak, jako vzpomínky jsou to pěkné. Najdál jsem byl asi... Jo, to bylo vlastně od Hradiště až za Opavu, až k polským hranicám. Mm-hmm. No, to jsem tam tehdy jel na svatbu a na nosiči jsem vezl 10 litrů slivovice. Tady jako od Hradiště tam do té Opavy.
0: No, je nějaká, jsem... kterou jste prodal a potom jste toho litoval?
1: No,
0: teď se ty stroje prodávají za neskutečné peníze.
1: No teď,
0: ty starší,
1: ano, to jo.
0: Ty, na kterých vy jste jezdil, teď... ty javy.
1: Neprodal, ostala doma, ale potom, jak jsem se oženil, už se pořídilo auto, už jsem na to moc nejezdil, tak potom už kluk s tím dělal takové nějaké a nakonec to dopadlo tak, že učil to a to a to a už neví komu a motorka zmizela. No teď už to má obrovskou cenu. No. A to byla ještě ta sportovní, to mělo větší kola, hrazdu na tom, na řídítkách, tož to. No myslím, že když jsem ve dvou, jsme na to měli asi tak 130. No, to taky taky táhlý kopec, tak jsem měl těch 80 a teď vidím, za náma se blížila, tehdy jezdili stovky, Škoda 100, a tak se rychle blížila k nám a jak jsem přidal, no jsem viděl z zrcátka, jak se ztrácá, to opravdu by, já ví, ty 350, to byly opravdu živé motorky.
0: No a chybí vám někdy ten pocit, když člověk sedne na motorku a někam vyrazí?
1: Tož jsem tam někdy, potom jsem se svezl už na modernější, jenom jsem projel dědinu, ale tam se muselo ležat, jak když na řídítkách. Potom mě tak bolely ruky, až jsem to objel, dojel, no. Ale teď už, a i kdybych chtěl, nemůžu na motorce, protože před pár rokama jsem měl takový problém, prostě, že jsem něco dělal, teď jsem se ohnul, už nenarovnal a teď mám trošku problémy, jak když zrovnováhu. Potom jsem sedl na kolo a ruky mě šly na druhou stranu, než jsem chtěl. Tak musel jsem se dívat tak 100 metrů před sebe, aby jel dom. Tak radši už si netroufám na kolo nebo na motorku sednout. A v autě to nevadí, tam člověk sedí a tam se toto, ale...
0: Tak už radši aspoň, že tak, když někam potřebujete, tak se dopravíte autem a na krásné časy na motorkách můžete vzpomínat.
1: No, teď už mám. A tady to plné každý rok před koncem prázdnin bývá motosraz. To je, no, to je tak 200 metrů od baráku. Takže každý rok se to tam sjede, tolik potom dělají. Spanilá jízda je. Jedu přes dědinu, na Hradiště, teď jeli až Luhačovice a tak to objížděli. A potom uprostřed dědiny, kde tam u pekárny je takové nádvoří, tak tam vždycky letos tam byl nějaký jakýž kaskadér, tož se tam předváděl a dělají tam takové různé, jezdí po předním, po zadním kole, na čtyřkolkách a to je tady vlastně každý rok. Takže furt je co vidět, na co vzpomínat. A nejvíc mě voní právě ten benzín u dvou taktů, kde je benzín s olejem. To je prostě typická vůně, to teď ty moderní motorky, to jsou čtyřtakty a to už není ona. Prostě ta vůně, to se nedá zapomnět.
0: No tak jde vidět, že kus motorkářského světa ve vás ještě stále je, když jezdíte na ty srazy. Tak... Láďo, no.
1: Ještě jsem si vzpomněl takovou, to jsme byli někdy takyž na Lůce a teď tam jako kamarád, tehdy bylo moderní bílé gatě pěkně, no a že aby ho zvezl, tak jsem trošku přidal. Teď to se postavilo na zadní kolo, teď on spadl a tak krásně ty zelené, potom místo bílé, tak měl krásný zelený pruh na těch, no, gatě kalhoty, no. Mm-hmm. Takže to je taková to, ale jinak se mě podařilo, nikdy jsem nespadl nebo neměl nějakou nehodu.
0: To je dobře.
1: Vycházalo
0: Láďo,
1: to.
0: Vy jste sice bývalým majitelem Javy, jste říkal 350, že?
1: Ano, Java 350.
0: Já vám teď na rozloučenou pustím alespoň Javu 250 a těch 100 kubíků, nebo jak se to říká, my snad odpustíte, protože Věra Špinarová naspívala prostě 250.
1: Ano, ale to rád poslouchám, ano. Java bílá, Java 250.
0: Tak pro vás do to polné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Motorka může být dopravní prostředek, koníček, ale pro někoho doslova životní vášeň. Co znamenala nebo stále znamená pro vás, Veroniko? Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu do Liberce.
1: Dobrý večer. Já jsem se k motorkám vlastně dostala skrz přítele. On ty motorky učí ty lidi jakoby naučit se na té motorce jezdit na ní. Takže jsem vlastně dostala se k těm motorkám spíš takhle. A úplně jako nezapomenutelný pro mě zážitek bylo, když jsme poprvé vyjeli spolu do Itálie na dovolenou na motorkách. A jeli jsme asi 5 dní, možná 6. Dostali jsme se až do Vatikánu. A to by mě zanechalo vlastně tak jako strašně velký ten zážitek, že to vlastně říkám úplně všem, aby to zkusili, aby se toho nebáli.
0: No, teda, to jste vyrazila na velmi dlouhou cestu, to musela být nádhera, no a samozřejmě tady nešlo o ten cíl, ale o tu cestu, o tu samotnou jízdu. Je to tak, zvládnout ano. Déšť, vedro, dlouhé hodiny v sedle, tak
1: ano,
0: v tom jste se našla. To byla jedna cesta, byla ještě nějaká taková podobná dlouhá, nebo chystáte něco?
1: Letos jsme byli ve Francii zase pro změnu.
0: Zase na motorce.
1: Ano, přesně tak.
0: No, klobouk dolů. Kolik dní jste byli na cestě? Děláte si vždycky dlouhé přestávky, třeba půl den, nebo jedete co nejvíc na jeden zátah?
1: No, snažíme se jet kolem těch 300 kilometrů za den, protože si dáme úplně jako nesmyslný cíl, jo, například, že se za den chceme dostat do Rakouska, nebo...
0: Jo, že přejedete až na... Mm-hmm.
1: Tak, ano, přesně. A nebo zase někde uvidíme nějaký krásný paso, který chceme sjet, tak tam jedeme. Ale kolem těch 300 až 400 kilometrů denně máme jakože cíl, no.
0: A jeli jste teda ve dvou? Jezdíte ve dvou na jedné motorce, anebo každý na své? To jsem se vlastně nezeptala.
1: Nejdřív jsme jeli na jedné motorce, ale to už jsem to absolvovala jakoby na své druhé motorce.
0: To jste dobrá. No tak na druhou stranu máte toho nejlepšího učitele, profesionála,
1: ano.
0: Co víc si člověk může přát. Jak moc vás rozčiluje, když vám říká, to dělá špatně, to dělá jinak. Jak to vnímáte? Máte
1: já,
0: na to nervy? A nebo on?
1: Hrozně. Já ho jako tlačím, aby jel přede mnou. Aby jako neviděl mě. Takže já mu říkám, prosím tě, jeď přede mnou a vůbec mi neříkej, co dělám nebo nedělám, já si to musím udělat sama. Takže jako hrozně mě vytáčí, když jede za mnou a kraje mi ty záda.
0: A co zavazadla, jak se jako žena dokážete úsporně zbalit na takovou dlouhou cestu?
1: Bylo to náročné teda jako, jo, ale zvládla jsem to prostě opravdu jenom spodní prádlo, nějaké tričko, jedny legíny a tím to jako končilo, takže jako nějaký žádný velký parády jsme nedělali.
0: A jak vnímáte tu bezpečnost?
1: Tak jako je to nebezpečný, ale od toho to je ve finále. Samozřejmě nikdo neví, jak co se může stát na té motorce a nejenom na motorce, ale i v autě, nebo když jdu na přechodu nebo na chodníku, takže já to beru tak, že když spadnu nebo se mi něco stane, tak mě najdou na zemi. V lepším případě v nemocnici, v horším už mě to nebude zajímat. Takže já to spíš beru takhle, no.
0: No, teď jsem se snažila vybavit tu anketu, o které jsme se bavili s paní, proč člověk jezdí na motorce, tak byla tam svoboda, pak tam byl adrenalin, pomlčka, nebezpečí, takže co byste dala vy, proč máte ráda, milujete motorku, jízdu na motorce?
1: Já bych řekla, že to je kvůli dobrodružství. Přece jenom, když si jíždíme... A nemusí to být jenom Alpy, ale prostě když si jezdíme jakoukoliv zatáčku nebo tak něco, není to o tom nebezpečí, o tom adrenalinu, je to spíš o tom dobrodružství, co vidím, přece jenom na motorce to mám vítr a všechno, to jede jako proti mě. My jezdíme na naháčích, takže ten vítr tam máme hodně silný. A takže to vlastně vnímám tak, že vidím ty věci úplně jinak, než když je vidím třeba z auta.
0: Děkuju vám, Veroniko, že jste teď se mnou vysílala noční linku. Přeju, ať máte pořád chuť objevovat šťastné kilometry, no a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíte oba domů. Krásnou noc.
1: Děkujeme.
0: Přejeme.
1: Dobrou noc.
0: To byla Veronika z Liberce a toto je Rod Stewart.

0: Noční linka.
1: Půlnoc je za námi, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Podle vašich telefonátů je jasné, že motorka není jenom stroj na dvou kolech. Jsou za ní lidé, rodinné vzpomínky, první lásky, dobrodružství a někde i pořádná dávka odvahy. Dnes se společně vzpomínáme na motorky, které prošly vaším životem. Už jsme se na nich vydali na svatební cestu, vzpomínali na tatínky, kteří své děti učili jezdit na motorce, ale také motorky opravovat. Dostali jsme se na motorce dokonce do Itálie, do Francie a jedna paní říkala, že ji dokonce rodiče vezli na motorce už z porodnice. No a teď je řada právě na vás. Jaká byla vaše první motorka? Kam nejdál jste na ní dojeli? Co jste cestou zažili? Nebo jste byli celý život tím, kdo seděl vzadu a řidiči důvěřoval? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, protože druhá hodina našeho motorkářského nočního putování právě začíná. No a pojďme se podívat na telefonní linku hned. Máme obsazeno. Kdo je s námi? To byla rychlost, co?
2: No.
1: O co jste nečekal?
2: Jiří od Zlína. Kousek od vás, od rodiště. No, já jsem začínal na Pionýrovi 555 v 8 letech, kde jsem si na něho našetřil a pak mě přidali, jsem si koupil starší.
1: V 8?
2: Takže na tom, no v 8 letech, no už. Naši, když jsou na procházku, tak v lesi jsem jel dopředu, dozadu. No a pak jsem měl dvousedlového, dalšího dvousedlového, pak devadesátku, pak jsem měl 125, 170 už terénní, ve 13, v 15 2,5 a v 16 360 ČZ-u a od 17 už jsem začal jezdit motocross, pak jsem jezdil na vojně motocross, kdy se jelo v Přerově 1971 poslední mistrovství světa. No a pak už jsem měl úraz, takže už jsem nemohl. A pak jsem měl už jenom takové ty ČZ 250, Java 250. Tak, no a tak teď mám Yamaha 600 Fazera, takže před dvěma roky jsem to zkoušel na dálnici 240. Ale protože už mám 75, tak už moc nebrbnu, tak jak dřív, že, nebo jak ti mladí.
1: No a jestli tolik jedete po dálnici jako běžně a říkáte, že neblbnete, tak
2: kolik to jede.
1: Kdybyste teda roubířil, no, tak kolik byste jel? Kolik jste jel nejrychleji na motorce?
2: No, ty 240. Asi by to jelo, byl boční větr, asi by ty 250 dostal, ale právě tak, jak ten jeden říká, že leží v té kapotáži, tak proto to tak jede dobře, no.
1: Zažil jste někdy jinak nějaký pád? Třeba při těch závodech?
2: Ve 100 kilometrů. Jako při motokrosu, tak to padáte pořád, to bylo dřív, to. Když jsme měli trénink, tak nám dělali cviky, že jsme proletěli chrastím a tak dále. To už to nic, ale měl jsem pád asi tak v 70 při 100 kilometrové rychlosti. Tak to mě stalo asi tak 30 tisíc na opravy.
1: No. A co se vám stalo? Tak, jste to vyzvládl zdravotně?
2: Vy jste tady z okolí, takže Lhocka, víte, kde jsou, ještě nebyla ta cesta. Bylo přes dědinu takové esko a předtím byl takový horizont a když tam bylo tak stovkou, tak vyskočil, jako ho to odlehčilo. Tak viděl jsem auto dost daleko před sebou, tak říkám si, jo, on, skočím si a on bude v zatáčce, já přibržím a pojedu pomalu za ním. Jo, já jsem naraz vyskočil a teď vidím auto jedno táhá z příkopy druhé a to, co bylo přede mnou, zastavilo. Tak jsem se musel nahnout, aby ho netrefil. A jak jsem, protože takové motorky většinou přední brzda brzdí nejvíc, že ta váha jde na to, tak jsem ohl tlumiče a kotouče ohl všecko. No a to tam ožerali, tahali auto, no. Překopy. A pak mě přišli vytáhnout motorku.
1: A kolik kilometrů za rok přibližně najdete?
2: Já moc ne. Já jsem měl autodopravu. Tady vždycky jsem říkal, že nakladňákem jedu rekreačně, osobákem svižně a když si chci zabrnout, tak jedu na motorku. Někde to třeba předjedete 5 aut odrazu, ale ten druhý, třetí většinou žena to byla bez blinkru, nebo dala blinkr a předjížděla a já byl vedle. Jo, takže tady u ty Lhoce, teď je to širší, takže tam to jde, ale vytlačeně, takže to už nedělám. Až přijedu za auto a vidím, že uhne malinko doprava, tak už pojedu, už ví o mě. A jak neví, tak... Protože už jsem viděl, že mě vyhli kousek přede mnou a i na polní cestu bez blinkru. Takže už nepředjíždím 5-6 aut odrazu.
1: A řekněte, Jiří, jak vypadaly motokrosové tratě na začátku těch 70. let v porovnání,
2: to bylo v každé dědině. To bylo v každé dědině. To byly Ratibor, Jablunka, Rožnov, Valmez, Valašské Klobouky. To bylo... V okolí to se jelo, no teď je akorát třeba Lačnov a Uspětí Hněvy a tak, ale tak jsou taky, nebyly takové skoky, jak jsou teď. A já vím, že ty motorky nevydržely to, co teď. Ten dřív motorku musel šetřit, aby vydržela celý závod, ale teď je to tak, že motorka vydrží a ten chlap už nemůže. už na to nestačí, jo? Buď nestačí fyzicky, nebo technicky. Ale motorka se už nekazí. To už jsou ty japonské a ty už toho člověka zničí.
1: No, vy jste to už říkal, jsou samé že teda a... v tom roce, kolik jste říkal, 1971 se jel v
2: Přerově. No, to bylo mistrovství světa poslední, no.
1: No a tam jste teda jako se účastnil jako závodník a na kolikátém místě jste byl?
2: To je vzadu úplně. Tak jak teď jsou rádi, když jsou kolem 20. místa. Akorát teď jeden mě překvapuje, že kolem toho 10. se objevuje nějaký mladý, který byl 5 roku v Itálii, trénoval. Tak sleduju to, ale já už teď s kamošama jezdím na přírodní okruhy a teď třeba sobota, neděla je to v Brně. Poslední závody na okruhu. Mhm. Jo, tak jezdím se s nima dívat, jako. Byl jsem si tam raz zaplatil a šel si zajezdit, no taky, ať to dobře. Zkusím.
1: Pane Jiří, no tak já vám přeju spoustu krásných kilometrů a hlavně vždycky bezpečně. S rozvahou a se šťastným návratem domů. Mějte
2: no
1: krásnou
2: a jinak noc. Mám nachystané veterány pro ně, aby měli starší 50 let od nich. Já budu 256. Je to 250-62 a vnučka chtěla taky, tak má Pionýra. Tak to mám pro ně nachystané.
1: To se mají. To si myslím, že teď spousta posluchačů.
2: Ale ještě to nechápou.
1: Ale pochopí. Nebojte se. Jsou to poklady.
2: Časem, no.
1: Mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Omlouvám se, už jsem myslela, že jsme se rozloučili. Už jsem pustila jingle a teď také Lenku Filipovou. Píseň Zamilovaná, 11 minut po půlnoci.

0: První rozjezd, první nastartování a možná první pád. Motorkářské začátky bývají všelijaké. Jak vypadal ten váš? I to může být podtitulek k dnešnímu tématu Noční linky Českého rozhlasu. S motorkou v životem. Halo, kdo tam? Kdo bude na toto téma?
1: Dobrý den, Maňásek, babice. Já jsem se teď probudila, slyším v Noční linku, že to o motorkách, to říká, snad vás zavolám.
0: To je dobře, tak povídejte.
1: Já to už je napřímo?
0: Ano.
1: Ne. Takže já jsem sice měl řidičák už od 15 roku na pionýra, ale to byl bráchu pionýr. Ale potom jsem si našetřil s naší pomocí mojich rodičů na motorku Čizu 175 sportku na 19 kola, ale která byla taková zvláštní, že to byla nějaká série, která měla jít do Anglie a měla takový nátěr, který potom měli policajti, béžové blatníky, světle červená kapotáž. A jak jste říkal, nějaký ten zážitek, tak když to bylo tak kolem 80. roku, či 1980, sedl na motorce a teď někde jsem zastavil, bylo to blízko trati železniční a tam byla střešňa a teď najednou vidím, kluci skáčou se střešně dolů a letí pryč. A co se děje? Potom jsem si uvědomil, že si mysleli, že jsou policajt a tak proto skočili jste střešně dolů a letěli pryč. A to bylo i tím, že jednak jsem měl tu motorku, kterou potom měli ty 250-ky a vy policajti takového barevného značení a taky jsem měl takovou přilbu bílou. A tak to se mi asi spletli a tak to se vždycky dávám k lepšímu. Jinak tu motorku samozřejmě ještě mám, ale už na ní nejezdím, protože značky jsou depozitu, ale už si každý rok vždycky říkám se zimu, to musím dát do rychtýku zase a zkusit, jestli to jede a případně, že bych si ty značky z toho depozita vyzvedl. Takže tak asi.
0: No, řekněte, co je pro vás to nej, co podle vás láká motorkáře k tomu, aby sedli do sedla a vyrazili?
1: Tak je to, že kolem vás svíší ten větr a je to takové jakési příjemné a úplně to fascinuje, protože něco jiného, když jedete autem a něco jiného, když jedete na motorce. To je úplně paráda.
0: Vnímáte to nebezpečí? Vnímáte to, že to není bezpečný stroj?
1: No, tak měl jsem asi dvakrát pády nějaké, ale jeden ten pád to byl takový, bych řekl, kdyby dopadl špatně, tak jsem tu nebyl, nebo nebyly to moje děcka, protože vezl jsem z Halenkovic svatební šaty.

0: který upřímně s dobrým koncem.
1: Ale to nebyla vaše svatba, nebo ano?
0: Moje svatba.
1: Aha, tak to je teda něco.
0: To jsem zatajil po tomhle věstě a jsem to říkal daleko pozdě, protože nevím, co mě řekla. A tak asi by si mě vzala určitě.
1: No, když teda jste zmínil tu spojitost svatba motorka, tak můj taťka se vyboural půl roku předtím, než si měl brát moji mámu a svatba se kvůli tomu musela posunout o celý rok. Takže já, když se řekne motorka, tak vždycky se do toho našeho vnímání vlastně všeho propisují naše vzpomínky a ty zkušenosti, takže já jsem se těšila na to, co mi budete dneska říkat a těšila jsem se, jak vám budu oponovat, že to není bezpečné a zatím teda jste všichni mluvili tak hezky a s takovým respektem k té rychlosti, že bych si s váma vlastně, kromě toho pána, který volal před váma, který jede 270, tak s tím bych nesedla, ale ne, asi s vámi
0: to,
1: všemi ano.
0: Tolik za motorka nikdy nejela, ale tak já si myslím, že takový 160, 180 jsem jel, což bylo na tu motorku hodně už. Tak to jsem jel, ale jako takové spíš byly takové zážitky pěkné. No, ještě jeden jsem měl takový pěkný vůzovka zážitek. Byli jsme na Halenkovicích, tam vystupoval Pavel Novák a potom, když jsme jeli dom, tak nějak byl leják, protože no, byl prostě předtím byla bouřka, tak jsme jeli dom a teď v zatáčce nad Svitinovem, mezi Svitinovem a Halenkovice a prostě to podjelo a už jsme jeli poprdela, když to řeknu. A sedě stoku jsme se dali dohromady a zjistili jsme, že kamarád tak měl odřené loktě, nějaký nový svetr, úplně všechno, tak trochu tentoval, říkal, ale teď ty nemáš prdel vůbec. Tak jak jsem spadl, jak jsem měl to, že bílé gatě a ty se úplně prodřeli a až na holu tu tam na cestě nic nebylo, ale on, protože byl trochu podrýn, tak jsme zaspatili ve Spitinově a tam nás ušetřila se paní, co byla Červený kříž, ale už to zase potom nahlásila na policajti, tak nás pozvali k policajtům, tam seděli v úterý a ten pán, co nás vyšetřoval, tak byl nepříjemný, tak na mě křičel už, že jsem zdareval, že jsem byl ožralý a proto jsem to nenahlásil. A já jsem byl klidný, že jsem byl z toho vedoucí na dráz, říkal, ne, já prostě nepiju a tak to, no, on potom zmírňoval, no a potom, když viděl, že jsou klidný, tak mě nabídl, že by mohl studovat vysokou školu na policie, tak to jsem potom odmítl, ale takový to byl jakýsi dobrý pocit, že nejsou zase takový darebák, jak on ze začátku myslel. No.
1: Dobře. Tak děkuju za milou návštěvu, za vaše povídání, za sdílení a zase někdy. Budeme se těšit, ano?
0: No, někdy vás zase uvidívají osobně, protože párkrát jsem vás viděl osobně a byla jste příjemná velice.
1: Byla jste tady třeba na dnu otevřených dveří nebo na nějaké akci?
0: Ne, teď ne, ale bylo to, myslím, v loni nebo předloni, když bylo o těch osobách, kteří něco dokázali a bylo to pro ty žáky ze školy vždycky psali.
1: Příběhy našich sousedů. Ano, to je můj oblíbený
0: projekt.
1: Bylo
0: to právě o jednom pánovi od nás, kterého já jsem vždycky uznával, pan Šohajek, takže o to bylo takové příjemnější.
1: Tak třeba zase někdy, když byste měl pro nás nějakého pamětníka, tak se ozvěte. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Chvíli nad vodou, písnička Anika.

0: Na motorce člověk cestu nejenom vidí, ale také ji mnohem intenzivněji prožívá. Kam vedla ta nejkrásnější, kterou jste kdy na dvou kolech absolvovali? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu, která má název Na motorce životem. Jitka z Přerova si teď s námi bude povídat.
1: Ano, vítejte a povídejte. Já mám trochu trému, protože volám poprvé, takže tak mi bude třepat asi hlas, ale to nevadí.
0: Já to je úplně jenom v pořádku, pokračujte.
1: Já bych chtěla jenom říct, že teda já jsem neměla ani kolo, neměli jsme ani motorku doma, my jsme měli později jako auto, ale já jsem jezdila jako holka k dědečkovi na Svatý kopeček, protože jsem bydlela v Olomouci a vždycky, když jako mě vezl dědeček domů, tak to byla motorka taková, kterou mám pořád jako na mysli, taková legrační, a nevím, jak se jmenovala, ale vím jenom, že to bylo jako sedadla byly dvě, na to zadní to bylo jako zvýšení a držela se tam taková rukojeť jako před tím, co se děl jako za tím. A ještě si pamatuju, že ten dědeček, on jako, to bylo krátce po válce, jo, to bylo asi 5 roků zase válce nebo to. A on tu motorku měl, mě to právě tak jako fascinovalo, že on tam měl takový ten balonek s tím jako troubil, nebo jo, prostě, haló, slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, a tak to mě jako tam zaujalo a potom ještě mě zaujalo, že tenkrát jako nějak asi ty příruby nebyly nebo něco, ale on si nasadil takovou čepici koženou nebo něco, to jako tak jako děcko, tak ještě jsem podnímala, jo. Tak to byla taková motorka, to byly jenom takový vzpomínky, jako co říkám, protože jsem nevlastnila ani motorku, ani nic, jo.
0: To byla taková koužená kukla, že?
1: No, ano, ano. Takže tohle to mám v mysli, jako co by malá holka, nebo taková školačka. A pak, když už jsem byla jako větší, už jsem byla slečna, tak si pamatuju, že stric ten právě měl tu Javu 250, jak zpívá právě ta Věra Špinárová. A opravdu to byla tak pěkná motorka, že, no, že je opěvovaná, no jako ještě dneska, když tak člověk poslouchá. To se mě hrozně líbilo, to měl stric. Tak na to mě taky kolikrát vezl. A potom třetí motorka, která se mě líbila, tak to byla skuter. A to se mě líbila jenom proto, že tam se mohla dáma sedět, nebo žena sedět bokem, jo. To nevím, jestli to vy mladí jste slyšeli nebo něco, ale to se mohlo sedět, pokud jako nejela někam daleko, tak si mohla sednout bokem a jelo se. Takže to byly vlastně jako motorky, ale jinak jako motorky se mě vůbec nelíbí. Mám z nich strach prostě. Já to ani nemusím prohlížet, jako mě to vůbec jako prostě mám z těch motorek strach. A když začnou jako třeba přidávat plyn a začne ta motorka ještě tak řvát, jako, tak já bych toho zbláznila úplně, jo, co to je prostě jako za pocit. Takže chvíli akorát to, že tyhle ty vzpomínky, jako co jsem řekla, tak ty mám pořád jako v hlavě, ale co se týče tady těch dnešních, tak to mě vůbec nezajímá, protože mám z nich strach. A to je
0: Jitko, no já to teď mám v hlavě od té doby, co jste řekla, že se sedělo na straně jako na dámičku. To, jak si to mám představit? To nebyla. Jestli to bylo jako speciální sedátko, nebo jestli se tam prostě jenom takto žena z boku sedla?
1: To byly 60. leta a to byla motorka prostě jako i na pohledě z kamu, že zepředu bylo takový plexisklo. A bylo tam jako to sedátko tak, že prostě jako jste mohla sedět bokem, jo, když třeba měla ženská úzký sukně, jo, a nejela daleko pochopitelně, tak mě taky vozil jenom do práce. Takže taky to jste mohla mít boty na kramflíčkách, jo, a prostě z boku se sedělo, no. Takže to jako, to byla hezká motorka. Možná, že si na to někdo vzpomene, jestli třeba k tomu něco řekne. No, tak to jsou ty moje takové ty lásky takový, který mám ráda, na který ráda vzpomínám.
0: Jestli jsme počítali dobře. Jitko, moc děkujeme za návštěvu, za telefonát. Bylo to milé.
1: Já taky děkuji. Třeba se mě hlásil, já bych třeba mluvila ještě něco třeba víc, ale už jako...
0: Bylo to perfektní, premiéra se vám povedla, číslo uložte, jsme tady každý den od 23. až do 1. A jsme
1: číslo
0: to
1: mám uložené, já vás poslouchám od začátku, ale já jsem nikdy neměla, prostě jako nemohla jsem zavolat, prostě pořád jsem, to odkládala.
0: Tak já jsem ráda, že jsme konečně našli téma, při kterém jste se odhodlala, stálo to za to. Ať se vám daří a krásnou noc.
1: Děkuji vám pěkně, taky vám přeju krásnou noc a všem nashledanou.
0: Ze Zlína do Přerova jsme pozdravili paní Jitku a posíláme Pavla Bobka. Vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 7:07 a mluvíme o motorkách. Motorkářské historky často začínají větou, to jsme jednou vyrazili a pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Jakou takovou příhodu máte schovanou vy? Volejte noční linkou Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, čekáme na vás. Ano, slyšíme se? Tam byla paní Helenka, která volala z Krkonoš, ale nestihla nás pozdravit do vysílání a odpojeno. Tak jdeme na telefonní linku číslo 2. Někoho překvapíme, protože se budeme spojovat živě.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: Volá Karel Brnojich.
1: Karle, vítejte a povídejte, už jste v éteru.
2: No, na motorce jezdím 61 let.
1: Aha.
2: Takže ten skúter, co paní vykládala před chvilkou, byl skúter 675 a fakt se na něm v 60. letech mohlo sedět z boku.
1: No a víte, co mě zajímá, jestli to bylo speciální sedátko pro ženy, aby seděly na boku, anebo jestli to byla klasická motorka a ženy si na to sedaly z boku, jestli mi rozumíte.
2: Spolujezdec se musel dobře držet řidiče.
1: No, tak to...
2: Ženy by se dávaly z boku a i v letácích na ten skútr byla reklama, že tam žena seděla z boku na tom skútru, jinak se mu říká prase, to byl strašně pěkný skútr ze Strakonic, se vyráběla.
1: Aha, no a myslíte, že to bylo teda populární, říkáte, bylo to hezké, ale bylo to žádané dost, jako že to byla výhoda, že to je pro ty ženy?
2: Ne, to byla spíš taková výjimka, taková reklama, jo.
1: Aha. No, tak a teď o vás. Říkáte, že jezdíte no, přes 60
2: let. Na první motorku jsem měl v 15. To byla Javeta, skúter náš, který vyráběný taky ze Strakonic, jo. Tak jezdil jsem na něm 5 let. Potom jsem měl skúter Manec 100. To jsem měl, až jsem udělal 18 roku řidičák, jo, tak jsem mohl, tam měl obsah 100, ten jsem měl asi 8 let, jo. Potom byla přestávka, že jsem měl Trabanta, jsme měli jako a favorita. No a teď v 60. jsem si koupil Betku na jezdění do práce. To je čínský moped, ale s japonským motorem. A od 70. mám motorku Yamaha skútera, na které mám najetých 16 000 km a jezdím na něm 6 let úplně bez problému. Každý den, kdy se dá, tak jedu nakupovat na zahrádku. Jezdím na skútru každý den.
1: Každý den?
2: Teď v sezóně.
1: No a kdy bude čas zazimovat?
2: No, zazimuji, až je mi prostě zima, jo. Až se na něm nedá vydržet, jo.
1: Aha.
2: Tak prosinec, leden, únor, jo, nejezdím. V listopadu ještě bylo, ani jsem jezdil. Teď jsou teplé zimy, tak...
1: A vydáváte se často i na dlouhé cesty?
2: Dlouhé trasy s kamarádama jsme byli nejdál v Trenčíně, jo. Na Hradě a na Výletě a na Lopeníku a na Slovácku.
1: Mhm. No a jezdíte nejraději sám, nebo ve dvou?
2: Jezdím sám. Ještě jsem... na skútru jsem ještě nikoho nevezl, jezdím sám.
1: Hmm. A jak teda vnímáte bezpečnost versus nebezpečí na silnici pro motorkáře? Třeba motorkáři versus řidiči automobilů?
2: No, jezdím aj po městě, po Brně, ale člověk musí být velice opatrný, ale ten skútr má výhodu, že tím autem na křižovatce ujedete, přidáte plyn a ty auta zůstanou za váma, jo, takže skútr je do města velice šikovný, jakkoliv se zaparkuje a musí člověk být strašně opatrný, no, taky jsem se vyboural, než když jsem měl tu první Betku, to Javetu, to jsem měl 15 roku, tam v autoškole mě udávali jako ostrašující příklad, že jsem nejlepší uměl vyhlášku a první jsem se vyboural.
1: No, ale tak nic vážného, to bylo předpokládám.
2: S kamarádama jsme blbli, já jsem měl za ním blízko, on si vzpomněl, že se musí podívat, kolik má benzínu a já jsem nestihl zabrzdit a přes něho jsem přeletěl.
1: Teda.
2: To byla první havárka v 15.
1: První a nic horší už pak nepřišlo?
2: Ne, no potom ještě jednu havárku jsem měl, to jsem měl zase od tety z Hoštejna do v Přerově. Ona mě strašně nabalila, to jsem měl toho skútera, tam se mohly před kolenama tašky nosit. A jsem jela, taška mě spadla na brzdový pedál, přede mnou jelo auto, ono přibrzdilo, já jsem chtěl přibrzdit a stoupil jsem na tašku, tak jsem jel do příkopí a smůla byla, že tam byl mostek, tak jsem skútr zůstal před mostkem a jsem ho přeletěl, jo, v příkopě. Nic se mě nestalo, ale nešli otočit řídítka, to bylo před Přerovskýma strojinama, tak jsem ho tam rozdělal. Přerovský strojinárně to vyrovnali a dojel jsem domů.
1: No tak my vám přejeme, abyste pokaždé přijel šťastně a bezpečně domů. Poslední otázka. Bylo komu předat vaši lásku k motorkám, nějakým mladším generacím?
2: Ne, máme dceru, takže, ale denně jezdím, říkám, nakupovat teď na zahrádku, jako a jezdím 61 let na motorce, no.
1: Klobouk dolů. Tak i nadále spoustu bezpečných kilometrů přeji.
2: A strašně rád vás poslouchám, abyste nejpříjemnější hlasatelka ze všech nočních linek, jo. Strašně vás rád poslouchám.
1: Děkuju, já se snažím a mám vás ráda všechny, tak doufám, že to necítím.
2: No, taky pocházím ze Slovácka, jo, takže...
1: Tak to jste tady...
2: Tady v Brně jsme, u Brna jsme jako náplava, no.
1: Elán, kapela, láska moja, písnička i pro vás, tak vás moc zdravíme.
2: Děkuju, všechny zdravím a dobrou noc.
1: My děkujeme.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pro někoho je nejkrásnější na motorce rychlost, pro jiného krajina, cesta, pocit volnosti. Co jste na jízdě milovali právě vy, tak o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A přichází ze Zlína pan Dan, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak my už jsme mimo éter probrali tu jízdu žen na motorce, na té čezetě, jestli to říkám.
1: Na tom skútru, na skútru.
0: No a, tak to ještě něco jiného, no to, vidíte co, a úplný like jsem, ale o to víc mě to baví poslouchat a seznamovat se třeba s nějakými novinkami, pro mě novinkami, o kterých mluvíte, třeba motorka pro ženy, vy jste teda připomněl, že to je kvůli tomu, že měly dámy sukně. A teď
1: to bylo pro spolujezdce, myslím si, že to asi nešlo řídit, určitě to bylo jenom jakoby spolujezdkyně, že mohla sedět bokem vzadu na té motorce kvůli dlouhým šatům. A bylo to jenom na tom skútru vlastně povolené. Já, samozřejmě, že kdo jezdí na motorce, tak tohle dost dobře nechápe, není mu ani jasné, jak tohle mohlo fungovat z bezpečnosti a z ovladatelností té motorky, ono, jako to asi moc nefungovalo, spíš to byla taková reklamní věc, zase pomalu. No, jak ta motorka dokázala jet relativně rychle, ta jako klidně ke 100 kilometrům, 80 to určitě jelo. Ale tohle bylo zajímavé, no, že se sedělo takhle bokem, ta doba byla úplně specifická tenkrát, bylo dovolených spousta zvláštních věcí. Prodával se ostříc žiletek do zrcadla, kdy do rána byla naostřená žiletka, jenom vlivem malé pyramidy, ta se normálně dala koupit v té době. Bylo zajímavých, spousta věcí se prodávalo. To už o tom dneska už nikdo neví a ještě se o tom vlastně dokonce pochybuje a přitom to vlastně fungovalo, jo, tenkrát. Nikdo to vůbec neprožíval, koupil to hotovo. Klasicky v socialistickém sektoru.
0: Tak zkuste teda teď vy povídat o těch vašich zážitcích na motorce. Jste teda motorkář tělem i duší?
1: Jo, asi nejsem, ale jezdil jsem celé dětství jako na motorce, nejdřív kolo, závodil jsem na kole a pak vlastně přišla ta motorka. V podstatě logicky člověk chtěl jít rychleji a víceméně celé to dětství na tom člověk strávil, hodně se naučil a čerpá z toho celý život. Dneska je to složité, když vidím někoho, kdo sedne na motorku a krátká sukně a tak dál, vůbec žádné vybavení. A ta motorka je především, musí člověk počítat, že je to nebezpečné, že tam je, dojde k pádu, jo. Je tam to možnost, že dojde k pádu. A musí všechno pro to udělat, aby se to nestalo, ale musí s tím počítat, že se to může stát. Samozřejmě se to stává jednou za čas. Záleží, jak se jezdí na té motorce, jestli se jezdí citem, anebo jestli je to jako dopravní prostředek třeba do práce a člověk přizpůsobí tu rychlost, anebo to vnímá jako pocitem, takže vlastně jezdí i rychleji a tak dále, tím vlastně se vystavuje tomu riziku. Dneska je to hodně složité. Jo. Dneska v zásadě motorka, motorku jsem nahradil kabriem, to byla jediná možnost, si myslím, že dneska je aspoň částečně eliminovat problém. Jo, který vlastně s tím je a to, co tady je v té republice, jak vlastně ta společnost je celá polarizovaná, tak ta zášť mezi cyklisti, motorkáři, uživatelé stezek, ať už třeba chodci versus kdokoliv, kdo se pohybuje po silnici, tak není to smelené, jo, ne, ale jde to ze zhora, si myslím, jako to je můj názor, že tam, kdyby přišlo k tomu stmelení nějakému těch lidí, aby se k sobě chovali líp, tak to bude fungovat. A tohle nefunguje. Jo, jsem z toho takový zoufalý, protože člověk jezdí na tom kole a pohybuje se v tom klasickém provozu. A tohle úplně to dobře nefunguje s tím a zatím to nikoho nenapadlo to nějak jakože stmelit.
0: Žádnou souhru nevnímám, takže s vámi souhlasím, jakoby si ta jedna skupina účastníků toho silničního provozu neuvědomovala tu druhou a vlastně ani nevím, kde se to vzalo. Vy jste říkal, že to jde zhora, ale
1: jde to
0: vlastně
1: ze zhora 100%. I každá informace, každá, hodí se to, té společnosti se hodí, aby jsme nebyli jednotní. Jo, já nevím, teď asi to určitě ten vstup tady, a tady to rádio není úplně o tom to takhle jakoby politicky nějak stočit, ale ono to bohužel k tomu všechno spěje, tam to začíná. Takže vlastně začalo někdy, zhruba to vypuklo někdy před covidem, kdy se snažili nás jakýmkoliv způsobem rozdělit a od té doby to pořád pokračuje. Pořád nás někdo dělí a nutí nás tomu, aby jsme se rozdělili a aby jsme vyslovili jakýsi názor, a který není založený úplně na pravdě. Je založený na informaci, která ta informace nějakým způsobem podujatá a tímhle tím směrem míří, aby my jsme si vybrali.
0: Kam až jsme se dostali od těch motorek, vidíte? No, tak vy teda na motorce teď aktivně nejezdíte, ať jezdíte na čemkoliv, zejména tedy na kole, když jste o tom mluvil, tak vám přejeme, abyste vždycky bezpečně dojel, kam míříte. Děkujeme za to vysvětlení té jízdy na skútru. Pro ženu, našla jsem si to na obrázku, vypadá to zajímavě, našla jsem si takový reklamní leták černobílý, který tehdy asi propagoval tady ten stroj. No. Je to zajímavé. Opatrujte se a zase zavolejte. Naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nastanou.
0: A dnešní motorkářská linka, noční linka Českého rozhlasu bude končit. Ano, dívám se na čas a je to tak. Tak děkuju za všechny telefonáty, příběhy, vzpomínky. Myslím, že jsme dnes společně ujeli opravdu pořádný kus cesty. Přeji tedy klidnou noc, pokud vás zítra čeká nějaká cesta, ať už na dvou, čtyřech kolech nebo pěšky, hlavně ať vede bezpečně do práce, domů, na nákup, kamkoliv. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v Noční lince. Do té doby se opatrujte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v Divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná Nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak tresce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Tamhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přece nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi. Jakoby někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále, Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale nač pak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout, o tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáh a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci, ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost, nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, rozdíl bude přece vždycky podle

Ty pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou. Je

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující,

0: něco naprosto protismyslného, nepřirozeného. Baziliška, velikou potvoru hadov. To se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz odanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed, jed a jed. Zloba neskrocená, společensky protivná. Tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k tému stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí pět krokodýlů, sedm štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý, ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní. Ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím. Já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než před usem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý? Ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit řadu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný. Pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. A hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to, rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice, pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo Příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geißler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Geißler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad protože pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejly na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů kmití podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokinářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokinářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokinář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci, hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokinářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokinářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokinářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokinářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a popřípadě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené, či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je, takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.